0: odbyla nám druhá hodina noční, a to znamená další čtyři před námi. Jedeme dál, noční jukeboxy s Alexem pokračujou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, mezi druhou a třetí hodinkou je takzvaně kritická hodinka, protože vypadá to, že trošičku jste pak v útlumu a potom kolem té třetí hodiny se nám probouzí další už v rokoholici pracovníci, co potřebují už takhle ráno vstávat, pekaři, novináři a nejenom, ale tady ta hodinka je taková složitější a abych vám ji zpříjemnil, abych vás trošičku namotivoval, že přece jen je to jenom hodinka, která uteče rychle a potom už bude třetí, čtvrtá, pátá, šestá raníčko a nazdar, my co teďka pracujeme si můžeme jí zdřímnout. No a abych vám to teda zpříjemnil, jak jsem slíbil, tak pustím tady hlasovčičku od Kóti, který za mě vybral úplně luxusní song, který se teďka na to probuzení ideálně hodí.
2: Ahoj Alexi, zahrál by si tam od Scootru Mariu a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxiho Mout, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Endu, kamionečku Pitulí, pro kolegu Pítrse Václava Míru, Pepína Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Kóťa.
1: Tak kysáci, Kóťa to řekl naprosto jasně, chce Mariu od Scootru. A to je za mě pecka, která probudí mrtvýho. Pojďme na to, Scooter versus Mark a Cardi Pane a Dick Rules, je jich tam víc těch pánů, ale dohromady jim to šlape neskutečně.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jukebox na Radio Kiss s Alexem po celou noc. A spoustu času ještě máme, spoustu jukeboxů vám ještě splním, takže stačí mi poslat hlasovku přes naši aplikaci Radio Kiss nebo se mi dovolat do studia na telefonním čísle 210 323 323. No a tu hlasovku, kterou si další pustíme, tak tu mi poslal Pavel. Tak Pavle, co pak budeme hrát?
2: Ahoj Alexi, tady Pavel. Já bych chtěl nechat zahrát cokoliv od Army Van Burena a bylo by to tobě do studia. A pro všechny kysáky, co jsou na noční, ať nám ta tropická noční hezky uteče. Děkuji ti, ahoj Pavel.
1: Tak Pavle, když říkáš cokoliv od Armina, tak jsem vybral písničku Save My Night, což by se dalo do češtiny přeložit jako Zachraň moji noc. No a já věřím, že tahle písnička zachrání nejenom moji, ale i vaši noc a dodávám pořádně energii a úsměv na tváři. Armin van Buuren na Radio Kiss.

Kysáci za tři minutky, máme už půl třetí, no a my pokračujeme v naší noční krasojízdě. Máme ještě spoustu času, spoustu muziky a spoustu dobré nálady. Jsem připraven vám rozdávat až do 6 do rána. Za chvilku se můžete těšit na Rebrands nebo na Daju z Insomní. Případně potom o něco později Mark Korn a taky Tom Boxer. To všechno jen a jen pro vás, aby vám to hezky utíkalo a abyste měli krásnou náladu. Takže nezapomeňte, že můžete stále ještě volat sem ke mně do studia 210 320 323, to je telefonní číslo, případně mi posílat hlasovky taky do studia přes aplikaci Rádia Kiss. No a teď už Rebrands, I'll be there for you. Pro všechny kamarády a kamarádky.

0: Kysáci, posloucháte stále Noční juboxy s Alexem na Rádiu Kiss a dovolal se mi tady další posluchač, tentokrát je to pan Danek. Slyšíme se, ahoj, ahoj.
1: Alexi, ahoj.
0: Čauky. Tak co ty děláš takhle v noci? Někam jedeš, pracuješ, nebo nemůžeš
1: Pozim
0: spát?
1: Pečivo.
0: A, ty jsi pan pekař, nebo já tak, no, tak bych vás nazval. Vozíš pečivo, hezky, hezky, takže to tam hezky voní už v autě, už tam cítíš ty.
1: Jo.
0: A dáváš si i ke snídaní pečivo, nebo už toho máš jako kvůli...
1: Jak kdy,
0: viď?
1: Vybírám si hodně už, no.
0: Chápu, máš jako na čucháno, podle mě, a na ochutnáno asi,
1: tak,
0: jak to máš. Jasný.
1: To je furt to samý.
0: My jsme s tebou vybrali písničku od Timmyho Trumpeta, Safe and Sound.
1: Jo.
0: Komu ji budeme posílat?
1: Bude to pro všechny kolegy, kolegyně z pekárny a pro všechny, co poslouchají a pro tebe do rádia.
0: Skvělý. Tak já ti moc děkuju i za tu písničku, i za tu službu, kterou nám děláš, protože díky tomu máme čerstvý, voněvý pečivo. A věřím, že spoustu kysáků si na tebe možná vzpomene ráno, když si namaže tu houstičku nebo ten rohlíček. Takže ti to utíká, hlavně bezpečně. No a písničku posíláme. Měj se zatím krásně.
1: Díky, nejte, čau, čau.
0: Ahoj, čau, čau.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak kysáci, mám tady další hlasovku, tentokrát od Moniky, tak schválně, co ta si bude přát za písničku?
2: Já tě zdravím, Alexi, a zdravím všechny kysáky, tady je Moně z Rakouska. Prosím tě, chtěla bych nechat zahrát písničku od Bon Jovi Runaway. Pokud písnička nebude, tak ten výběr nechám na tobě. Protože hraješ dobře, bavíš mě, takže super, takže když by nebylo Runaway, tak ten výběr nechám na tobě. Děkuju moc. A bylo by to pro mě, pro všechny, kdo musí vyhnout v práci, no ať nám to všem hezky utíká. Díky moc.
1: Tak Moni, moc děkuju za krásnou hlasovku, vy mě taky bavíte, konkrétně teda ty a všichni ostatní kysáci, co tady dneska se mnou v noci, co tady se mnou vlastně tráví ten čas a posíláte mi hlasovky a komunikujete se mnou, jsem za to strašně rád. No a já teda bohužel opravdu tu písničku, co ty konkrétně chceš, nemám, ale Johna Bon Jovi ho mám a vybral jsem od něj tu největší pecku a myslím si, že tu ocení tady úplně všichni, protože prostě minimálně jednou si to každý někdy v životě zaspíval. It's my life, John Bon Jovi na Radio Kiss.

0: Kysáci, za pár vteřinek už bude třetí hodina, no a my pokračujeme v našich nočních jukeboxech, dneska s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Ty posloucháte Noční jukeboxy s Alexem a já musím říct jednu věc. Mě strašně těší a jsem velmi poctěn, že nás posloucháte v různých životních situacích, dokonce v tak významných situacích. No hele, já to nedokážu ani popsat, protože to si normálně musíte poslechnout. Máme tady krásnou hlasovku od Jindry.
1: Ahoj, ahoj, prosím tě, zahraj mi Moravu, jednak už jsem jí dlouho neslyšel a taky jedu teďka z porodnice, narodila se nám krásná holčička Eliška, tak to má tak jako na uvítanou. Jo, bude to pro moji manželku Kristýnu a pro všechny kysáky, který právě poslouchají takhle v noci.
0: Tak Eliško, krásné narozeniny ti přejeme! Yeah. Tak to je bomba, obrovská gratulace. Jindro, hlavně tobě a mamince Kristýnce. Buďte zdraví, hezky, teda ty asi teďka jedeš domů, tak předpokládám, že maminka tam, Kristýnka tam s Eliškou ještě pobudou, ale dokonce ty jsi mi poslal fotku, no to je jako opravdu, já jsem tady úplně dojatej. A hele, já nevím, jdu to radši rozdejchat, tobě strašně gratuluju. A teďka vám pustím tu písničku, užij si ji pěkně. Moravo, Vesna a Ego na Radio Kiss.

0: Na, chytlavá to melodie je. No a já už tady nejsem sám, přátelé, protože mě se tady do studia dovolala posluchačka. Tentokrát je to Alča. Alčo, slyšíme se, čau.
1: Ahoj, Alexi.
0: Ahoj, Ali. Nebo aloj, alo, asi. Ali jsem já. Já si promiň, mě se to plete. Tak řekni mi, co teďka děláš takhle večer. Pracuješ?
1: Pracuju. Mám to nějak do 10 hodin dopoledne.
0: Ty brďo, tak to máš drsný. A to jsi teďka nějak začínala, nebo už nějak od půlnoci, jak to máš?
1: Stávali jsme, kolik bylo, asi 2 hodiny.
0: Jo.
1: Ve 14 jsem vyjížděla.
0: Jasný, no tak to posílám energii, teda bude potřeba, takhle v noci to vůbec není jednoduchý.
1: Není.
0: Ale hele, s tou písničkou je to o něco lepší. My jsme s tebou mimo éter probírali, jestli teda Inu nebo Daru. Vybrali jsme nakonec Daru Bangaranga, což je za mě jako parádní pecka z Eurovize. No a komu to pošleme?
1: Hele, bude to pro tebe do studia. Mm-hmm. Pro mýho manžela, u kterého vím, že mě pokaždý mě podrží. Mm-hmm. Potom bych jsem to chtěla věnovat na chirurgické oddělení ve Stodě. Sestřičkám, mm-hmm. doktorům, který pomohli včera moje mámě. Bylo to za 5 minut 12. Mm-hmm. Která je statečná a bojuje už 2,5 roku s rakovinou. A včera to měla fakt za 5 minut 12. A odoperovali a dopadlo to dobře, že s náma tady aspoň chvilku ještě zůstane pár měsíců.
0: Krásně, tak zdravíme do Stodu, tam jsou skvělí doktoři, znám to tam, takže určitě. No tak jo, tak písničku máme připravenou, tobě ať to utíká, ať máš dost energie a sil a budu se těšit zase příště.
1: Dobře, děkuji ti.
0: Měj se hezky, alo, čau.
1: Ahoj.

Posloucháte Radio Kiss, my pokračujeme v naší noční jízdě. Jukeboxy noční na Radio Kiss s Alexem tady budou až do 6 do rána, no a pak už budeme předávat štafetu ranní směně, no ale do té doby samozřejmě parádní muzika, 90, 2000, Millennium, 2010 a nejenom. Za chvilku se můžete těšit na Two Unlimited a The Real Thing, anebo třeba na Alan Walkera Floridu When I Grew Up. Takovýhle pecky tady pro vás máme, no a co dalšího budeme hrát, určujete vy a určujete to velmi jednoduchým způsobem, buď to se mi dovoláte sem do studia na telefonní číslo 210 323 323, anebo mi pošlete hlasovou schránku, vidíte, já už to mám taky dost, hlasovou zprávu na aplikaci Radia Kiss, a nebo mi třeba můžete poslat i nějaký ten textíček, no ale teď už Two Unlimited, The Real Thing, let's go!

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Noční jukeboxy na Rádio Kiss pokračují. Mám tady pozor, jo, dopravní informace, takže jestli teďka jedete někam, tak tady to si poslechněte, to nám poslal Honza.
2: Ahoj kysáci, jedna dopravní, D8, jak směr na Prahu, tak i na Ústí, v průjezdu kolem Litoměřic Siřejovic, v Siřejovicích už od čerejška hoří skládka, takže neskutečný smrad, jak se to pálí tohle. Tak jenom abyste se nebáli, že vám hoří auto nebo gumy.
1: Nebo gumy asi měl na mysli. No tak dejte na to pozor. Samozřejmě je to nepříjemný, ale asi se to řeší. No ale teď už pojďme na další muziku a tu nám bude diktovat Lukáš.
3: Ahoj Alexi, prosím tě, mohl bych se mě poprosit zahrát od French Affair Sexy. Už jsem ji dlouho neslyšel, tak jestli je to možný, bylo by to hlavně pro všechny řidiče, co ještě musí jezdit. A taky pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají. Tak jo, díky moc, měj se a ahoj, čau, čau.
1: Tak Lukáši, French Affair a Sexy, to už jsem taky dlouho neslyšel, tak si to pojďme poslechnout společně a užít si tady tu sexy písničku.

0: Do jukeboxu Rádia Kiss nám poslal hlasovku Miroslav. No tak si pojďme poseknout, co budeme teďka hrát.
1: Ahoj Alexi, krásné dobré ránko všem. Prosím tě, zahraj nám tam Forfilu Mega Mix. A bylo by to pro mě teď Míru, pro mě dva brášky Marčejna Kubika, pak by to bylo pro Jirku Vetra, Lukáše Vetra, Stanleyho, Kaidu, Peťase Valentu, Pepika Vereše, Pepika Amplika, Svázečka Horáka, Luxu, Páju z Holáku, Panouška od Kubánska, no prostě pro všechny, kdo poslouchá, hlavně pro tebe do studia, ať máš hezký den. Čau, Mirda.
0: Tak Mirdo, já jsem úplně fascinovaný, jak dokážeš vyjmenovat tolik těch jmen. A nejenom ty, ale často mi posíláte hlasovky, kde přesně jako máte seznam těch lidí, komu to posíláte. Je to obdivuhodný, že to, si to dokážete takhle krásně zapamatovat. No ale určitě je to vždycky potěší, takže to děláte krásně. No a já vás potěším taky tou písničkou Forfila Megamix na Radio Kiss.

0: Tak jo, kesáci, máme minutku po čtvrté hodině a to už můžeme říkat dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Tak kysáci, my jedeme dál, máme 16:08 k tomu, to znamená, že necelý dvě hodinky ještě před námi, no a to znamená, že spoustu muziky, kterou vám budu moct pustit, ještě tady mám k dispozici a poslechneme si teďka hlasovku od Lucinky. Tak schválně, co ta si bude přát za písničku?
1: Nazdárek, takže já vás všechny zdravím a chtěla bych poslat tuhle písničku všem do naší firmy, naší úžasné bandě a bude to písnička Mamma Mia třeba.
0: Tak písničku Mamma Mia posíláme tedy tobě a celé bandě, všem kysákům. Bude to verze od 18, ačkoliv jsme je hráli celkem nedávno, ale uděláme výjimku. Myslím si, že Mamma Mia je legendární song, který si zaslouží být zahranej. Tak si ho pojďme užít. Let's do it! Mamma Mia, here I go again.

To nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss. Radio Kiss. Before that fight is, and I stand so the dick ain't good.

0: Noční Jukebox.
1: Tak kysáci, dostal jsem tady krásnou zprávu od hasičů z Pardubického kraje, který mi píšou: ahoj Alexi, prosím tě, mohli bychom tě poprosit o zahrání nějaké písničky Líbě necháme na tobě, a bylo by to pro tebe do studia a Kačku brzo bohatou a pro naši jednotku, ať nám to rychle uteče, už ať nám ty vedra skončí, děkujeme moc, hasiči z Pardubického kraje. Tak milí hasiči, za prvý vám moc děkujeme za pomoc, za vaši službu, za všechno, co děláte, a samozřejmě vám moc rád pustím nějakou písničku. Ovšem, co konkrétně to bude, nám určí Honza.
2: Dobré ráno Alexi a všem kysákům, který od rána poslouchají tohle skvělý rádio. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Kulia, I See You When I Get There, taková pohodovka. To pro nás tady do skladu, který od rána od dvou už makáme každý den ve stejné dobu na stejném místě, ve stejném vozovkách bordelu. Tak to tobě do studia a všem těm, kdo jsou už za volantem a na sebe dávají pozor, a ať se jim nic nestane. Díky moc a všem pěkný den. Honza.
1: Honzíku, moc děkuju za výběr písně. Julio, See You When You Get There. Je to opravdu pohodový, krásný song. Tak posílám nejenom hasičům Pardubického kraje, ale i všem ostatním záchranným službám, složkám. Děkujeme, mějte krásný večer a pokud máte zrovna službu, tak ať vám to utíká hezky, v pohodě, ať se neděje nic šíleného. Prostě ať je to v klídku, pohodičce, jako tenhle song.

Tak kysáci, jedeme dál. Máme tady ještě Silver a Forever in Love, anebo třeba Felix Jehn a Kaskáda Boy Termy. Případně pak budeme plnit i nějaký přáníčko a věřte mi, že to přáníčko bude hodně, hodně, hodně rychlý. Takže nikam neodcházejte, rozhodně nás nepřelazujte, protože máme tady parádní pecky až do 6 do rána.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak kysáci, mám tady zprávu od Mária.
2: Ahoj, přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Chtěl bych zahrát pro hasiče, kteří zasahují na skládce v Siřejovicích. Zahrajím prosím Underworld, Born Sleepy, klidně i nějakou rychlejší verzi. Díky, Čágo Mario.
1: No vidíte, já jsem tady zrovna mluvil ne tak dávno o tom, že bych jim všem přál klidnou noc, ale vypadá to, že bohužel tomu tak není. Nicméně, samozřejmě, držíme palečky a doufám, že to všechno dopadne dobře a posílám písničku. Snad vám pomůže, abyste s tím skladem skoncovali, respektive abyste uhasili v bezpečí a rychle. Takže Underworld Born Sleepy, pojďme na ní.

0: Tak jukebox Rádia Kiss je stále zapnutý, no a mě se tady do studia na telefonní číslo 210 323 323 dovolala Dana. Dani, slyšíme se, ahoj.
1: Ano, slyšíme se, ahoj.
0: Já tě zdravím, tak prosím tě, odkaď ty nám voláš?
1: Tak teď momentálně v D1, kousek před Brnem.
0: Kousek před Brnem, a kam máš namířeno?
1: Kousek za Bratislavu jedu.
0: Kousek za Bratislavu. To znamená, výběr písničky Slovenka není úplně náhodný, že?
1: Není úplně náhodný, teď tam jezdím často, právě tam každý druhý den na Slovensku, tak.
0: Jasný, jasný. No a komu písničku posíláme?
1: Takže v první řadě, jako vždy, to pošleme mamce a celému kolektivu na DHL Rubna Okraji.
0: Mhm.
1: Potom dalším nočním letcům s firmy Dachkou. No a všem řidičům, všem, co už pracujou a nebo už se chystají taky pomalu domů.
0: Dobře, tak jo, tak posíláme, tobě přeju krásné ráno, ať ti ta cesta hezky utíká. No a Emily feat Mark Voss a Slovenka letí do éteru Rádia Kiss. Měj se krásně zatím, ahoj!
1: Ahoj!

0: kysáci máme 5 ráno, takže dobré ráno Česko. A my pokračujeme v juboxech ještě hodinku.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

Jukebox Rádia Kiss. Jukebox Rádia Kiss vám nabízí písničky na přání celou noc dneska, protože jsou to noční jukeboxy s Alexem, což jsem v tom případě,

Ní. Ale můžu ti na začátku trošičku nadupat, jako i kdyby si chtěl, jo? Tak schválně. Ale pustíme to. Pustíme. Jo.

0: My Heart is a Ghost Town, to byl Adam Lambert. No a luxusní písnička, mimochodem Adam tuším, že zpívá teďka se skupinou Queen, takže je to opravdu velký hlas. No a mimo to taky má parádní songy i sám o sobě. No ale my teďka pokračujeme na další jukebox, který si objednává Míra, a já už jsem teda tu hlasovku slyšel a musím říct, že ta objednávka bude trošku neobvyklá tady na Kiss, ale je fakt, že ta písnička je legendární song Millennia a určitě si ho moc rádi tady připomeneme. Nicméně Míro, je to tvoje.
1: Dneska dobré ráno, Alexi, mohl bych poprosit, prosím, písničku nebo skupiny Evanescence, nějakou písničku, díky Míra.
0: Skupina Evanescence a vybral jsem tu největší klasiku Bring Me To Life, trošku rock takovej, ale v podstatě jako má to grády a myslím si, že na to ráno to některé z vás dokáže pořádně potěšit. Tak pojďme na to, Bring Me To Life, a chtěl bych mimochodem přeložit, Bring Me To Life znamená, asi to samé jako víte většina z vás, jo, ale je to, že jakoby přivedně k životu, a myslím, že v 5 ráno, v 5.18 mnozí z vás potřebují přivést k životu, takže třeba to tato písnička dokáže.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, poslední půl hodinka nám odstartovala, jdeme úplně do finále. Ještě několik jukeboxů se pokusím splnit, respektive mám na to ještě prostor. No a teď budeme plnit přáníčko od Petra.
2: Ahoj Alexi, přeju krásný dobrý ráno tobě do studia a samozřejmě všem kysákům. Bylo by možné zahrát nám, co se právě chystají vyskočit, anebo už vyskočili z postele, písničku Jump od Chris Cross. Byl bys moc hodnej, jestli to trošku půjde. Děkuju moc a ahoj, čau čau.
1: Tak Petře, skvělý tip. Samozřejmě kysáci, vy, co teďka vyskakujete z postele, tak vám přeju dobré ráno. No a jak to zpívají ti kluci Chris Cross? Jump, jump, jump. Tak pojďme vyskočit s úsměvem na tváři a užít si dnešní parádní den.

0: Posloucháte Radio Kiss? Jedeme a pokračujeme v našich, teď už se nebudem říct, ranních jukeboxech, protože už se nám to pomaličku, ale jistě blíží k 6. hodině. No a já mám tady na lince posluchačku Míšu. Míšo, slyšíme se, čau čau.
1: Ano, slyšíme se.
0: Ahoj. Krásné ráno ti přeju, máš hezký ráno?
1: Já se říkám, že teď kontrolu do práce, ale pohodový den.
0: No tak ježišmarja, do práce. Máš to dlouho do práce, nebo už někam dojíždíš?
1: Už jsem přímo před firmou, už jsem tady.
0: Už čekáš na to, aby jsme to odstartovali s tou hezkou hudební notkou. No tak jo, ale vybrali jsme písničku Love Message, což ano, si myslím, ano. Že není třeba představovat, kysáci 100% znají tuhle pecku. A komu ji pošleme?
1: Já bych ji poslala mým dvou kolegyně, tak když se za chvíličku sejdu pro Eriku a Míšu.
0: Elinko a Míšu, no tak jo, super, tak holky.
1: Eriku.
0: Jo, promiň. Erika, Míša.
1: Ano.
0: Že tak ještě jednou.
1: Tak když dáme sávu, počítače a jdeme na to.
0: Jasný, tak jo, tak holky, tak si užijte dnešní pracovní den, ať vám to hezky utíká. Kávička, počítač, parádní hudba a úsměv na tváři. Ano. Tak jo, díky moc za zavolání, Míšo.
1: Děkuji ti moc krát. Měj se hezky.
0: Měj se, ahoj. Čau.

0: Kiss.
1: Taky sáci, uteklo nám to jako voda. Máme už 6:45 a to znamená, že budu předávat štafetu tady ranní směně. No a v tenhle okamžik mám na lince ještě posledního posluchače, kterýmu se podařilo dneska dovolat a který bude objednávat juboxy, a tím je, dámy a pánové, Tomáš. Tomáši, slyšíme se, čau, čau.
2: Čau, Alex, slyšíme se.
1: Čau, Tome, tak gratuluju ti za prvý, že ses dovolal, ty jsi říkal, že ses dovolal úplně poprvé.
2: Přesně.
1: Hezky, tak to máš dobrý start, trošku jako toho štěstíčka do dnešního dne, tak to je fajn. A vybrali jsme teda jako slušnou pecku, 666, 666 a Paradox. I pasa Paradox. No a komu to pošleme?
2: Pošleme to pro všechny posluchače Rádia Kiss, hlavně pro tebe, pro přítelkyni Blanku mojí, která tady se mnou sedí v autě a jedeme na výlet.
1: Jedete na výlet, hezky, takže ne do práce, nebo...
2: No, jako jsem pořád v práci a je to takový výlet, no. Prostě.
1: Jasně, tak takzvaně spojení příjemného s užitečným. Super. Tak jo, tak dobře, dojeďte, písnička letí. Děkujem. A já se budu těšit zase příště. Mějte se hezky, ahoj.
2: Měj se, ahoj.
1: Čau, čau. Jdeme na to. I pasa Paradox 666. No a já se s vámi loučím a budu se těšit taky zase příště. Ahoj a dobré ráno, Česko!

přátelé, dobré ráno, 5 hodin 57 minut, ranní kys s datem 5. srpna je na svém startu, navíc koukám do kalendáře, dneska takové slavné české filmové jméno Kristián má svátek, tak všechno nejlepší. Za malý moment aktuální zprávy, první ranní zprávy s Terezou Jandovou pro dnešní den, no a muzika, ta bude taky skvělá, hned na úvod Culture Beat a Pay No Mind, už za malý moment, dobré jitro.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: Středa bude opět ve znamení sluníčka, čekáme jasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a objeví se přeháníky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Meteorologové očekávali, že úterý bude na velké části Česka jedním z nejteplejších dnů letošního léta a to se vyplnilo. Moravský absolutní rekord padl ve Strážnici už před 14:00 odpoledne. Polovina stanic fungujících alespoň 30 let v úterý překonala nebo dorovnala absolutní teplotní rekord. Vůbec nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci, kde naměřili meteorologové 41,5 stupně Celsia. Na sociálních sítích se během pondělí a úterý začaly objevovat příspěvky lidí, kteří tvrdí, že z WhatsAppu doslova zmizeli. Aplikace jim bez dalšího vysvětlení oznámila, že jejich účet byl zablokován a probíhá jejich kontrola. WhatsApp následně připustil, že v některých případech došlo k omylu. Přesto zdůrazňuje, že podobná opatření jsou nezbytná, aby služba nebyla zneužívána. A teď zpátky domů.
2: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60. Platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbach či Istanbul, nebo Štýrský Hradec. A po zprávách v 6 už má slovo Martin Hovorka a startuje ranní Kiss.
3: Přátelé, krásné svěží ráno vám přeju v 6 hodin, jsem Martin Hovorka a posílám na úvod muziku od Culture Beat. Hezké ráno.
0: To nejlepší od

Máme Lehounce po 6. hodině, já jsem rád, že se opět slyšíme. A to, že se slyšíme, znamená, že jsme se dočkali nového dne. Tak co, jak se máte po ránu? 210, 323, 323. Já když tak jako shrnu ten včerejší den, tak si uvědomuju, že jsem zaregistroval, že na Moravě naměřili poprvé 40. Takovejhle hicák na Moravě nikdy nebyl, takže včera si to užili na Moravě, protože Čechy si to užili už zhruba před měsícem, to padaly tyhle ty rekordy, tak teďka to došlo i na Moravu, takže už to okusila celá Česká republika de facto. Takže byly 40, na Šumavě hořel les a dokonce i na Benešovsku, tak to mě jako hodně drtilo u srdíčka, když jsem viděl ty záběry. No a byly bouřky, tak snad vám to nezlikvidovalo úrodu, protože když jsem viděl ty černý mraka, tak jsem si říkal, tak tohle nebude jen tak leda, jaký deštíček. Dopak je s námi.

0: Tak dobře, takže i kdyby dneska mělo být po práci 45, tak jsi s tím v pohodě.
1: Jo, jako normálně na ty 3 hodinky je to málo, ale stačí to na koupaliště.
0: Dobře, no tak jo. Tak ale dneska nebude tolik, dneska bude jakých 35 a potom už to srazíme ty teploty, takže i lidé, kterým to vadí, tak se dočkají.
1: Jo, přesně tak, hlavně pít, hlavně
0: přesně,
1: hodně pít.
0: To je dobře, že říkáš.
1: Hodně pít, že to hodně říká, pít, jinak to nejde.
0: Hodně pít přesně vodu, tak. vodu, nějakou voraženou, ne ledovou ani ne horkou.
1: Nejlepší takovou normální teplota, bych řekla.
0: Tak jo, děkujeme za tip a měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj, krásný den, ahoj.
0: Zdravíme na Česko-Těšínsko, kdo pak je s námi dál, krásné dobré ráno.
2: No čau Marťa, tady Karel.
0: Karlíku, co ty po ránu, jak to vidíš?
2: No hele, já jsem úplně rozstřískanej.
0: Z čeho?
2: No, nevyspalej prostě a jsem nějaký fukunavej.
0: Hele, to je ta středa, to jsou ty středy. Pondělí, úterý, to jsme ještě nabitý z víkendu. Ve středu, tam ještě do toho víkendu pořád zbývá spoustu. Ale já myslím, jako času dlouhý čas, ale já si myslím, že zítra a v pátek se už bude stávat dobře. Karlíku.
2: No. Nevěřím tomu.
0: Nevěříš tomu, já ale teď já doufám. Hele, pojďme si držet palce, abychom vstali zítra. Pojďme si držet společně palce, Karle. Jo?
2: Dobře, no.
0: Tak jo. Měj se krásně, ahoj, kávu si dej, jsi kávu nějakou.
2: Čau,
0: jo. Na benzínce třeba. Čau, měj se, kdo pak je s námi? Do třetice, halo?
3: Čau, Honza.
0: Honzíku, s dobrou náladou jsi dneska vstal, nebo je tam nějaký šrám ale na duši?
3: Ale ne, tak normálně, konečně trochu teplo, jezdíme od 3 hodin, svážíme bordel, co dělají lidičky a jinak je to dobrý. A u nás ty vedra byly už i před těma 14 dněma, tady jsme naměřili 1,40.
0: Ale stejně, mně se jenom jako líbí, jak vlastně někteří naši posluchači, nebo ne, prostě, blbost, někteří Češi remcají, že prostě je vedro, ale ty jsi to řekl hezky, konečně je vedro, takže pak je část Čechů, kterým to vlastně vůbec nevadí a jsou za to nadšení, za tady ty horka.
3: Jo. Já jsem lev, víš co, narozený v červenci, takže jako já mám rád teplo.
0: Ano.
3: A teď už ráno máme 25 a včera večer, když jsme tak leželi s manželkou vedle sebe, tak ona říká, ty vole, to je jak v Chorvatsku.
0: Tak vidíš, jak jestli se dneska někdo nedostane do Chorvatska letos, tak má Chorvatsko, co se teplo týče tady v České republice.
3: Jo, v bazénu mám slanou vodu, tak je to úplně identické.
0: Až takhle, no tak super. Tak tě moc zdravíme a přeju hezký ráno, ahoj.
3: Čau spod Pálavy, ahoj.
0: My vysíláme k Pálavě, ahoj. Radio Kiss.

0: Je 6:45, krásné, dobré ráno a stejně jako si někteří po ránu čiští, ne někteří, ale všichni si čiští, doufáme, zuby, ale vlastně jo, někteří, někdo to třeba nedělá. To je takový ranní rituál, vyčistí si zuby prostě, nějak se jako oblíc, aby nám to v práci slušelo, že jo. A dát si doma kávu, nebo v práci, tak takový nový rituál, teďka jsem to objevil na sociálních sítích, koupit si kafe cestou do práce na benzínce a vyfotit se u toho. Víš, jako máš super kávovar doma, máš ještě lepší kávovar v práci, ale přesto cestou do práce si koupíš prostě na benzínce kávičku, tu nejdražší, a uděláš tu fotku, rozumíš, na sociální sítě. Přitom my tady v práci máme kávovar, co dělá lepší pěnu než michelinská restaurace, nestojí to ani korunu. Jo, ale... Prostě platit za kafe na pumpě, když máte v kanclu full service, to je jako i dražší úlet, se mi zdá. Kolikrát, když to dáte si kolikrát třeba i dvě kávy cestou, tak se to celkem jako prodraží za ten týden. Jo, ale já to jako chápu, že vyfotit se ve firemní kuchyňce u kávovaru nemá ten správný vibe. To by totiž vypadalo, že tam chodíte do té práce pracovat a ne si užívat život, jo. Takže... Přátelé, jestli jste si ještě dneska neudělali svoji fotečku z čerpací stanice, jak držíte kelímek s kávou, musíte to dohnat a pokud takovou fotku jste nikdy nedělali, udělejte si ji, protože to je teďka jako hodně cool a hodně trendy. To prostě patří k ranním rituálům. My vám k tomu hrajeme skvělou muziku, věřím, že i to je ranní rituál. A tady na Kisu ještě jeden rituál máme v 7 ráno, že rozdáváme peníze. Tak za malý moment, přátelé, si povíme, kolik jsme ve hře 7-7 rozdali včera. Hezké ráno.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Ladíte Radio Kiss? Jak jsme se tu bavili o tom, že si lidé dávají na čerpačce kávu, aby si to vyfotili na Instagram? Tak přátelé, když se s takovou kávou vyfotíte, tak to má o 20% větší účinnost na kofeinu. Je to zhruba stejně jako namydlený auto v myčce, jo? To taky je líp umytý, když si ho vyfotíte na Instagram. Tak krásné ráno, jsme tady pro vás, 6.20.
1: 7.7. Každé všední ráno na Radio Kiss.
0: No a přátelé, my už v tento okamžik přepojujeme na hru 7.7, kterou budeme hrát zase dneska po 7. hodině. Zase budeme rozdávat peníze. Zatím se držíme relativně při zemi tento týden. Na kostce padla v pondělí 2. Včera padla 3. To volala Janíčka. Takhle z toho měla radost.
2: Házím.
0: Padla 3. Janíčky mají štěstí na 3. Takže za 3000 korun je to dneska ráno při úterku. Wow. Janíčko, tak co tomu říkáš? 3000.
3: Super.
0: Super?
3: Jo,
0: a máš jako nějaký plán s touto částkou, takhle na první dobrou?
3: No, asi na nějaký výlet s synem a...
0: Ono se to rozkutálí, viď?
3: Právě, to je hned.
0: No. To je hned, 3, to je hned. Ale samozřejmě velká gratulace od nás, od rády, jakýsi takhle po ránu. Zhruba takhle reagovala včera naše posluchačka Janička, která si odnesla 3000 korun. 3000 korun. Uvidíme, kolik pak to bude dneska po 7. hodině, kdy budeme opět rozdávat penízky. Takže pomalu, ale jistě si už ukládejte telefonní číslo 210 323 323. No a těším se na vás, kdo se dovolá. Těším se na to drama po 7. hodině, protože opět půjde v našem vysílání o peníze. Detaily o celé hře na kiss.cz. Dobré ráno.

0: Ladíte Radio Kiss, máme bezmála půl sedmé, už se připravuje na další čerstvé zprávy Terka Jandová, jdete se mnou ve studiu, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: A přátelé, já jsem vlastně si uvědomil, že mluvím tak trošku o Terce tady dneska ráno, jak jsem mluvil o tom, že si lidi cestou do práce, kde mají super trooper kávovar, tak i tak si zastaví cestou na benzínce, ztratí těch 10 důležitých minut po ránu, a aby si koupili kávu cestou a nechali za něj kilo. A to je přesně Terka Jandová. Ahoj.
1: Ahoj, ono je to přesně tak. Já dneska ráno jela pozdě. Pánovi to nefungovalo, ta pokladna, a já říkám, prosím vás, každá minuta je teďka prostě dobrá.
0: Ano.
1: A já prostě jela pozdě.
0: Tak a to by nechutná tady káva v rádiu, jo?
1: Mám doma super trooper kávovár.
0: Doma, teď jsi jako namlsená z domova.
1: Ráno nebudeš jako hlučet, víš, jak ti to mele ty zrnka.
0: Chápu, to já taky doma nedělám, protože celá rodina by byla na nohou, pes by tam lítal prostě jako odezdi ke zdi, že jo?
1: Přesně.
0: Tak to já nechci dělat taky v půl pátý ráno doma si kávu. Takže, ale ty už zase nevydržíš evidentně, ne. Do 6 do rána sem.
1: Ale já mám období, kdy týden nebo 14 dní jezdím a kupuju si tu kávu na benzinku. Ano, přesně tak, dávám to na sociální sítě, udělám si občas tu fotku, ale třeba takový tip, jako aby si ty, když se podíváš na moje sociální sítě, nezapomněl si tu kávu dát, víš?
0: A myslíš si, že teďka, kdybych si třeba vyfotil s tím tvým kelímkem z té benzínky, že to by bylo jako atraktivnější pro sociální sítě, než se vyfotit s obyčejným hrnkem tady z rádia?
1: To nevím, máš hezký hrnek.
0: Bílej, takový prostě závodní jídelná klasika.
1: Já nevím, asi z tvého hrníčku by mi to líp chutnalo, ale Martine, můžu ti něco říct, mám super tip na snídani v těchto vedrech. Viděla jsem to taky na sociálních sítích. Vemeš si normální croissant, ustřihneš ho nahoře nůž. Kama. Máš v tom díru, protože ten croissant je takový, ty to znáš z té Francie, že jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Máš tam díru, dáš do toho nanuk, dáš pryč tu tyčku a normálně k snídani si dáš croissant plněný nanukem.
0: Zmrzlinou.
1: To zní dobře, ne?
0: Vidíš, a kde jste to taky na sociálních sítích takové rady dávají?
1: To ano, viděla jsem. Tak normálně vidíš. To tady vypni a jdeme na nanuk v croissantu.
0: Ale tak to je tím, že já nemám tolik času sledovat ty sociální sítě, člověče.
1: Ale od toho jsem tady já, abych ti to říkala.
0: Tak v pořádku. No nic, tak pojďme si udělat fotečku, že ty teďka, klasicky ty máš teďka tady na nakreslený rty, pojď je obtisknout na ten hrnek, to dáme na sociální sítě a to vypadá podle mě atraktivně.
1: Zkusíme to.
0: Jo, z toho bílýho, ty rty na tom bílým hrnku, to podle mě bude vypadat jako sexy po ránu. Tak krásné ráno, milí posluchači.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Je 6:30, pojďme omrknout situaci na silnicích.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Hraní klasika na dálnici D7, příjezd od Chomutova do Prahy už od 4. kilometru Kněževes, tak tady se nám začíná tvořit kolona, která trvá až k pražskému letišti, kde probíhají velké opravy. Další problémy jsou aktuálně na 37. kilometru té samé dálnice, ovšem v opačném směru, a to na Chomutov. Tady máme, přátelé, srnku, která by se měla pohybovat vedle dálničního tělesa, tak na to raději pozor, aby se náhodou nestalo nějaké neštěstí po ránu. Jestli máte i vy informaci z té své ranní trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KISS počasí.
1: Středa bude opět ve znamení sluníčka, čekáme jasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a objeví se přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: 1500 kilogramů hroznů v úterý sklidili vinaři ve Vinohradech na Břeclavsku. Jedná se o první letošní hrozny, které jsou určeny pouze na burčák. Kvůli tropickému počasí a suchu bude letos výnos nižší. Cenu burčáků to ale neovlivní. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili v úterý Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden vstoupili z Maroka desítky tisíc lidí za jediný den. Po jednání prostřednictvím videokonference to uvedl irský ministr spravedlnosti a pro migraci Jim O'Callaghan, který diskuzi předsedal.
0: Sport.
1: Česká tenistka Sara Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu 0-6 a 3-6 bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska. Po hladce ztraceném prvním setu sehrála 20-letá znojemská rodačka s favoritkou vyrovnanou partii. Tolik aktuální zprávy na KISSu, hezké ráno.
2: Krásné ráno, 4 minutky po půl sedmé, s vámi je Martin Hovorka. Pokud se těšíte na dnešní ranní šot, tak bude už za malý moment.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Show.
1: Ranní show.
0: Hezké dobré ráno, tak od ranní kávy jsme se přesunuli k muzice. Přece jenom ta tak nějak probudí nás úplně všechny. Dokonce já tady mám zprávu, která včera přišla po odvysílání včerejšího ranního shotu. Vlastně jako tip na další ranní shot, tak poslouchejte.
2: Dobré ráno na kysu. Chtěl bych se zeptat, jestli by dneska jako ranní shot nemohl být třeba song od interpreta Wings a bylo by to I Won't Let You Down. Je to skvělá taneční melodická pecka.
0: No já ji znám už z 90. I Won't Let You Down. Takhle z 90. To už dokonce vzniklo na přelomu 70. a 80. let. Mám pocit, že v každé dekádě vznikne nová verze tohoto hitu, ale asi ta nejznámější tady byla v 90. A celkem nedávno se o tuhletu pecku postaral Armand van Helden, což je americký DJ a producent, měl ohromný hit na konci 90. You Don't Know Me, a tady ten sympaťák se teprve před pár měsíci, před jedním rokem, před dvěma lety, postaral o novou verzi písně I Wanna Let You Down. Tak přátelé, pokud toto má být dle vašeho přání dnešní ranní shot, tak jsem se nechal rád inspirovat.

Dneska nás v ranním šotu budí Arman van Helden, písnička I Wanna Let You Down, slavný hit ovšem v novém kabátě. Hezké dobré ráno, je 6.41, máme 5. srpna a dneska je, přátelé, Mezinárodní den semaforů. Tak schválně, jaký dárek byste pořídili pro ten svůj oblíbený semafor, na kterým teďka čekáte a stojíte? Hele, a jezdíte taky na tu pomerančovou barvu, anebo čekáte, až tam skočí zelená? Jakože jak? A nebo v obráceně, je červená, je zelená, pak vlastně, co tam je potom? Oranžová, takže pomerančová a potom červená. Tak jestli jako ještě, jestli teda ještě jako projedete nebo neprojedete. To jsou taky jako otázky, které mě napadají. Každopádně, přátelé, jestli teďka zrovna sedíte za volantem a koukáte na tu červenou na semaforu a furt se to jako nehejbe, tak vám posílám do uší další písničku. Zesilte si rádio, ať se to dobře poslouchá.

0: čtvrtě na sedm, krásné dobré ráno. Teď mi tady přišla od vás zpráva, že mám říkat, že posloucháte ráno s ranní jedničkou. Takže přátelé, toto je ráno s ranní jedničkou. Martin Hovorka s vámi na Kisu. Ne, jsem tady moc rád a vlastně jsem rád, že můžu tady dneska vyhlásit to, že je Mezinárodní den semaforů. To jsme tady ještě neměli. Mezinárodní den semaforů. Takže chtěl bych apelovat na vás, na všechny, kteří teďka jste na křižovatce a nudí vás to tam. Stáhněte okýnka, zesilte rádio a třeba mávejte. Mávejte. A schválně se koukejte kolem sebe, kolik lidí taky vytáhlo teďka ruku z okna a mává. Takhle se poznají posluchači Rádia Kiss. To je škoda, že to někdo z dálky nenatáčí.
1: Čau, jak říkával můj kolega, zelená znamená jeď, oranžová znamená přidej a červená znamená přidal si málo. Čau, Honza.
0: Honzíku, i tobě hezké ráno.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Prázdniny pokračují.
4: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
3: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Ladíte Radio Kiss? Možná jste uvažovali o tom, že byste vaše děti dali na zubařinu. Jo, že se třeba budou vaše děti rozhodovat, jaké povolání budou dělat, tak jste pro ně měli dobrý tip, že by mohli být zubaři. Tak přátelé, to nedělejte, protože v Liberci vám tak trošku potrhli židličku. Jako takhle, mohli být vaši děti miliardáři, de facto milionáři nebo miliardáři, protože jako dělat zubaře to koštuje. Ale přátelé, v Liberci se to zvrtlo a zubaři ne. No já vám řeknu za okamžik, co se stalo v Liberci, přátelé, to si počkejte. Jak, co se vlastně teďka děje v Liberci, na co tam přišli, že jít na zubaře se vlastně vůbec nevyplatí. Tak za malý moment, jo, ještě před 7 hodinou, jedna aktualita přímo ze severu Čech.

0: Přátelé, studovat zubařinu se vlastně vůbec aktuálně už nevyplatí, protože, milí posluchači Rádia Kiss, mám tady něco, co vymysleli na Technické univerzitě v Liberci. To je první probiotická zubní nanonit na světě. Přátelé, si máte rádi své zuby, tak vám asi není jedno, že by časem mohli odejít do věčných lovišť. Právě proto byste měli začít časem využívat naprostou bombu. A to je tato zubní nanonit s živými probiotiky. Jo. Při běžném čištění totiž tato nanonit vlastně vystřeluje určité bakterie, které jsou užitečné, přímo pod dásně a likviduje záněty. Takže když budete tuto nanonit správně používat, vaše zuby zůstanou tam, kde mají a nebudete mít takzvaně prázdnou hubu, jo? Jenom si teda vlastně říkám, že zubaři tímto už nebudou mít co asi žrát, protože budou bez práce. Ty jo, ale máme zase nanonit. Takže přátelé, sice jako zubaři teďka budou rádi, že si koupí chleba o dvou kurkách, ale my budeme mít všichni zdraví zuby. Takže nanonit a Liberec, super, ale každopádně bychom chtěli poděkovat zubařům za práci, kterou dělají, protože ty preventivní prohlídky, na které chodíme každý rok, ty za něco stojí a aspoň nám jako kontrolují ta ústa, takže naprosto v pořádku, děkujeme. Doufáme, že i nadále tady bude spoustu zubařů, kteří se budou o naše chrupy starat. Každopádně já tady mám přátelé záznam ze včerejšího odpoledne. Já jsem taky byl u zubaře. Tak to tam probíhalo.
1: Prosím tě, nemůžeš tu hubu víc otevřít. A? Neboj se, když to bude bolet, tak zvedni ruku a já přestanu. Já ne.
2: Co je? Já vám zvednu tu ruku a ty furt vrtáš, blbče.
1: No, to musíš druhou, to já nemůžu vidět. Vypláchni si.
3: Ranní Kiss. Od 6 do 10.
0: Za malý moment hrajeme dnešní kolo hry 7-7.

0: S Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte rádio Kiss, problémy jsou kolem Brna, zejména ve směru od Prahy, kde nám to stojí už na 190. kilometru a pak se budete sunout zhruba 3-kilometrovou kolonou. Porouchaný vůz na dálnici D1 na 251. kilometru, je to po dopravní nehodě a pokud vás čeká cesta z Prahy na Karlovy Vary nebo obráceně, tak u Petrohradu aktuálně opravují železniční most a jezdí se tu kyvadlově a z toho důvodu vznikají i drobné kolony před těmi semafory. Jestli máte také informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss, počasí.
4: Středa bude opět ve znamení sluníčka, čekáme jasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a objeví se přeháníky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Státní zástupce zveřejnil detaily z kauzy nenávistných příspěvků poslance Filipa Turka. Podle něj bylo prokázáno, že desítky nenávistných rasistických a sexistických příspěvků napsal, takže bylo možné zahájit trestní stíhání. Případy jsou ale už promlčeny, takže je policie odložila. Pondělní rekordní teplota ve slovenském hlavním městě 39,9 stupně Celsia byla překročena hned na druhý den. V úterý bylo v Bratislavě na Kolibě naměřeno 40,8 stupně. V noci z pondělí na úterý byla na Slovensku extrémně teplá noc, když například v obci Plavecký Peter na západě země neklesla teplota pod 27,5 stupně Celsia. A teď zpátky domů.
5: Při zápase prvního kola fotbalové soutěže si nešlo nevšimnout špatné kvality trávníku na hřišti pražských Bohemians. Žluté fleky zapříčinila plíseň, která se na ploše objevila po nesprávně zvolených postupech zavlažování. Vedení klubu už povolalo odborníky, zlepšení očekává během pár dnů. V opačném případě trávu vymění. Honza Navrátil, Radio Kiss, Praha.
3: Sport.
4: Martin Straka skončil ze čtyř českých zástupců v dálkovém plavání na mistrovství Evropy v řece Seině jako nejlepší na 18. místě. Na vítěze závodu na 10 kilometrů Němce Floriana Velbroka ztratil minutu a necelé 4 desetiny. Mezi ženami obsadila Julie Pleskotová 21. příčku. To byly zprávy a před námi je soutěž 7 v 7, tak volejte.
6: 7 v 7.
7: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
6: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Je tu soutěž, ve které se v žádném případě neprohrává. Dokonce v roce 2026, v letošním roce, jsme rozdali už přes 500 000 korun ve hře 7-7 a další tisícovky dáme teď. Kdo pak se dovolal? Haló?
3: No ahoj, tady Petr.
2: Nazdar Peťo, jak se máš po ránu?
3: Docela dobře, točíme lopatou, vozíme lidi.
2: Ty jsi autobusák, no, jsi šofér?
3: Ne, jsem taxi služba.
2: Taxikář. A teďka čekáš na zákazníka, nebo máš někoho naloženýho?
3: Mám čas.
2: Takže máme jenom, jakože teďka rychle, než někoho zase naložíš, tak to rychle vezmeme v cukuletu. Asi by to chtělo nějakou kačku, nebo bylo dobrý ryto dneska, co?
3: No zatím ne, po ránu ne, ale
2: přijde to, ono to přijde.
3: Přijde to, ano.
2: No dobře, tak já si myslím, že je nejvyšší čas teďka vzít naši kostku a třeba tě trošku přilepšit po ránu. Co ty na to?
3: Jo, no bylo by to dobrý, no děkuju.
2: Hele, zatím není za co ještě, ale uvidíme, jestli si odneseš tisícovku nebo dokonce 7 000. Já bych ti přál nějakou krásnou sumu. Tak hele, já beru kostku a jdu již tam švihnout. Odpočítej to.
3: 3, 2, 1, 3.
2: Peťo, je to dobrý, je tam 5. Takže 5 000 korun. To by šlo, to je slušný, si myslím, to je dobrý výkon naší červený kostky.
3: Ano.
2: To se to bude jezdit, viď, dneska? To se to bude jezdit.
3: No to jo.
2: Víš, takže to čekání...
3: Budu jezdit asi zadarmo.
2: To bys si dneska mohl přesně, až teďka přijde nějaký zákazník a bych ti hodit na letiště, tak mu řekni, já jsem teďka vyhrál 5 000, já vás vezu na letiště zadarmo a ještě vám cestou zastavím na kávu a tu vám zaplatím. To bys byl frajer.
3: Ano. To jo. To by koukal.
2: Tak přátelé, toto byl sympatický taxikář Petr, který si odnesl 5 000 korun, protože na naší hrací kostce padla 5. Je to tam. Měj se krásně.
3: Jo, děkuju.
2: Ahoj. Gratulace, gratulky.
3: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
0: Sedm v sedm. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.

dnešní hrací kostce padlo 5. Tudíž Petr si odnesl 5 000 korun. Jen tak Mírnix Týrnix zavolal, poprvé v životě něco vyhrál a rovnou je to 5 000 korun. Přátelé, to dnešní soutěžení na KISu rozhodně nekončí, protože já pro vás dneska ráno mám ještě vstupenky na Mejdan Rádia KIS, který proběhne v Písku teďka v sobotu. Mejdan u letního kina Písek 8. srpna s Rádiem KIS máme pro vás po 2 vstupenkách. Stejně tak jako lupeny do jeskyní, rodinné lupeny do jeskyní v českých zemích a hájích a luzích, takže prostě i do jeskyní vás vezmeme celou rodinu gratis. A to stále není vše. Doufám, že se hlídáte ranní kachnu, protože ta zatím, poradím, kachna zatím nezazněla. Jakmile nějaká fake news proběhne naším éterem, zapište si čas a pak mi před 9. hodinou zavolejte a já vám dám cenu, jo?

0: Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 7:45. Teď mi tady přišla zpráva od Petra, že stále se drží v naději, že bude dneska, případně ve čtvrtek pršet, protože o víkendu vyrážejí s bandou na vodu a řeka Otava je aktuálně prý úplně bez vody. Tak vodáci nezažívají úplně jako veselé chvíle teďka, protože mnohdy vůbec není možné projet, jak je málo vody v řekách. Já tady každopádně, a děláme to málo kdy u nás na Kisu, ale měl bych tady teď vodácké zpravodajství. Přátelé, všechny české řeky jsou aktuálně sjízdné. Doporučujeme Jeep či jiné SUV. Výjimkou je Labe u Ústí nad Labem, kde stačí Felicie.
1: Morning. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tak ještě dnes a zítra už bude snesitelněji, tak ještě dneska to musíme vydržet, zatnout zuby a vydržet ty teploty nad 35 stupňů Celsia. Uvidíme, jestli budou opět padat rekordy. Včera každopádně padaly, protože na Moravě byl včera druhý den za sebou překonán absolutní historický teplotní rekord. Poprvé se také na Moravě dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů. A to hnedka na třech měřících místech. Nejtepleji bylo ve Strážnici. Už ve 14 hodin včera ve Strážnici na Hodonínsku 40,3 stupně Celsia. To ve stráži si dělají ty bramburky, že jo, ty čipsy. Tak tam včera podle mě stačilo, když je dali jenom na sluníčko. Nemuseli ani zapínat ty stroje. Měli hotový čipsy, ty jo, měli hotovou práci. Včera fakt velírko, zejména v té Strážnici teda. Mám tady i reakci od posluchače ze středních Čech, ahoj.
1: Já nevím jak na Moravě, tam bylo asi fakt neskutečný vedro. Ale já jsem si včera koupil v Praze pečivo, než jsem ho odvez domů na Kolínsko, tak jsem z toho měl strouhanku. Tak vůbec netuším, co dneska budu snídat. Měj se fajn, čus Petr.
2: Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hlásíme silný provoz na dálnici D1 kolem Brna, zejména pak ve směru od Prahy. Tady se potáhnete v kolonách kolem 20 minut. No a pak máme kolony i na příjezdu do hlavního města a ta nejdelší aktuálně na dálnici D7. Stojí nám to tu už od Středokluk a to zdržení je zhruba 15 minut. Tady se kolona táhne až k pražskému letišti, kde momentálně probíhají velké práce na silnici. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: KISS počasí.
1: Středa bude opět ve znamení sluníčka, čekáme jasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Modernizace dálnice D8 pokračuje. Silničáři na ní v rámci projektu takzvané chytré dálnice instalují nové technologie, které mají zvýšit bezpečnost a plynulost provozu. V Michiganu začaly ostře sledované demokratické primárky před volbami do Senátu. Voliči vybírají mezi umírněnou kongresmenkou Hayley Stevensovou a progresivním Abdulem El-Sayedem. Vítěz se utká s bývalým republikánským kongresmenem Mikem Rogersem v listopadovém klání, které je klíčové pro snahu demokratické strany opět získat většinu v horní komoře kongresu.
0: Sport.
1: Hokejový obránce Radko Gudas je ohromně natěšený na novou sezónu NHL. Přispívá k tomu i jeho návrat do dobře známého prostředí díky šestileté smlouvě s Floridou, kterou podepsal první červencový den záhy po otevření trhu s volnými hráči. 36-letý mistr světa z roku 2024 věří, že přispěje k nápravě poslední nepovedené sezóny Panthers a pomůže jim k návratu na výsluní. A po zprávách pokračuje raníky se Smart Martinem Hovorkou a ten je ostříhaný.
2: Ano, přátelé, to je historka, jak jsem včera byl u holiče, tu vám řeknu hned za malý moment. Je 7:30 a dáme si Saše a Daktra Albána. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Posloucháte Radio Kiss a přátelé, zamysleli jste se někde nad tím, jestli jste byli u holiče na nějakém netradičním místě nebo u kadeřníka, u barbra? Tak já jsem včera něco takového zažil a mám z toho vlastně zážitek ještě dneska ráno. Já jsem totiž včera po vysílání jel na schůzku ohledně moderování nějaký akce a byl jsem ve firmě, která staví a navrhuje nahrávací studia po celém světě. Jo? Dokonce tam jsem viděl nějaký jejich jakoby, práce, který fotografie z míst, kde pracovali, tak dokonce snad dělali i studio tady u nás na Primě, to studio CNN Prima News. Teď jsem říkal, je to znám, to je tam u nás, tam a to koukáme z KISu každý den, že jo? Tak něco tam dělali v tom studiu a teď třeba dělají i zvuk do té nové arény v Brně, jak vzniká, do té nové hokejové arény. Prostě nádherná firma, hlavně v přírodě na kraji Prahy. Oni tam prováděli, já jsem viděl, jak to všechno vzniká a úplně jsem byl nadšený, protože já miluju, že jo, ty nahrávací studia, takže vidět to, jak to vlastně vzniká, ještě předtím, než si to začne instalovat ty věci, tak jsem z toho byl úplně v šoku. No ale tak mě tam provedli a pak jsme měli jít řešit důležitý věci ohledně toho moderování a oni mi říkají, Martine, nechcete ostříhat? Já říkám, no já jsem zrovna jako byl, nebo jak ostříhat? Oni říkají, no nám sem chodí do firmy každé úterní odpoledne barber a stříhá zaměstnance, když o to mají zájem, takže by vás ostříhal, on tam má teďka volno. A já říkám, no já jsem byl, já nepotřebuji úplně. A oni říkají, to je jedno, seděte si, ostříhejte ho a během stříhání probereme, co potřebujeme. Takže situace, proti vám sedí prostě dva kravaťáci, že jo, prostě sympaťáci, košile saka, já tam přehozený tím lantuchem a Fred mi tam stříhá, šmrdlá ty vlasy. A mezi tím řešíme prostě, jak se bude moderovat akce. Tak mě to už taky strašně kouzelný, že většinou vždycky, že jo, u stolu a poznámky si člověk dělá a řeší se to, že jo, strašně u důležitýho kafe třeba nebo tak. A já tam byl přehozený lantuchem, stříhali mi hlavu a během toho se vyřešila prostě dost jako zásadní schůzka. Takže i přátelé, takovýhle jako milý věci člověk zažívá během pracovního dne, tak doufám, že i třeba vy máte dneska před sebou nějakou takovouhle milou, sympatickou schůzku, na kterou sám třeba nejprve vůbec nechce, ale potom si řeknete, tyjo, super, že jsem tam byl, zpříjemnilo mi to celý den. Kygo, Mark Korn, to je další muzika, kterou vám budeme hrát, no a potom už jdeme taky na filmy s naší Kačkou. Radio Kiss.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte Radio Kiss a pokud jste se těšili na dnešní dávku filmů a filmových hádanek a kvízů, je to tady, protože dorazila Katka Čepelíková. Hezké ráno, Katko.
1: Dobré ráno, pěknou středu vám všem, co se těšíte na nějaký film, který jsem pro vás ukryla do 5 indicí. Tak pojďme se na něj podívat.
0: Tak jsem a jen tak jako můžeme nad mátkou, je to spíš novější nebo starší film?
1: Rozhodně starší, dostaneme se k tomu.
0: A český, zahraniční?
1: Dostaneme se k tomu. Hele, děj snímku je zasazený do roku 1901. Jde o volnou adaptaci knihy Dobrodružství Toma Sawyera od Marka Twaina. Hlavními hrdiny tohodle letního příběhu jsou Tomáš, Joška a Hubert. Důležitou roli v tomhle letním snímku hrají Pochvalné lístečky. A loni tenhle film oslavil 50. výročí od vzniku. Co?
0: Tak tady jsem i napnutý já, co naši posluchači.
1: Já si myslím, že tam je spoustu dobrých indicí, zejména tady ten Tom Sawyer.
0: Ten přesně tak, tam bych se chytil, u Toma Sawyera by se chytil a vlastně i ty lístečky, tam si myslím, že by mohly.
1: Ty jsou naprosto zásadní a stěžení, bez nich by to vlastně vůbec nemohlo být natočeno.
0: Taky by si chtěla, aby o tobě někdo napsal něco na Pochvalný lísteček.
1: No, kdo by nechtěl. Se bohužel nikdy nestane, ale tak můžeme doufat.
0: Naši posluchači jistě napíšu jakou pochvalu na tvé filmové indicie. Tak dobře, volejte 210 320 323, který film jsme tu tak zabalili do hádanek. Kačenko, hezké ráno.
1: Hezké ráno vám všem, držím palce.
0: Kdo pak je na telefonu? Čau.
2: Ahoj, tady Zdenka.
0: Zdenko, tak my jsme tady v naší letní filmové promítačce, v našem letním radním kině měli jeden milý film, schválně, jestli si uhádla.
2: Já jsem si teda typla a myslím, že jsou to Páni kluci.
0: Teda pozor. Páni kluci, poznáváš melodii?
2: No jasně, to je úplně ikonický.
0: Hele, a já mám pocit, že to psal pan Habka, napsal tu melodii, je to možný? Asi jo, viď? By tak jako odpovídalo.
2: Hele, to nevím.
0: Ano, hudba Petr Habka, už to vidím. Scénář Vít Olmer.
2: Novinka je pro mě.
0: No, já taky jsem to teďka objevil, vidíš, a kluci, co provádějí různé lumpárničky, vzpomeneš si třeba na něco z toho filmu, co bys tak jako vypíchla zpětně? Je to fakt jako 50 let ten film starý, já jsem ho třeba neviděl minimálně 20.
2: Je, ale já mám teda hodně ráda, spíš tu železnici, a tak prostě ty situace. Situace a příběhy, co se tam prostě odehrávaly a točilo se to vlastně na té železnici někde u Úštěka, myslím.
0: Aha, tak to jsou takové jako srdcové záležitosti pro tebe. Já tady mám jednu ukázku, jak probíhá takové zasnoubení, jo? Připomeneme si.
3: To je hned, dáš mi pusu a když mi dáš pusu, tak jsme zasnoubení.
4: Ale
3: nikdo by nás mohl vidět, nikdo tady není.
4: Fakt,
3: ale co když jo?
4: Už jsem řekl, že ne.
3: Ale ne.
4: Ale jo.
3: Ale ne.
4: Ale jo.
3: Tak zavři oči.
4: S tebou je to lepší, než to bylo s Andulou.
3: Cože? Tak ty jsi už byl zasnoubený s Andulou.
4: Ale vůbec se to s ní nebavilo. Česně, už oni vůbec nestojí.
3: Žeš, sám dobře víš, že oni stojí.
0: S tebou je to lepší s Andulou. Zdenko, to je co vyznání, viď? Hele, s tebou je to lepší s Andulou. To chce slyšet podobně každá dívka, tohleto.
2: Přesně.
0: A taky pro tebe probíhalo zasnoubení nějak takhle, nebo úplně jinak, normálně?
2: Hele, ještě neproběhlo, takže doufám, že takhle neproběhne.
0: Doufáš, že takhle to neproběhne. Každopádně ti upřeju krásné letní ráno a díky, že jsi byla s námi na Kisu. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Čau.

0: Já vám dneska šíleně napovídám. Teď je 7:45, 2 minuty. Vy posloucháte Radio Kiss a ranní kachna dnes ještě nezazněla v éteru. Takže ještě jste jí neprošvihli, nebo?
1: Ale co když jo?
2: Už jsem řekl, že ne.
1: Ale ne.
2: Ale jo.
1: Ale ne.
2: Ale jo.
0: Tak co, byla? Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ale jo. Tak přátelé, uvidíme, jak to je s tou kachnou doopravdy. Každopádně buďte s námi dál a před 9:00 vyhodnocujeme nějakou tu dezinformaci, nějakou tu fake news, která proletěla rádiem Kiss po ránu.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Hezké dobré ráno. Máte, kysáci, někdy pocit, že vám telefon přirostl k ruce a bez neustálého scrollování sociálních sítí nevydržíte ani minutu? Tak pozor, technologičtí giganti se rozhodli, že nás zachrání před námi samotnými. Od září do všech nových aktualizací natvrdo nasazují funkci s názvem Totální detox. Jakmile na Instagramu nebo TikToku přesáhneme nastavený denní limit, což je podle expertů prý kritických 45 minut, telefon se bez varování zablokuje. A teď to nejlepší, displej zčerná a na obrazovce se objeví obří nápis Běž se projít do lesa. Systém se odepne až ve chvíli, kdy integrovaný krokoměr zaznamená, že jste ušli minimálně 3 kilometry na čerstvém vzduchu. Zkušební verze už prý běží v Jižní Koreji a výsledky jsou naprosto šílené. Mladí lidé tam v panice pobíhají po parcích s nefunkčními telefony v ruce a zoufale se pokouší mluvit s živými lidmi, aby jim proces odblokování urychlili. Jinak výrobci této fičury varují vlastně před samotným podváděním. Pokud náhodou byste telefon přivázali na psa nebo ho dali na robotický vysavač, tak zabudovaná umělá inteligence podle nepravidelného pohybu podvod okamžitě odhalí a prodlouží vám trest o dalších 24 hodin bez internetu. Tak když o tom přemýšlím, dneska se telefon zablokuje tak jako tak, pokud bychom jezdili na sociálních sítích na tom sluníčku a tom horku, tak ten telefon se podle mě dřív uvazí, než zablokuje. Hezké dobré ráno, teď David Guetta s BB Rexou, míříme k 8 hodině.

0: Za malý moment 8 hodina, čekají nás aktuální zprávy, ale ještě předtím se podíváme na silnice. Dobré ráno.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Hned několik komplikací se řeší aktuálně na dálnicích. Na D1 ve směru na Brno, ve směru od Vyškova, počítejte se zdržením mezi kilometry 210 až 207. Tady se tvoří kolony. Problémy jsou i na 99. kilometru D1 ve směru na Brno. Tady je porouchané vozidlo po dopravní nehodě. Jestli vás čeká cesta po dálnici D2, ovšem ve směru na Bratislavu, ne na Brno, ale na tu druhou stranu, na Blavu, tak tady došlo k nehodě nákladního vozidla a ještě zdravíme do Olomouce, kde máme hlášenou čerstvou nehodu na té velké křižovatce u autobusového nádraží. Začíná se to štosovat ze všech směrů. Tak hlavně opatrně, a pokud víte o nějakém raním zádrhelu na silnicích, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Shoebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlet najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
0: Best of Milan.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Středa bude opět ve znamení sluníčka, čekáme jasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích letos výrazně roste a na řadě univerzit už jsou kapacity pro nadcházející akademický rok vyčerpané. Studenti z Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze stornovaných rezervací. Zatímco v Plzni nebo Ústí nad Labem mají zájemci větší šanci kolej získat. Univerzity na zvýšenou poptávku reagují navyšováním kapacit, investicemi do výstavby i úpravami cen. V jihoitalském regionu Apulie zkouší nedostatek plavčíků na plážích vyřešit nasazením vězňů. Projekt s názvem Lo Salvo má za cíl resocializaci odsouzených. A teď zpátky domů.
2: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60. Platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejová reprezentace do 18 let na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cup skvěle napravila dojem z pondělního duelu se Spojenými státy. V Edmontonu smetli Němce 8-3. Klíčový zápas o postup do semifinále hrají Češi dnes od 23 hodin proti Finsku. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje ranní KIS dnes s ranní jedničkou a to je Martin Hovorka.
3: Děkuju. Numero uno, Martin Hovorka, dobré ráno, posloucháte Radio KIS, mám pro vás soutěž, mám pro vás vstupenky do 14 jeskyní v České republice.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

a další, třeba já bych doporučil jeskyni Balcarka. To si vzpomínám z nějakého školního výletu a tam to bylo moc hezký. No ale necháme na vás, jak vyberete. Každopádně za malý moment soutěžíme. Telefonní linka 210 323 323 je odblokovaná. Můžete zavolat, ale pozor, já bych to měl dneska pro vás jeden speciální úkol. Představte si situaci, jo? Jste průvodce v jeskyni, pracujete jako průvodce po jeskyni a najednou zhasnou světla, zhasne baterka a je tma a vy musíte udržet panikařící turisty v klidu. Tak jsem zvědavý, jak se s tímto úkolem poperete. Za malý moment přímo v našem éteru řekněme, že na to dostanete třeba interval, časový interval 20-30 vteřin, abyste uklidnili turisty v tmavé jeskyni, když zhasne světlo. Jsem na vás zvědavý. Tak za chvilku.

0: Radio Kiss vás zve do 14 unikátních zpřístupněných jeskyní, rozmístěných po celé České republice. Pojďte objevit přírodní poklady ukryté pod zemí. Vy se můžete už teď proklikat na stránky caves.cz, psáno caves.cz, kde uvidíte všechny ty jeskyně, kde se to odehrává, ta přírodní tajemství, jsou tam nějaké fotografie, takže se můžete nalákat na stránkách zprávy jeskyní České republiky, caves.cz. Dovolal se kdo? Haló?
1: Ano, tady je Jitka z Domažlic.
0: Jitko, my tě zdravíme do západních Čech. Máte tam tu nakloněnou věž v Domažlicích, viď?
1: Ano, máme a jenom 56 cm je v základu.
0: A řekni mi...
1: Pardon, metr je v základu a 56 metrů je vysoká.
0: A nepokoušel se jí někdo narovnat tu věž?
1: Ne, ona totiž je přilepená na kostel.
0: Jo, takhle. Tam se musíme podívat, to jsem úplně už jako zapomněl, určitě. Jak to vypadá
1: tak
0: na náměstí.
1: Tak budou slavnosti.
0: No tak vidíš...
1: Týden, pátek, sobota, neděle.
0: Tak vidíš, tak příští týden jedeme do Domažlic na chodské slavnosti.
1: Určitě se tam potkáme.
0: A ty pojedeš ale do jeskyní nějaký. Už jsi byla někdy v nějaké jeskyni?

0: České republice?
1: Byla. Zrovna jsem byla v Koně Prusích.
0: A kam bys jela teď, až vyhraješ? Kam bys jela?
1: Taky do Koně Prus.
0: Připomenout si to zkrátka.
1: Mm-hmm, ano.
0: Tak si připrav, představ si situaci, ano. Že seš tou průvodkyní, která provádí turisty po jeskyni. Máš tu baterku a teď najednou, nejenom, že ti zhasne baterka, ale i to osvětlení v té jeskyni. A ty musíš nějakým způsobem ty turisty uklidnit, aby nepanikařili. Zvládneš to?
1: Myslím si, že jo.
0: Tak hele, máš 20 vteřin, pojď se. Hele, zašlo světlo a teď je to na tobě.
1: Vážení návštěvníci, zapomněla jsem vám říci, že máme pro vás malé překvapení. Součástí dnešní prohlídky budeme bez světla a zkusíme akustiku. Takže budeme zpívat, vyberte si písničku, jestli chcete každý sám, nebo já začnu, já jsem zpěvačka, začnu a přidáme se všichni, vyzkoušíme, jaká je tady akustika. Co říkáte? Výborně, jdeme na to.
0: Ty jsi naprosto skvělá. Já myslím, že třeba bude říkat, tak je tma, tak alespoň neuvidíte toho medvěda, co stojí před námi. A ty takhle se zpěvem,
1: ty jsi chtěla
0: zpívat, tak to je vynikající. Já si myslím, že jako průvodkyně po jeskyních v České republice by si prošla.
1: Já jsem totiž, když jsem byla v těch koniprůstkých jeskyních, já jsem si tam zaspívala.
0: Fakt? Tam jsou ty, jo, tam je ta místnost, kde se dá zpívat, ten jeden chrám, nebo jak to nazvat, část jeskyně, vidíš, to jsem si vzpomněl, my to dělali ze školou taky, když tam byli před 30 lety, úplně jsme vybavila starý vzpomínky, ty jo, takže Koně Prusy jedeme zpívat do jeskyní a děkujeme, že jsi nám zpříjemnila ráno. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Zdravíme na Chocko a posíláme vstupenky.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Krásné dobré ráno v 8 hodin 20 minut, také dneska nás čeká vedírko, možná dokonce zase až ke 40 stupňům nám to poleze. Střední Čechy, Jižní Morava, to jsou ta místa, která budou nejvíce postižená tím horkem. Západní Čechy, ten úplnej cancour, tak jakože Cheb až, tam by to mělo být dnes nejpřijatelnější. Tak už evidentně od západu bude přicházet drobné ochlazení, protože zítra to bychom se měli vyšplát maximálně ke 30 a bude nám to příjemně padat, takže až o víkendu vyrazíme na akce, ať už to budou třeba Mejdany Rádia Kiss, který proběhnou v Písku u letního kina, tak to bude úplně to nejpříjemnější počasí, 25 stupňů, přátelé. Ale to moc předbíhám, protože v tento okamžik bych chtěl dát slovo Michalu Kavalčíkovi, který vás také dnes bude provádět tím dnešním dopolednem a polednem tady u nás na Kisu. Ale pojďme se podívat na to, co s vámi Michal Kavalčík řešil včera po 10. hodině, když mě tu vystřídal.
1: Jeden Ital zbudoval falešné archeologické naleziště a vybíral téměř 1000 jako vstupné. Skoro 8 let mu to procházelo a lidi mu to zbaštili. Komu vy jste kdy naletěli na nějaký skem, podvod, na dovolené, Egypt, Tunisko, Albánie? A kolik vás to stálo, tenhle ten podvod?
0: Za malý moment vaše nejlepší hlasovky a vzpomínky na ty nejzásadnější podvody vašeho života, tak apka Kisu už za malý moment a vrátíme se ke včerejšímu dopolední. Teďka ale muzika. Pro dobré ráno posíláme muziku od Michaela Jacksona. Tady je písnička Black or White. Je 8.21.

0: Včera s vámi Michal Kavalčík řešil téma podvodu, jestli na vás byl spáchán nějaký podvod. Já si myslím, že při poslechu Michaela Jacksona, někteří z vás, kteří třeba chtěli vidět jeho koncert na Letné před 30 lety, teďka to bude 30 let akorát září, kdy Michael Jackson koncertoval v Praze. Myslím si, že někteří tenkrát naletěli překupníkům, koupili vstupenky a ty pak byly bohužel nepravé. To si myslím, že se určitě dělo tenkrát v roce 1996. Třeba bychom i na takového posluchače narazili. No takže, jak znělo přesně, Michale, to tvé včerejší téma?
1: Komu vy jste kdy naletěli na nějaký skem, podvod, na dovolené? Komu jste skočili na lep?
0: A tady jsou vaše vzpomínky z úterního dopoledne.
2: Já jsem se teda osobně nechal nachytat na malorce, když jsem si koupil krásný obrázek a doma jsem zjistil, že to je plakát 10 euro, dobře, no, tak mám hezký plakát za 10 euro, ale známý byl na tom trošičku hůře, jel do Dubaje, koupil si tam Rolexky, včetně certifikátu, všechno vypadalo věrohodně za 2000 dolarů. Přijel do Čech a zjistil si, že je to tak v hodnotě 50 dolarů.
3: Tak jednou jsme byli s holkama v Egyptě a tam dva Egypťané, že nás naučili surfing, takže jsme šli jako do toho moře, jo. Tohle. Najednou já jsem spadla, teď jsem byla mezi prknem a tím Egypťanem, on se porozlít po pláži, no a co myslíš? Vystrčil na mě úhoře. No, já z toho byla celá v šoku, podvodníci.
1: Já si myslím, že Milan přišel fakt o hodně.
4: To se mi takhle stalo v Itálii na benzíně, zastavím, viď, přišli ke mně Italové, že se koupím od nich notebook za 400 euro, tak nakonec jsem to hádal na 100 euro. No a když jsem si šáhl pro peněženku, tak oni ty tašky prohodili a já jsem koupil místo notebooku za 100 euro štos novin. Pěkný, no, ale byli v italštině, tak jsem si mohl aspoň polistovat, co tam psali, no.
0: Uvidíme, k jakým vzpomínkám dojde dneska dopoledne, nebo vůbec jaké téma Michal Kavalčík nastolí po 10. hodině, tak buďte s námi, protože Michalovo vysílání i dneska v éteru Radio Kiss. Radio Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kys, hlavní tah Praha Karlovy Vary. Máme tu drobný problém cestou.
2: Martine, ahoj, já tě zdravím.
1: Povídej, ahoj.
2: Obousměrné kolony na silnici číslo 6 Petrohrad. Jo, obousměrně řídějí to tam sice takovýma jakoby plácačkama, ale prostě jsou tam nehorázní kolony.
1: Děkujeme, víme víc. Stejně jako známe kolony na dálnici D1, ty začínají už kolem 189. kilometru, je to ve směru na Brno a až ke 196. kilometru vaše cesta potrvá kolem 15 minut. U Havlíčkova Brodu na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem opravují vozovku a na třech místech se jezdí kyvadlem, jsou tu semafory. Opačný směr Havlíčkův Brod Jihlava, tady jsou dva semafory cestou, taktéž oprava vozovky. No a pokud vás čeká příjezd do Prahy od Slaného, tak na dálnici D7 kolona před letištěm zhruba na 20 minut. Buďte opatrní a hlavně šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Středa bude opět ve znamení sluníčka, čekáme jasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: V úterý skončila lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Celorepublikové komunální volby se uskuteční po 4 letech 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty se budou konat v 27 obvodech, kde si lidé své zastoupení v horní komoře vybírali před 6 lety. Češi se ve velkém vracejí na dovolenou do Chorvatska. Podle nejnovějších údajů chorvatského turistického sdružení letos po několika letech znovu výrazně přibylo českých návštěvníků. Země hlásí silný růst také u turistů z Maďarska a Itálie. Chorvaté věří, že pozitivní trend potvrdí i srpen, který patří k nejsilnějším měsícům sezóny.
0: Sport.
1: Trenér Priske označil úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem za jeden z nejlepších, který na lavičce fotbalistů Sparty prožil. Pražané po obratu nečekaně porazili favorita 2-1. Dánský kouč před utkáním vedl nelehkou debatu s kapitánem Lukášem Haraslínem, který začal pouze na lavičce. Naznačil také možný odchod útočníka Jana Kuchty. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: A v 8:30 ráno vás z KISu zdraví také Martin Hovorka. Za malý moment nás čeká tradiční souboj dvou hitů, tak si počkejte.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: The Hit

A teď vyrážíme na souboj dvou písniček a vy rozhodnete, která z těch dvou hitů bude znít úplně celá v našem vysílání. Takže si připravte apku Rádia Kiss a vzhledem tomu, že dneska je úplně poslední den, ten šílený, nesnesitelný hit, od zítřka už tam to krapec padne, neříkám, že se ochladí, takže budeme chodit v kamaších, to ne, ale bude samozřejmě snesitelněji zítra. Dneska asi zřejmě poslední den, kdy bude teploměr atakovat 40. Tak pojďme si dát souboj dvou letních hitů. Jeden bude z 90., druhý z milénia. A přátelé, za 90. léta právě teď jde do boje Macarena. A za éru období milénia Aserehe. Takže Los Del Rio Macarena nebo Las Ketchup Aserehe. Jaký jste tým? Jste tým Macarena nebo tým Aserehe? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Prvních pět zpráv od vás rozhodne, jestli si zahrajeme Macarenu nebo Aserehe. Tak to mě zajímá, jak dopadne tento letní souboj dvou velkých hitů. Jeden z 90., druhý z milénia. Tak schválně. Nejprve ale David Guetta a písnička Dangerous. Hezké dobré ráno.

0: My tady po půl deváté vždycky něco vyhodnocujeme. Jednak ranní kachnu, to nás čeká, ale teď musíme vyhodnotit ten souboj dvou hitů. Dvou letních hitů, protože mě zajímá, jestli vás baví víc Macarena nebo Aserehe. Dal jsem dvě ukázky, Macarena z 90. Aserehe z milénia a jsem zvědav, jaká z těch dvou písní zvítězí. Apka Kisu, tam se to všechno odehrává, chodí od vás zprávy. Já jsem vybral prvních pět a uvidíme, jak to celé dopadne, tento hudební souboj. Dobré ráno, Vlastíku.
1: Macarena, prosím, Macarena.
0: Jak to nebyl Vlastík? To byla Vlasta. Každopádně, Macarena má první bod, Macarena vede.
2: Čau Marťas, ideální obě, ale když už, tak Macarena, Vlastík.
0: Ano, tak tady jsme měli i Vlastíka, takže 2-0 pro Macarenu.
3: Poprosím o Aserehe, ha, he a heveteru.
4: Marťas, kečup, dáme si kečup.
0: Ty jo, takže 2-2. Je to plichta a ta pátá zpráva teďka rozhodne.
1: Ahoj, tak určitě za mě Macarena, děkuji.
0: Jo! Takže v tom dnešním případě, v té dnešní battle bitvě, vyhrály devadesátky nad miléniem. Vyhrála Macarena nad písní Aserehe, ale jak jste sami slyšeli, bylo to víceméně těsný, bylo to oprsa japonský plavkyně. Takže přátelé, protože vyhrála Macarena, pojďme si to dát a jestli máte teďka trošku prostoru kolem sebe, třeba v kanceláři ještě nepřišel šéf, tak si zatancujte. Schválně si vybavíte ten 30 let starý tanec, který se tancoval, když hrála v roce 96 Macarena.

0: přátelé, to byla Macarena, to byl vítěz dnešní bitvy Aserehe versus Macarena, tak Macarena zvítězila. Chtěli jste ji slyšet takhle ve středu po ránu před 9 hodinou, jinak kdyby vám chyběly ty hity milénia, tak vám je samozřejmě hrajeme po celý den, ale pozor, už chystáme pomalu taky speciál na páteční večer, naše Best of Millennium, rodí se playlist, který budeme v pátek po 18. hodině vysílat a zatím, co je nachystaný, to je hodně, ale hodně dobrý, takže pokud vás bavila muzika po roce 2000, ty největší hity milénia, tak se budu těšit v pátek u našeho hudebního speciálu po 18. hodině. Každopádně za malý moment do 9. hodiny, než dáme další čerstvé zprávy, tak vyhodnotíme dnešní ranní kachnu. Přátelé, byla ranní kachna a já si myslím, že dneska to bylo hodně jednoduchý, takže stačí se dovolat a ukázat na tu fake news na ranní kachnu a my vám dáme dáreček. Za malý moment.
1: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Robin Schulz nám zpříjemnil dnešní ráno písničkou Better Times, je 8.52.
1: Kachna ranního kysu.
0: A my se posouváme dál v našem ranním programu. Teď bych chtěl pozdravit Pavlínu, která se dovolala. Ahoj.
2: Čau.
0: A Pavlína chce vychytat ranní kachnu, jestli teda vůbec nějaká kachna, nějaká fake news, dezinformace dneska byla.
2: Já si myslím, že to bylo před 8, jak jsi mluvil o tom skorolování, že ti potom zasne ta obrazovka a pošle ti to do toho lesa. Je to ono?
0: Je to ono. Když budeš hodně skrolovat, tak ti to vypne telefon a ten tě pošle do lesa, aby ti to zase zpátky hodilo do systému on. Tak jo, to je pravda. Takhle, pravda je, že to je blbost, že to byla kachna, to je pravda, takže ty odnášíš si cenu, samozřejmě telefony se vám vypínat nebudou, i když v tom horku možná ho dneska někdo zavaří, viď?
2: No, určitě.
0: Taky se ti to někdy stalo, že najednou telefon napsal, musíme se na chvilku odpojit, vypnout, aby se...
2: Taky.
0: Já jsem tuhle měl telefon v navigaci takhle v autě na tom okně a přidělaný na tom držáku a normálně se to vyplo, protože tam fakt je teda vedro za tím oknem, to si pojďme říct, takže to není úplně místo ideální pro mobilní telefony, ale každopádně, když ho budeš jako normálně fungovat, používat, tak neboj, za scrollování tě do lesa telefon nepošle. Ale ty máš cenu, že ses dovolala, ty máš cenu.
2: Děkuju.
0: Jaký tě čeká den dneska? Bude nějaký koupaliště na ochlazení, zmrzlina nebo něco podobného?
2: Asi určitě bazén, 2 dny volná, tak si to užiju.
0: Že ideální. A zmrzká?
2: Taky 100%.
0: Hele, my jsme dneska ráno mluvili, teď jsem si to vybavil, před 6:30, tady byla naše zprávařka Tereza Jandová, říkala neuvěřitelnou vychytávku. Rozříznout, prosím tě, co to říkala, croissant, a dát do něj nanuka, to nanuka zbavitý dřevěný špaktle. A dá to nanuka do toho croissantu a proto to je výborný ochlazení.
2: Tak to vyzkoušíme.
0: Tak to můžeme dneska vyzkoušet u těch bazénů, viď?
2: Ještě neslyšela. Tak,
0: no já taky ne. Já jsem taky koukal na to dneska, jak cool v plotě, tyjo, na tu informaci. No tak jo, tak vyzkoušíme, užijeme si bazének a zase někdy na kysu. Ahoj.
2: Určitě. Ahoj. Tak jo, díky, ahoj, měj se, děkuju.
1: Takhle se vstává jedině na kysu.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kiss, na příjezdu do Brna ve směru od Prahy pojedete v kolonách. Ty začínají už na 189. kilometru D1. Aktuálně brněnské tunely regulují své vjezdy. I tady je poměrně hodně kolon a hodně se tu zdržíte. No a co se týče dopravních nehod na dálnicích, tak jedna se stala na dálnici D1 u exitu 282 ve směru na Ostravu. Pak máme problém na dálnici D8 ve směru na Prahu, máme ťukanec na 35. kilometru a pokud jdete po D55 ve směru na Olomouc, tak tady máme dopravní nehodu na 18. kilometru. A ještě navíc na prvním kilometru dálnice D8 ve směru na Ústí se pohybuje chodec vedle dálnice. Tak tady buďte opatrní a jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme za to.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Radio Kiss počasí.
4: Dnešní den je ve znamení sluníčka, venku máme jasno až skoro jasno, odpoledne se mohou objevit přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vědci z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně se snaží zjistit, jak bezpečně recyklovat použité spreje. Zahájili proto pilotní sběr aerosolových obalů jako deodoranty, laky na vlasy, barvy nebo kartuše do vařiče. Zpravidla totiž končí v běžném odpadu nebo kontejnerech na kovy, přitom se jedná o natlakované spreje plné hořlavých plynů. Rozsáhlé lesní požáry sužují zejména jih Evropy. Evropská unie proto přišla s postupy, které by mohly takové katastrofy do budoucna mírnit nebo jim ideálně zcela předcházet. Jedním z klíčových bodů je například lepší nakládání s odumřelou vegetací. A teď zpátky domů.
5: Při zápase prvního kola fotbalové soutěže si nešlo nevšimnout špatné kvality trávníku na hřišti pražských Bohemians. Žluté fleky zapříčinila plíseň, která se na ploše objevila po nesprávně zvolených postupech zavlažování. Vedení klubu už povolalo odborníky, zlepšení očekává během pár dnů. V opačném případě trávu vymění. Honza Navrátil, Radio Kiss, Praha.
3: Sport.
4: V souboji českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4 a 6-2. Nikola Bartůňková v Torontu postoupila do třetího kola po výhře 6-3 a 6-4 nad Dánkou Klarou Tausonovou. Končí naopak Sára Bejlek, která podlehla 0-6 a 3-6 bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska i Kateřina Siňaková. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje Martin Hovorka.
6: Hezké ráno. Někdo má už dopoledne a ten, kdo stával ve 3 ráno, tak už má pomalu poledne. Odbyla 9. hodina. Hezký den.
3: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: letním Kině Písek.
1: DJové a moderátoři Rádia Kiss míří do Písku. Tuto sobotu letní Kino Písek. Bude tam Roman Anděl, Michal Kavalčík, DJ Basslicker, Sonja Ede, Martin Hájek, Míša Dinhová a také Patrik Peltan. V této sestavě budete pařit Písku tuto sobotu s našimi DJ a moderátory Rádia Kiss. No a pokud byste chtěli dva lupeny, dvě vstupenky gratis, tak v této hodině vám budu nápomocen, protože hnedka po 9:30 pro vás budu mít dva volňásky, aby vám prostě zbylo zkrátka víc peněz na drinky a na nějaké osvěžení, které bude potřeba, protože

0: nebude úplná zima, ale taky nebude úplný horko, bude příjemně, ale i tady se hodí samozřejmě doplňovat tekutiny a pitný režim. Takže v sobotu 8. srpna mejdan v Písku a já vám už za malý moment sdělím výherní song. Jo, tak buďte s námi, výherní se už se dozvíte a pak se na tu výherní písničku dovoláte na linku 210 323 323. Tak tato hodina patří Písku a taky třeba Pitbullovi, kterýho si hrajeme na Kissu právě teď.
1: Hard party, hard party. V letním kině Písek. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Hezké dopoledne, v 9 hodin 22 minut ladíte Radio Kiss, je 5. srpna a krom toho, že má dneska svátek takové, skoro řekl bych až archaické české jméno Kristián, byl ten slavný film Kristián, tak dneska 5. srpna je také Mezinárodní den semaforu. Chápeš to? Mezinárodní den semaforu, tak i taková věc, jako je semafor, na které teďka možná stojíte na semaforu, akorát na červený, tak ta věc, která vás teďka vlastně zdržuje v jízdě, tak ta dneska má svůj mezinárodní den. První automatický semafor v České republice, nebo chcete-li v Československu, byl na Václavském náměstí roku 1930. Ještě o 3 roky dříve byl semafor v Himberské ulici, ten ale ručně řídil strážník. Jinak v hlavním městě je také unikát a to je semafor, který najdeme v nejužší pražské uličce. Má šířku ta ulička 70 centiáků a protože by se v ní dva lidé nevyhnuli, provoz chodců je tu už desítky let řízen právě klasicky světelným semaforem. Tak a náš posluchač si při této příležitosti také vzpomněl na jeden semafor.
1: Čau Martine, čau kysáci, tak když je den semaforu, tak si všichni vzpomenete na 90. kdy se pil semafor. Zelená, byla klasická zelená, oranžová rum, červená griotka, do jednoho panáku nebo postupně, takhle se pil semafor. Tak hezký den přeji, ahoj.
0: Jo, vidíš to, den semaforu, takže bychom dneska vypili jeden semafůrek, co? Tak dáme si na oslavu 90. pecku z té doby ATC My Heart Beat Like a Drum. Hezké dopoledne.

Sloucháte Radio Kiss, je 9:30 a já vás zvu na Mejdan, do Písku, do letního kina, kde bude řádit Radio Kiss. Ta party se jmenuje Hard Party a dva volňásky tu teď pro vás mám. Vaším úkolem je vychytat muziku. Jakmile uslyšíte Justina Timberlakea a jeho pecku Can't Stop the Feeling, volejte 210 320 323 a ten, kdo nejrychleji v tu danou chvíli vytočí číslo a dovolá se, tak má dva volňásky do Písku. To je fair nabídka, ne?

0: Není náhodou tohleto Justin Timberlake a neměli jste náhodou volat?
1: Hard party, hard party v letním kině Písek.
0: Sliboval jsem vstupenky do Písku a jako první slyšel Justina Timberlakea, kdo? Halo?
2: Ahoj Marťas, tady Lukáš.
0: Lukáši, máme tě považovat za velkého pařmena?
2: Ano.
0: Odcházíš z večírku jako poslední?
2: Většinou ano.
0: Nebo odcházíš dřív, aby si nemusel platit zbytek a zbylou útratu?
2: Ne, většinou chodím mezi posledníma.
0: Chodíš mezi posledníma, tak to se ti bude, myslím, v Písku líbit, protože tam to bude gradovat, ta zábava, až do těch pozdních nočních hodin. Letní kino Písek totiž zažije Hard Party, to je Mejdan Rádia Kiss s našimi DJ a moderátory, je to teďka v sobotu, tak si koukej udělat díky Rádiu Kiss výlet do Písku, protože dva volňásky jsou tady pro tebe nachystaný.
2: Super, děkuju moc krát.
0: Kdy jsi byl naposledy na nějakém večírku Rádia Kiss?
2: Popravdě nebyl ještě.
0: Nebyl jsi. No tak to nevadí, to naopak, ty to teďka napravíš a zažiješ tu pravou party s Kissem, abys věděl, do čeho půjdeš třeba příště, až se rozhodneš s námi zase někam vyrazit.
2: Přesně tak.
0: Jo, a letní kino Písek, mám takový pocit, že je rok nebo dva rekonstruované, tak tam se ti bude líbit, protože to tam je úplně špígle, nýgle nový. Jako v cukru. To tam
2: jo,
0: je.
2: Opravdu. Jo?
0: Je to tam hezký.
2: Tak to bude super.
0: Viděl jsem
2: jako
0: fotky.
2: Písek je krásný.
0: Ještě navíc, ty to ještě můžeš spojit s výletem, že si odpoledne dáte nějaký obídek, procházku po Písku, tam se můžete stavit u toho mostu, že jo, legendárního, a potom samozřejmě do letního kina už jenom dojdete a večírek začíná. Jo?
2: Jo, super.
0: Tak jo, posíláme vstupenky, je to všechno domluvený. Ahoj.
2: Díky moc, Martěs, ahoj.
0: A tady je další muzika, Centauri, Kaskáda, no a další volňásky do Písku na Hard Party Rádia Kiss zase zítra mezi 6 a 10.
1: Hard Party, Hard Party v letním kině Písek. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Ladíte Radio Kiss, bezmála 10. hodina dopolední. Přišel Michal Kavalčík, který miluje sociální sítě. Viď? Už teďka tam něco podobně letělo zase novýho, ze zákulisí tady. Každopádně, my jsme tady dneska s posluchači řešili, že když si dáš ráno fotku s kafem z benzínky na Instagram, aha, takže hned to kafe má o 20% lepší účinek, působení.
1: Nekecej.
0: No. Je to stejně jako vlastně v myčce, když máš auto, ano, vyfotíš se u toho, tak taky to je hned líp umytý o 20%.
1: Já jsem slyšel, že existují nějaké podniky, prý je na to apka.
0: No.
1: Když si stáhneš tu apku, tak zjistíš, v které zemi a v kterém městě je restaurace, kavárna, prodejna, kde ty přijdeš a za sdílení storíčka nebo dokonce na hlavní zeď, jo, je to tam pěkně v kategoriích, jo, aha, jedno storíčko, dvě storíčka, tak dostáváš slevu na to v té prodejně.
0: Ano, to je dobrý, ale to je dobrá, jako...
1: Si to musím stáhnout asi.
0: Že bychom vyrazili.
1: No, ne, tak občas takové jako kavčo zadarmo, že jo, proč ne?
0: Že ho sdílíš, viď?
1: To máš hned 70-80 korun ušetřený.
0: To je příjemný bartřík. Pro nějaký začínající influencery podle mě dobrý.
1: Ale je to dobrý jako podle mě i jako nápad, víš, že vlastně to letí světem, jo, aha, ty řekneš, hele, super kafe tady, skvělá snídaně, vyfotíš to a už to letí do světa, že jo.
0: Nemáš drobáky, takže jako bartr je ideální úplně.
1: Fotka, jo, jako mobilní telefon, ti zaplatí snídaní. Nádhera.
0: Dobrý nápad.
1: Ano.
0: Tak Michal po 10. hodině a dneska pozor i po 22., protože bude Mejdan v éteru Transparty.
1: Trends Party Live 58. Já bych možná ještě navnadil, že třeba kdo teďka po 10. hodině vyfotí nějaké bedínky, kde poslouchají Radio Kiss, jo, tak že bys jim ty něco koupil.
0: No, zahrál písničku.
1: No, tak jim zítra zahraješ, jo.
0: Dobře. Radio Kiss. Wow.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: No, vždycky před tou 10. hodinou mám pro vás spíš dobré zprávy, protože před tou 10. jako kdyby se to teprve ten den i v dopravě probouzel. Málo nehod, kdybyste věděli o nějaké velké tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat hlasovku. Ulice Ralská, Mimoň, okres Česká Lípa, dva autáky v sobě, už tam jsou všechny složky. Silnice Svitava. Svitavy, dva autáky v sobě, tam je to v centru bouračka, D1, 195. kilometr na Brno, z Brna na Prahu, je tam pro poruchu odstavený osobák a D1 ještě na trase z Polska na Prahu, teda z Brna na Prahu, tak to je kilometr 89. a tam je pneumatika na vozovce. Opatrně, za chviličku Marky Mark a Prince Ital Joe.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den je ve znamení sluníčka. Venku máme jasno až skoro jasno. Odpoledne se mohou objevit přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vlna tropických veder v Česku pokračuje. Noc z pondělí na úterý byla nejteplejší v historii měření a rekordy přepisovaly i úterní denní teploty. Ve Strážnici bylo 40,9 stupně Celsia. Je to vůbec poprvé, kdy na Moravě padla 40 a tropické teploty podle prodejců mění i naše nákupní zvyklosti. Raketově v Česku stoupl například prodej parfémů. Podle některých internetových portálů dokonce nejvíc v celé Evropské unii. Federální soud ve Washingtonu vyhověl žádosti amerického ministerstva spravedlnosti a zastavil řízení s 9 členy krajně pravicové extremistické skupiny Oath Keepers, kteří se podíleli na útoku na Kapitol 6. ledna 2021. Vyplývá to ze soudních dokumentů. Soudce ve svém rozhodnutí uvedl, že i když s postupem ministerstva nesouhlasí, státní zástupci mají pravomoc případy zastavit. A teď zpátky domů.
2: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60. Platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Miliardář Daniel Křetínský odprodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Haverlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%. To byly zprávy v 10 hodin a startuje dopolední KIS.
3: Ano, tak včera rekord, hned se na to podíváme, já vám přeju pohodovou středu na Kristiána.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: a to hned na třech stanicích. Nejtepleji bylo ve Strážnici. 40,9 stupně. To je něco neuvěřitelného. To si zaslouží fanfáru. Takže pozor, kysáci, jo? Milí drazí posluchači Rádia Kiss, dnes si připravte všechno po 40. 40 kostek ledu, 40 nanuku, opalovací faktor 40 a ideálně 40 dní dovolené někde u vody. Za 40 tisíc a 40 euro vyměněných v peněžence. A jestli vám je právě dneska 40 let, 5. srpna ve středu na Kristiána, ode dneška nejste staří. Jste teplotní rekord. A já slibuju, že všem dneska zahraju 40 největších hitů od 90. let.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
0: A už tam netopte nahoře, jo? Děkujem.

0: Ani rádio mám v popisu, proto ladím Michaela na kysu. Od 10 do 2, Michael to řeže kosou.
1: A budeme to řezat i dnes. Ano, pěkně ve středu dopoledním balíčkem. Protože pokud se vám podaří před 11. se slyšet v éteru Rádia Kiss s vítěznou hlasovkou, tak vám zhruba do 2 do 3 dnů podle toho, kdy vyhrajete, tak vám dojde balíček, ve kterém budou samolepky, podpis karty, diplom i s podpisem pana moderátora vůně do vašeho auta ve tvaru 90-kové kazety, která se vám pěkně třeba v autě bude tam bimbat pod vaším zrcátkem a ještě k tomu dáme tričko. S dovolením tady navážu na prodej CDček v USA, který vzrostl za rok 2026 o 16%. A tak si říkám, pojďme zavzpomínat, jaké třeba nejstarší CDčko a kazetu máte doma. Já vím, že někdo to takzvaně vyhazoval, někdo to potom dal na bazoš, prodal to, protože na půdě toho měl 3 tuny a prostě zbytečně to tam jako zavázelo a stejně už si to nikdy pouštět nebudu, protože už jedu prostě mobil. Máte ještě nějaké CDčko nebo kazetu, o které fakt jako 100% víte, že někde tam v tom šuplíku, v krabici, když jste se naposled stěhovali, že to tam je? Víte, kdo na tom je? Kde jste si to koupili? Třeba i možná kolik to stálo? A co byste si pustili? Nejstarší CDčko a kazeta ve vaší hudební vinotéce. Máte něco takového? Já o takové krabičce vím, mám ji doma, už je asi 15 let nerozbalená, jak se pořád člověk stěhuje, že jo, tak proč by to otvíral, když už stejně ty CDčka doma neposlouchá, tu věž už taky nemám, to jsem taky střelil, no tak pojďme hledat, jo? Nejstarší vaše CDčko a kazeta u vás doma a kdo na něm je?
2: Kiss. Radio K.

0: Zapomenuté kazety, zapomenutá CDčka jsou někde doma, my to víme. Co tam je úplně to nejstarší? Vzpomene si třeba Martina.
1: Míšo, já mám doma ne krabičku, ale možná skříň plnou CDček a kazet, ale jedna speciální tam opravdu je. To byl tenkrát lístek na Megadance Festival v Praze. Ale jestli to byl 95. nebo 94., to už si fakt nepamatuju. Ale tu kazetu mám do dneška a ještě donedávno jsem si ji pouštěla.
0: Megadance Festival. Pojďme na SMS-ku. Čau Michael, já mám doma DJ Boba a Lunetiky na kazetě. Myslím, že tenkrát kluci stáli asi 300 korun a babi dostala vynadáno, že když by přidala ještě 200 korun, mohli jsme mít CDčko. Měj se fanfárově, Čechli. No a ještě Peťka.
2: Čau Michael, tady Peťka. Hele, tak já určitě v šuplíku mám Olympic, úplně jejich první vydání. Na kazetě pro mého tatínka ke 40, což už je 30 let a do dneška tam leží, protože můj taťka tenkrát onemocněl a do dneška není poslechnuta. Takže v tom šuplíku je. Čau, Peťka.
0: No tak Peťko, pokud máš na čem, kazetu bych oprášil, natočím video, označím KISS a Olympiky. Jedeme dál.
3: Radio KISS. Radio KISS.

0: Je to neuvěřitelné, ale prodej CDček za rok 2026 USA stoupl o 16%. Kazety taky, a co je teďka tak trošičku na ústupu, jsou desky, vinily, ale ty máme také doma někde schovány, že jo? My tady vzpomínáme na naše první kazety, první CDčka, která jsme si koupili, a ještě někde doma to prostě je schovaný. A my víme kde, že jo? Zajdo! Počkat, kde je Zajda? Tady někde je Zajda. Ano. Zajdo, kde ses mi ztratil?
1: Ahoj, Michael, tak teďka mám před sebou kazetu z 96. Šmoulí Super Disco Show. No a to je asi taková ta jediná hodně, hodně vzácná kazeta. A Lucie Vondráčková a E.T.
0: Ne. Ne. E.T.
1: Ahoj, Mikey.
0: To Zajda. Zkusím najít někde na YouTube. E.T. No a šmoulí písničky, to byla éra, vidíte, Loufanánek Hagen psal české texty a pak to dali přes počítač, trošičku ty hlasy dali nahoru a měli jsme šmouly. Co třeba Milan?
2: Zdar, Michaele, tak kazet mám doma asi tak dvě krabice uložený. Jsou to kazety převážně z pubertálních let, to znamená Sandra, Sissy Catch, Grayson, Manastovy věci, Pražský výběr, no a taky tam mám nějaký mluvený slovo, to znamená Šimek, Grossman, Krampol, Sobota, Felix Holzman, podobně. Tak jo, měj se, Milan.
0: To byla éra. Marcel, já dostal v roce 99 CDčko Lunetiku k Vánocům. Měl jsem obrovskou radost a i když se CDčka moc nepoužívají u nás, mám jich pár doma a občas si je pustím. Akorát prcek musí se mnou, on jediný má rádio na CDčko. No, to by mě taky zajímalo, kdo má ještě doma nějaký CD předhrávač. Jitka?
3: No jasně, že mám takovou klasickou kazetu, jak se tenkrát kupovali na burzách, bylo to asi 92. kapela IMF, já ještě nevím, jestli to vůbec dneska někdo zná, ale tenkrát to bylo celkem populární. Strašně jsem jí chtěla, mama mi nechtěla koupit, a jsem si ji prostě vyprosila. A mama mi furt stěhuje se mnou.
0: Matuš!
4: Ahoj, Majko, já jako bývalý DJ, tak moje prvé CDčko, které jsem si vtedy koupil, byl Beatles. To už bude mať za 30 rokov to CD a odehral som z neho dve skladby. To je ešte celé. Inak všetko originály mám a stále mám tri kufríky CDčiek.
0: Jo.
4: Nikdy v živote ich nedám preč. Ahoj.
0: Občas ještě na svých akcích potkávám, když třeba přede mnou nebo za mnou po mně hraje nějaký DJ, tak se najdou opravdu DJové, kteří jezdí v autě se čtyřmi kufry CDček, vinilů, tahají se s tím, tahají, protože prostě legendy, no. Ahoj, Marcel, nevzpomenu si na CD a kazetu, ale při stěhování jsem stěhoval asi 30 gramofonových desek a gramofon. Stáří odhadují na rok 1980 a ještě stále fungují. Jsou tam vesměs všichni čeští interpreti od roku 1980 do roku 1990. No, Marceli, možná máš doma finanční poklad, jo, ozvi se.
5: Ahoj, Majklíčku, tak já mám doma schovaný CDčko od ATB, Moving Melodies, bylo to vlastně jeho první CDčko, který vydal. Tenkrát jsem ho kupoval v Globusu, jak tam byly hudebniny, a stálo 499 korun, což bylo hodně moc peněz. A myslím si, že to CDčko je nepřekonatelný, je naprosto úžasný a stále si ho přehrávám a kvůli tomu držím doma i CD přehrávač. Ahoj.
0: Naprostá pecka. Já musím zavzpomínat, když si takhle říkal o tom ATB. Pro mě to byl neuvěřitelný umělec. Já, když jsem objevil kouzlo ATB, tady kolegy z Evropy, tak jsem skoupil všechna jeho CDčka, ale na jeden single nikdy nezapomenu. Stop už, i teď mám husinu.

0: Vzpomínáme tady dneska na kazety, na CDčka, na tu éru, kdy jsme za to dávali neuvěřitelné peníze. Chtěli jsme to pod stromeček pěkně zabalené, chtěli jsme svého oblíbeného interpreta a když jsme to pod tím stromečkem nebo k narození nám nedostali, tak jsme plakali. Já si vzpomínám, že jednou na Vánoce jsem dostal takové dvojkazetové album od skupiny Elán. Musel se psát nějaký rok, já nevím, kolik to mohlo být, 89, 90, takhle to byl přelom. A to byla normálně plastová, taková obdélníková velká kazeta. A když jste to otevřeli, uvnitř byla bílá a nahoře byla kazeta a dole byla kazeta. To si pamatuju do dneška, že jsem měl dvě kazety od kapely Elán. Už nevím, co to byly za alba, ale nádhera. No, vzpomínáme tady, co ještě máte někde doma. Petr Zavízo.
1: Čau, Michael. Tak já jsem kdysi v roce 95-96 za vysvědčení v nějakém obchodě dostal sadu třech CDček výběru z 60. let, pak tam byl nějaký soul a nějaký disco. Do dneška všechny tři ty CDčka mám a dokonce si je mám aj na čem pustit, protože po otci jsem zdědil velikánskou Věž Technics. Tak jo, čau, čau.
0: Věž Technics, to byla věc jenom pro boháče, to byl sen každého kluka, který chtěl poslouchat kvalitní muziku. Nejdříve dělali i kvalitní kazetové přehrávače, pak samozřejmě přešli na ty CDčka. Ježíš, jak tam zlatým bylo prostě to Technics, to byl můj sen. Pak jsem z toho hrál v Rádiu Morava, no ty brďo, Lukáš, jojo.
2: Michael, čau, tak já jsem měl kazety Jojo Band, dvě, jeden obal byl myslím zelený a druhý oranžový. Čau, Lukáš.
0: Jirka vzpomíná.
3: Ahoj, Michael, moje první kazeta v rádiu byla Freddie Mercury a přivezli mi naši z Polska, neboli z polské burzy, tady u nás nikde nebyla.
0: Ano.
3: Čau, jsi.
0: Já jsem také jezdil na polskou burzu, kde bohužel teda originálky neměli, dělali se kopie. A někde možná ještě doma mám TDKčku 90, na kterém je celé album Metallica někde z 87. A na psacím stroji vzadu, na takovém tom tvrdém papíru, tak tam byly v angličtině napsány, vyťukán na tom psacím stroji celé album, celé písničky, jak jdou po sobě. Martin, teda musím říct, že mi způsobuješ depresi, že jsem starý, smajlík, neboť mám kazety Bonnie M. Potátovi z roku 1977 a svoji první kazetu Two Unlimited z roku 1994, myslím. No, důchod se blíží, kamaráde, ahoj Martin. Martin. No já myslím, že budeš mít určitě co poslouchat.
4: Čau, Michael, hele, vím, že tenkrát mamka, když jsem se narodila, tak si nechávala ještě z nemocnice zahrát Backstreet Boys, volala do kysu, ještě na ty jukeboxy a představila se jako Marika s Příbrami, že vaří svíčkovou. Takže vím, že se to někde nahrávala, že tam měla kazeťák. Boženka si tehda nahrávala úplně všechno. Takže zdravím mamku, zdravím kysáky, ahoj.
0: Jo, máme tady vítěze. You win. Díky všem, kteří jste si dali tu chviličku, bohužel na ostatní se nedostalo, ale mně se fakt asi nejvíc líbí tahle ta hlasovka. Gratuluji Tomášovi.
5: Takhle, tak asi před 30 rokama, když jsme jezdívali s mamkou ve Škodovce ve 120, tak samozřejmě rádio pouze na kazety, takže tam mám doma někde Aku, DJ Bobo. No a co pouštím teďka svým dětem, ještě na přehrávači na rádiu, tak samozřejmě jsou Šmoulíci. Zdarec, Tomáš.
0: Tak pozor, Husí kůže číslo 2.
6: Hej, to je Brana.

0: Rok 1996, neuvěřitelné, branej den. Prosím vás, já vím, že už je to spoustu let. Podle mě už je to promlčený. Jestli někdo ví a může to prásknout, mě vždycky by strašně zajímalo, a i tenkrát, kdo to naspíval a pak to na tom počítači změnili. Kdo naspíval Šmouly? Prosím, praskněte to!
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: No a my tady pojďme na dopravu, co pak se tam děje. Máme tady pár maličkostí, kdo pak nám napsal. Luděk, čauky, D11, pokud jedete z Jaroměře na Prahu, to je kilometr 101, je tam zdržení, poruchané vozidlo a pneumatika na vozovce. Teď jsem kolem toho projel. D1 z Prahy na Brno, 256. kilometr, odstavený osobák. Silnice 8, to je Praha, nákladák s osobákem, únik kapalin, je to D8 směr na Prahu. A D1 z Prahy na Brno, 48. kilometr odstavený osobák. Kdyby něco, tlačítko doprava v apce Kysu. Za chvilku po 11. Riana.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Radio Kiss počasí.
3: Dnešní den je ve znamení sluníčka, venku máme jasno až skoro jasno, odpoledne se mohou objevit přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 40 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Téměř 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Z toho 45% volá po urgentním řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum na webu novinky.cz. Na tom, že klimatická krize je pro lidi problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran kromě SPD. V popírání překonává i koaliční motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa jednání s Íránem pozitivně pokračují. Prezident to řekl v televizním vysílání pro Fox News. Teherán prý dohodu podepíše a Hormuzský průliv bude velmi brzy otevřen, jinak bude Írán tvrdě zasažen. Trumpova vyjádření jsou ale v rozporu s tvrzeními Íránu, který ještě v pondělí uváděl, že v současnosti se Spojenými státy žádné rozhovory nevede. A teď zpátky domů.
4: Při zápase prvního kola fotbalové soutěže si nešlo nevšimnout špatné kvality trávníku na hřišti pražských Bohemians. Žluté fleky zapříčinila plíseň, která se na ploše objevila po nesprávně zvolených postupech zavlažování. Vedení klubu už povolalo odborníky, zlepšení očekává během pár dnů. V opačném případě trávu vymění. Honza Navrátil, Radio Kiss, Praha.
2: Sport.
3: Kritizovaný prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino svolal podle médií na dnešek krizovou schůzku vedení. Britský deník The Times a televize Sky uvedli, že šéf světového fotbalu povolal své klíčové spolupracovníky do marocké metropole Rabatu. Tolik zprávy v jedné minutě na Kisu a Tereza Jandová.
5: Za malý okamžik moudro dne v dopoledním Kisu. Máme 5. srpna, svátek má Kristián. Všechno nejlepší.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

Medúza, tahle ta pecka mě vždycky úplně totálně nabudí a rozproudí krev. Děkujeme, Henry Kamamile. 11 hodin a 10 minut pozvánka do Jablonce nad Nisou, pokud náhodou od zítřka, od 6. až do neděle 9. srpna nemáte co dělat, tak výrobci bižuterie a skláři se letos již po 15. představí na veletrhu Křehká krása 2026 právě v Jablonci nad Nisou. Největší tuzemská přehlídka skla a bižuterie představí v prostorách Eurocentra nejenom řemeslo samotné, ale i práci tvůrců v rámci prodejních stánků či módních přehlídek. Zítra to startuje a trvá až do neděle.

0: Lucka z Pardubic má na svědomí dnešní moudro dne. Ano, je to trošičku, je to na hraně, ale vy to pochopíte, jo? Lucinko, moc krát děkuji, jdeme na to.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Někdo je tak moc přesvědčený o své dokonalosti, že nechtěně přehlídne, že je debil.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: Jo, kysáci, já jsem vám úplně zapomněl říct, jestli jste si teda toho všimli, ale v noci pršelo. No, fakt pršelo. Jestli to nevíte, tak se podívejte na internet. Fakt, nekecám, normálně pršelo.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Potěš tě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

Jestli kysáci máte pocit, že se vám poslední dobou auto nebo balkon častěji pokrývají jemným prachem, určitě jste to viděli, možná za to opravdu může Sahara. Nová mezinárodní studie totiž potvrzuje, že se do Evropy dostává stále více saharského písku. Nejvíc je to znát na jihu Evropy, ale prach se dostává i dál na sever. Vědci upozorňují, že to může zhoršovat kvalitu ovzduší i zdraví lidí. A na výzkumu se podílela také Akademie věd České republiky. No tak až příště budete mít auto, neříkejte, že je to špinavé, jenom si trošku na něj odskočila Sahara. A odborníci ještě doporučujou, toto auto od tohoto saharského písku neumývejte hadrem na sucho, jo. Už vůbec se to nesnažte vyleštit, ale raději mokrou hadicí, jenom to opláchnout a to stačí.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Nelly Furtado. A vzpomínka na jednu miléniovku.
1: Trends Party Live. Trends Party s DJem Baselickrem a Michalem Kavalčíkem. Trends Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.
0: Ano, další číslo si škrtneme pěkně dneska večer. 58. díl Trends Party Live. Pokud máte čas a chuť a tahle muzika vám něco říká, plná energie, skvělých beatů a nádherných hlasů, tak jste opět zváni k poslechu Rádia Kiss. 22.00 až půlnoc. 120 minut toho nejlepšího z Trends Music. DJ Baselicker Michal Kavalčík a dneska pořadové číslo 58. Trends Party Live. Na Kissu večer.

Giuseppe Ottaviani. Keep your dreams alive. Tohle si dáme večer úplně celý. První středa v měsíce. Rozpáráme bedínky.

0: Tak jo, těšíme se na vás úderem 22. hodiny a ještě předtím v 9 samozřejmě Kiss Paráda a Václav Votava.
1: Trance Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Pokud jste teďka na D2, kilometr 33 ve směru na Brno, mezi exitem 41 Podivín a 25 Hustopeče, je tam požár vozidla, dálnice je uzavřena z důvodu požáru nákladního automobilu, probíhá zásah všech složek, tak opatrně. A pak tady máme ještě Kysáka.
2: Ahoj Kysáci, jedna dopravní, 21 směr před Jesenicí, karavan s osobákem, nedobrzdil, možnost to oběd ještě předtím do okrouhlí. Kdo zná, tak ví, kolama dolů.
1: Děkujeme, Milane, za chviličku DJ Bobo.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
3: Rádio KIS počasí.
4: Je jasná až polojasná obloha. Večer přichodně až oblačno, ojediněle s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Právě začneme jedním zajímavým průzkumem. Skoro 3/4 Čechů jejich práce stresuje a zhruba polovině zasahuje do soukromého života. Tak alespoň dopadl průzkum agentury STEM. Většina dotázaných se také minimálně občas cítí z práce vyčerpaná. Skoro 1/3 Čechů používá pro práci i nějaké vlastní vybavení, nejčastěji telefon, notebook nebo auto. Náklady na používání vlastního vybavení hradí ve většině případů pouze zaměstnanci sami. Horké počasí a sucho v jihovýchodní Evropě odhaluje mnoho historických událostí. Jednou z nich je i ta, která se stala na podzim roku 1944 poblíž srbského města Prahovo. Tehdy německý admirál vydal rozkaz, aby se v Dunaji potopilo několik válečných lodí. Jedna z potopených lodí se kvůli suchu ukázala nad hladinou. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Hnutí ANO už zná svého kandidáta na pražského primátora. Jde o současného člena městského zastupitelstva Jana Hušbauera. Ten tak nahradil dřívějšího pražského lídra hnutí Ondřeje Prokopa, který po článcích o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil z čela kandidátky a také z místa předsedy pražské organizace hnutí. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: Včera se hrál fotbal a dopadlo to skvěle. Fotbalisté Sparty totiž po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Díky Tome, 12 hodin, 1 minuta, nejlepší devadesátky. Na start si dáme DJ Boba a za chviličku letní devadesátka.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

Posloucháte Radio Kiss, všechny zdraví, Michal Kavalčík, 8 minut po 12. hodině a včera jsem viděl reportáž, že začala sklizeň vinné révy na první burčáček. Tak kdy se dočkáme, už tento víkend, anebo až příští víkend? A nebo až v září? No včera jsem to fakt viděl v televizi, začala sklizeň. Tak pokud jste teďka někde na vinici, opalujete se, chytáte bronz, tak zdravíme a posíláme tuhle tu pecku. Jan Vane, Because Tonight. Take me

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní 90 Rádia Kiss, no tak komu zvedneme ten telefon jako třetí volající? 210 323 323. Kdo pak se dovolal tady Rádio Kiss? Halo, halo, halo.
2: Ahoj, tady Nikča.
1: Ahoj, Nikčo. Proč vždycky nemluvíte a čekáte 5 vteřin? Na co čekáte?
2: Haló?
1: Haló?
2: Ano.
1: Haló, proč voláte?
2: Já jsem slyšela akorát, že mám vytočit telefonní číslo a nevím proč.
1: Jo, tak Nikčo, měj se krásně, my tady potřebujeme někoho, kdo zná mapu. Radio Kiss, kdo pak tam?
3: Haló?
1: Haló?
3: Dovolala jsem se, tady Andrea.
1: Ano, ahoj Andrejko, co pak chceš, co si přeješ?
3: No, to už jim volat.
1: Jo, tak ses dovolala. A jaké máš přání?
3: No, nějakou letní písničku.
1: No, přesně tak. Pojďme na to. Komu uděláme radost a co tam dáme do stroje? Letní devadesátka.
3: No. Žijem jen raz.
1: Já se moc omlouvám, ale Žijeme len raz není z 90. let, i když to možná vypadá, že to vzniklo
3: tak
1: v 90.
3: Jumbo,
1: no jasně, Mr. President, OK. Komu to věnujeme?
3: Věnujeme to pro všechny lidičky z Teska.
1: O, makáte, makáte?
3: Ano, ano, jdeme do práce. Pro online nakupy taky děláme, takže... Mm-hmm.
1: A máte tam klimatizaci, máte větráky?
3: Naštěstí ano.
1: Jo, super. Holky, ať vám to tam ubíhá, Mr. President už je připraven. Dáme si Coco Jumbo a dáme si live Kiss Party Loket 28.8.2021. OK verzi?
3: Super, moc děkuji.
1: Tak jo, ahoj. Díky moc.
0: Ahoj. Letní 90.

0: pesničkou dohrál Burak a Tuesday, tak si vždycky řeknu, že jednou chci natočit video, když bude hrát Burak a já u toho budu jíst buráky na kysu. No, vždycky ty buráky zapomenu koupit, tak třeba máte buráky doma. Teď jeden nový objev, má ho na svědomí 10letý chlapec, je z Japonska a víte, co objevil? Že si motýly dokážou pamatovat dobu, kdy byly ještě housenkami. Nagai, takhle se tenhle ten 10letý chlapec jmenuje, si všiml, že jeho housenky ho poznávaly a byly na něj zvyklé i poté, co se proměnily v motýly. Právě jeho vztah k ním nakonec vedl ke skutečnému vědeckému objevu. No, já si vzpomínám na dobu, kdy jsme na pionýrském táboře v promočených stanech spali ve spacáku, což vlastně trošku připomínalo takovou housenku v kukle. A na tuhle dobu jsem úplně zapomněl a radši si vůbec nic nepamatuji.
1: Michal Kahalčík na kysu. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

fotbalových od fotbalové etické komise. Ve fotbalové korupční aféře padly první tvrdé tresty, pojďme si to shrnout. Pokud jste to sledovali a sledujete, mám tady čísla. Nejznámější jméno celé kauzy, záložník Samuel Šigut, dostal od etické komise FAČR zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. Podle komise přijal v roce 2023 úplatek kvůli ovlivnění zápasu a později také nenahlásil informace o možném ovlivňování dalších utkání. Tresty dostali i další hráči, útočník Baníku Ostrava David Látal, ten si nezahraje 2 měsíce a zaplatí 20 litrů. Obránce Sigmy Olomouc Jakub Elbel dostal 3 měsíce a pokutu 30 tisíc. Nejtvrdší postih pak schytal Patrik Vehovský a František Chměl. Oba mají stopku na 30 měsíců, tedy 2,5 roku plus pokuty. Celá kauza tím ale nekončí, některé případy dál řeší policie a potrestaní hráči se ještě můžou odvolat. No. Tak já myslím, že ve fotbale se vyplatí hrát hlavně na góly, protože když začnete hrát na úplatky, tak červenou kartu vám nakonec ukáže kdo? No sám život! Radio Kiss.

0: Za malý okamžik čerstvé zprávy ve 13 hodin, ale mám tady ještě kysáka, který se jmenuje Milan a okamžitě zareagoval na ten déšť.
1: Zdarec, Michaele, Chotěvice, Trutnovsko. Pršelo včera jako blázen. Všechno venku zmoklo a pršelo dlouho. Tak kolem od 7 do 9 večer. Nejse.
0: To byla Dagmar Honcová jako zpravodajství o počasí na vlnách Rádia Kiss. Já mám dobrou zprávu, meteorologové varují před silnýma bouřkama. Kdy, kde, v kolik, dozvíte se za chvilku. Rádio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu. Já tady od vás žádnou hlasovku nemám, tak se podívám, co nám tady dává vědět o komplikacích policie České republiky. D11 z Prahy na sever, kilometr 27. Je tam odstavený osobák. Silnice Starý Jičín, to je 0487, tak tam jsou dva autáky v sobě. D5 z Prahy na Rozvadov, kilometr 86. probíhá vyšetřování nehody. Je tam nebezpečí, roztrhaná pneumatika od nákladňáku. K tomu ještě se srazily dva osobáky a v Bělehradské v Praze, tak tam je nehoda nákladňáku a tramvajky. Opatrně, šťastné kilometry s Kysem a za chviličku další skvělá muzika. Podíváme se na Slovensko. Vladis a Nikol, žijeme pre moment.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Posloucháš Kiss?
3: Radio Kiss.
2: Tak ho i sleduj
3: na Instagramu,
2: YouTube
3: a Facebooku.
2: Radio Kiss počasí.
4: Je jasná až polojasná obloha. Večer přichodně až oblačno, ojediněle s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Prázdniny jsou za polovinou a některé děti už teď začínají pociťovat stres ze začátku školního roku. Předškoláci nejčastěji řeší obavy z nového prostředí. Starší žáci pak své postavení mezi spolužáky ve třídě. Podle psychologů pomůže podpora rodičů a naprosto otevřená komunikace. A ještě jedna rada. Pokud dítě opakovaně odmítá jídlo, špatně spí nebo se uzavírá do sebe, je podle expertů na čase vyhledat odbornou pomoc. Ještě do světa. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles projevilo 12 milionů lidí. Vyplývá to z registrací do systému pro prodej lístků. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Přípravy na páteční koncert Marka Ztraceného na pražské Letné vrcholí. Hudební akce se třemi tribunami a místy pro stání zabrala celou plochu Letenské pláně. Koncert ale přináší komplikace fanouškům fotbalové Sparty, kteří nemají kde před zápasy svého týmu parkovat. Klub jim proto doporučuje využít pro dopravu na stadion MHD. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
4: Sport je o penězích, o velkých penězích. Miliardář Daniel Křetinský prodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Haverlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ale ponechal necelých 25%. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Ať máte nádherný den, nezapomínejte na tekutiny, ať nemáte úpal nebo úžeh. Sáš.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

Venku je opravdu nádherně, dalo by se říct, že dneska ve středu opět zažíváme saunu v této zemi. Zdravíme Kristiána a všechny Kristiány, kteří mají dneska svátek, všechno nejlepší. 8 minut po 13. Jeden takový scénář, skoro jako z hollywoodského filmu. Ještě dobré věci se dějí na tomto světě. Představte si, že na letišti v Manchesteru se před 20 lety potkali dva kolegové. Jo, prostě tak jako nějak jako drcnete do sebe, je ahoj, čau. Okamžitě si padli do noty a stali se nejlepšími přáteli. Až po 2 letech náhodou zjistili, že mají stejné původní příjmení. Začali pátrat a přišel šok. Jsou totiž biologický bratr a sestra. No, muž byl po narození adoptovaný a celou dobu žil jenom pár kilometrů od své skutečné rodiny. Dnes společně dohánějí všechny ztracené roky. To je hezký, ne? To je krásný. Potkáš parťáka a je z toho ségra. Tam mají asi chybu, ne, v tom článku, když se potkali dva chlapy. I to se stává. Vladis Nikol. Legendy zo Slovenska, žijeme pre ten moment.

dát odběr, like, srdíčko a zvoneček. Na Instagramu stačí jenom zmáčknout to modré políčko, dát sledovat. Mám pocit, že už nás tam je kolik? 150 tisíc, něco takového? Nebo 100... No počkej, tak teď jste mě trošku zaskočili. Tak vydržte, počkat, Radio Kiss, kde je Kiss? Tady. Radio Kiss. 174 tisíc, vy jste neuvěřitelní. A já jsem tam našel příspěvek, že dnes je Mezinárodní den spodního prádla. A teď mě napadá otázka, pokud někdo teď na sobě nemá spodní prádlo, znamená to, že ho slaví, anebo že zapomněl ho oslavit? No, my jsme tam položili takovou otázku, zdali existuje nějaká písnička, na kterou tančíte doma klidně jenom ve spodním prádle. Chlapi asi v boxerkách, dámy v kalhotkách nebo v tangáčích a asi možná v podprsence. Možná někdy někdo doma i bez

0: podprsenky. Máte nějaký takový song? Když tak mrkněte na náš Instagram Kiss Radio Kiss a já věřím, že pár tipů se tam najde skvělých. Napište dolů do komentářů, který song bychom mohli na ten dnešní mezinárodní den spodního prádla pustit do éteru. Jo, stihneme to do 14. Stihneme!
1: Kiss Radio Kiss.

Nová výstraha před silnými bouřkami platí ve středu od 15. do 22. hodiny pro Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Středočeský kraj, kraj Vysočina a také pro části Jihočeského, Ústeckého, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Hurá, zalijeme zahrádky! Radio Kiss.

13.33 a když umí někdo dobře marketing a má dobrý nápad, tak to, když se sejde, to je naprostá pecka. Reklamy jsou už i v autech, BMW našlo nové místo, kam tlačit reklamu. Přímo na displej auta, za které už jste zaplatili, ve více než 70 zemích se řidičům při nastartování zobrazí promo akce na Spidermana úplně nového, která dokonce dokázala spustit i celoobrazovkovou animaci s hudbou a přizpůsobeným osvětlením interiéru. Přesně takhle vypadá budoucnost propojených aut. Vůz sice vlastníte, ale software a palubní desky mají v rukou dál automobilky. Možná už jste viděli nového Spidermana, musím říct, že Alex, můj syn nejstarší, na tom byl a říkal, že to je jedna z nejlepších Marvelovek, kterou vůbec v celé té sérii viděl. No, tak dámy, pokud chcete trošku si poplakat, vidět nádherné břišáky i trošku vtipu, utíkáme všichni do kina na nového Spidermana. A kdo chce mít v autě, musí si koupit nové BMW.

Na Instagramu jsme vám dali vědět, že dnes 5. srpna je Mezinárodní den spodního prádla. Já jsem teda tady už lustroval Magdu, tak ta si ho dneska vzala. Chtěl jsem vám natočit nějaké storíčko, jak to vypadá, když Magda si zapomene spodní prádlo, ale nedovolila mi nic natočit. A na Instagramu jste mohli napsat, jaký song si představujete na Mezinárodní den spodního prádla. Musím říct, že tady jsou dobré tipy jako Wequilt, Sexy Eyes, zahrajte Mám rád vůni tvé kůže, ale asi nejlepší přišel od Michaely. A ta říkala, že na Mezinárodní den spodního prádla by měla zaznít tato píseň.

21. Takže všechny kysačky si teďka sundají kalhotky, natočí storíčko a označí Radio Kiss.

Tak jediný, kdo prý dnes oslaví ten Mezinárodní den spodního prádla, bude Radek. Možná vám o tom řekne víc po 14. hodině. Magda, Radek, odpolední jump až do 6 do večera. Budu se na vás těšit zase zítra ve čtvrtek v 10. Jo a pardon, dneska v 10 večer. Trance Party Live 58. Kiss.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se kouknout s Maruškou na to, že D8 a jsou tam kolony.
2: Dálnice D8 zasekaná, kamiony, osobáky, všechno. Je to zdržení tak na čtvrt hodinky.
3: Jedna dopravní nehoda, bohužel taky na dálnici D5, je to ve směru na Rozvadov na 86. kilometru. Bouralo se bohužel v Plzni, je to v ulici Malostranská a jedna dopravní nehoda v Olomouci v ulici Babíčkova.
1: Já myslím, že na startu úplně stačí, startuje odpolední jump, my vám přejeme moc hezké odpoledne a hlavně klidnou cestu.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Je jasná až polojasná obloha. Večer přichodně až oblačno, ojediněle s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Zásilkovna ve své síti Zboxu zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Zboxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí. A jestli bude pro něj zdarma nebo za poplatek, si určuje každý e-shop sám. Energetická krize, která je důsledkem války na Blízkém východě, má významný vliv na světový trh s automobily. Zatímco v prvním letošním čtvrtletí prodeje elektrických a plug-in hybridních vozidel ve světě klesaly, ve druhém naopak zaznamenali obrovský zestup. Na rekordní úroveň se dostali například v Austrálii, Indii, Brazílii, Koreji a Vietnamu. Od dubna do června se prodalo dvojnásobné množství elektrických vozidel v porovnání se stejným obdobím loňska. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Hnutí ANO už zná svého kandidáta na pražského primátora. Jde o současného člena městského zastupitelstva Jana Hušbauera. Ten tak nahradil dřívějšího pražského lídra hnutí Ondřeje Prokopa, který po článcích o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil z čela kandidátky a také z místa předsedy pražské organizace hnutí. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: Přibližně měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligoví hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě pouze z tribuny. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Tomášovi za zprávy děkujeme a vám vinčujeme ten nejvíc nejlepší horkej den.
7: Magda Vranková, Radek Hrdina, Odpolední jump.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: 14 hodin, 6 minut je středa, Kristián je v kalendáři, zavřete oči, odcházím, to je asi nejslavnější role Oldřicha Nového. Jinak všem Kristiánům, to jméno je na vzestupu, čím dál tím víc je Kristiánů v České republice. Všechno nejlepší.
1: Já jsem měla jednoho Kristiána na základní škole a vlastně dostal svého jména, protože to byl strašný fešák.
0: Jo.
1: Fakt, no.
0: Jakože jako elegán, jo. Kolik mu
1: bylo? No, člověče, elegán ne, tak na tu dobu, jako, ale v nějaké 14, 15, strašně pohledný kluk prostě to byl, no. Takže dobře, mám to spojený takhle právě tohle jméno s tímhle jako hezkým klukem.
0: Jinak vám přejeme, abyste zase ve zdraví přežili další horký den, protože nevím jak u vás, ale já cestou sem jsem dokonce zaznamenal na palubce 39,5 stupně. Mi to tam chviličku ukazovalo, takže slušný zase počástko. Tak doufám, že jste v klidu, klídek, pohoda a možná ty šťastnější někde u vody.
1: A hlavně, že ladíte Radio Kiss.

0: Kiss Hit. V jedné vteřině.
1: Prorokuju, že Magda, která bude dneska hádat při středě, to rozpozná levou zadní, protože indicie je, ale já myslím, že to prostě sedí vůbec k tomu počasí a vůbec k tomu, co se teďkon i momentálně děje tady v Praze.
2: Já jsem gay! Tak to je samozřejmě kapela Nightwork a jejich naprosto fenomenální píseň Já jsem gay.
1: Ne.
2: Vojta Dyk?
1: No to je,
2: no.
1: Ale jmenuje se to globální
2: oteplování. Jo, globální oteplování, máš pravdu, ano, já dobře,
3: jsem
2: no.
1: Přátelé, jinak samozřejmě ano, Nightwork, který vlastně už asi neexistují, že jo, že se nepletu. Čo, oni se rozpadli a dali svou nějak losgry diskotékos, nebo já nevím, jak teďko, něco takového, něco podobného, takže
2: to tak.
1: Kluci nejsou rozhádaný, jsou stále kamarádi, ale jenom prostě Nightwork.
2: No jinak samozřejmě
1: tak, úplně je u ledu teďko.
2: Nějak samostatně určitě fungují Vojta Dyk samozřejmě a taky
1: Prachář a tak dále.
2: A tak dál, takže, no. Ale hezky se na tohle to vzpomíná, to bylo pěkný období.
0: Kiss hit. Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Jistě víte a nepřinášíme nic nového, že samozřejmě v kinech je teďkon momentálně celosvětově nový díl Spider-Mana.
1: Kromě jiného. Ale teďka opravdu válce žebříčky zase pro změnu právě zmiňovaný Pavoučí muž.
0: Musíme říct, nebo za mě teda aspoň, že Tom Holland se mi v téhle roli hrozně líbí. Že tom jako pasuje. Tak jsem rád za ten výběr.
1: Ještě taková ta předaná hodnota v podobě Zendaya. Tyjo.
0: A oni tvoří pár vlastně.
1: A oni jsou manželé, ano.
0: Nepočkej, oni jsou už manželé.
1: Oni už jsou prý manželé.
0: Už manželé.
1: Ano.
0: Tak to mi uteklo.
1: Jo, oni to strašně tady.
0: Já si myslím, že se rozejdou a si ji vezmou, tyjo. No nic, tak počkám po rozvodu. No.
1: Dobře,
0: ona je krásná.
1: Je nádherná.
0: No, ona je fakt nádherná.
1: My ti budeme samozřejmě držet palce, no ale pokud se třeba kysáci chystáte do kina na ten nezmiňovaný film, tak my doufáme, že si to užijete a že vás nepostihne to, co diváky na tomto filmu v jiném státě.
0: To bychom vám totiž nepřáli, nechcete. Tam se totiž jedno kino evakuovalo, ale důvod té evakuace, to je bomba.

0: Nový Spider-Man je v kině, a to nejenom v České republice, ale samozřejmě po celém světě. No a my se přesuneme teďkon do Kolumbie.
1: Do Kolumbie, správně. Tam totiž návštěvníci jednoho kina zažili něco, co opravdu nechce zažít asi nikdo z nás. Celé kino totiž muselo být evakuováno. Ale proč?
0: Bombu někdo nahlásil.
1: On ji tam někdo spíš vypustil. A to jakože doslova. Ano, bylo to kvůli divákovi s přehnanou plynatostí.
0: Lidově řečeno, trošku si tak poprďánkoval.
1: Ale...
0: trošku mu prostě ucházely trenky, no.
1: Ježišmarja, to je strašný.
0: Teď si představ... až jako takhle to bylo extrémní, tak... že to prostě kino museli... vyčistit.
1: Seš v uzavřeném prostoru, teď samozřejmě nevím, jestli zrovna v Kolumbii mají třeba ty kina klimatizovaný nebo ne, ale i ta klimatizace evidentně případně jako nepomohla. Nicméně to už je teda síla, jako nechtěla bych být dotyčný Kolumbijec.
0: Ani já ne. Čiže to už je jako opravdu takový to, jako, ale tamhle ten frajer, jako který nám uchází a kvůli němu musíme stát venku teďkon.
1: Co ten frajer musel sníst, že to bylo až takhle agresivní?
0: Kolumbie, Mexiko, no, tam možná nějaký fazole, možná něco podobného, víš, co tam jako frčí, ty jo. My tady máme popcorn, Bůh ví, co oni tam dlabou.
1: Třeba byl zkaženej ten popcorn.
0: Je to možný, no, se takhle trošku poprďankoval, až celý kino prostě muselo na chodbu. Ježíš, to je hrozná ostuda.
1: To je hrozná ostuda, takže doufejme kysáci, že pokud vyrážíte třeba do kina v těchto letních dnech, takže se vám něco podobného opakuje.
0: Ale Magdy, já mám takový tušení, že nejeden kysák, kysačka si tam vzpomněl na to, no co, no bože. Jeden prd je lepší než 10 doktorů. A máte svatou pravdu.
1: Jo, ale on to přizabijete zbytek.
0: Akorát on to trošku násobil.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Kiss.
1: Přátelé, my budeme zdravit do Kimu, do Lovosic.
2: Jo, krásný kluci, jenom bacha na té devítku občas, když
1: Makejte.
2: Píšete.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme se společně mrknout na dopravu, jak to všude vypadá. Tak bouralo se bohužel na dálnici D6, je to ve směru na Prahu na 9. kilometru. Jedna dopravní nehoda na D5 ve směru na Rozvadov, je to 86. kilometr a bouralo se bohužel i také v Liberci a tam je to v ulici Ostašovská.
2: Ode mě dvě dopravní nehody a obě jsou v Brně. Jedna je Zábrdovická ulice a Kamenice. To je ulice taky v Brně, přátelé.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: KISS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Večer přechodně až oblačno, ojediněle s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků. Působili v několika krajích a zajištěna byla asi stovka ptáků. S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohly zoologická zahrada v Praze, Zlíně a Ostravě. Případem se zabývá policie. Lesní požáry v Řecku spálily už skoro 15 000 hektarů. Požáry zuří také na ostrově Kréta, kde muselo být evakuováno tisíce turistů i místních lidí. Rozsáhlé požáry trápí uprostřed léta také Španělsko, Francii, Itálii nebo Turecko. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Přípravy na páteční koncert Marka Ztraceného na pražské Letné vrcholí. Hudební akce se třemi tribunami a místy pro stání zabrala celou plochu Letenské pláně. Koncert ale přináší komplikace fanouškům fotbalové Sparty, kteří nemají kde před zápasy svého týmu parkovat. Klub jim proto doporučuje využít pro dopravu na stadion MHD. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Martin Straka skončil ze čtyř českých zástupců v dálkovém plavání na mistrovství Evropy v řece Seině jako nejlepší na 18. místě. Na vítěze závodu na 10 kilometrů Němce Floriana Velbroka ztratil minutu a necelé 0,4. Denis Borovka dohmátl hned za ním. Mezi ženami obsadila Julie Pleskotová 21. příčku, ale na Benešová závod v Paříži nedokončila. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomášovi v jedné minutě děkujeme, je tady odpolední jump.
4: No tak Tomáš, ještě čas, 50 vteřin.
3: Jo?
0: To nejlepší od 90. let. KISS Radio.

0: Je leto v plném proudu, já myslím, že to samozřejmě nikomu neuniklo, no ale dost možná tam někde třeba v kempu, kempech, u vody, prostě tam, kam jezdíte, vás buď otravují, nebo budou otravovat, záleží samozřejmě také na vodě, a to komáře.
1: Nejenom tam, i nejenom v bytech tam. Jsou, vraždila jsem včera o 106 komáry teda.
0: Takže prostě my se trošičku takovým drobnohledem podíváme na komáry, co by mohlo je odpuzovat, co byste mohla... Co byste mohli mít třeba i doma, nějaký takový babský rady?
1: Já vím, pozvem toho pána z Kolumbie, co byl v tom kině s tou plynatostí a třeba by pomohl.
0: Jasně, ale to budeš potom s těma komárama venku taky.
1: Jasně, ano. Scared man's world.

0: co, přátelé? A jo, já vás nebudu týrat. Komáři!
1: Komáři, teď se spousta posluchačů určitě volídla za ucho, jestli jim tam nikde nebzučí nějaký komár, prosím vás, nebyl to jenom zvuk, který jsme vám pustili.
0: My jsme slibovali, že se tady na Radio Kiss v odvolním jumpu podíváme na komáry. Za nás to udělali, ale samozřejmě vědci, protože ty si vzali na peškal komáry a opravdu se propojili různé univerzity. No a je tady výsledek, co funguje a co spíš opravdu je taková lidová pověra.
1: Ano.
0: Začnu tím, co mezi Čechy je velmi rozšířené, a to je, že pivo. Že když piješ pivo, tak pozor, před komárama jsi jako chráněný. Tak bohužel fakt. Tohle je velká mýlka.
1: To si taky
0: je to pak přímo naopak, ano. Přátelé. Mm-hmm. To znamená, že pokud jedete někde pivko, klídek, pohoda, samozřejmě budíš vám to přáno, ale pozor, není to proti komárům, a přímo naopak, pokud tam bude někdo, kdo nepije pivo, vy budete ti, kteří budou štípaní.
1: A víš proč? Protože ten komár samozřejmě vycítí, že už jsi tak trošku jako v náladě a že když ho budeš plácnout, tak se určitě netrefíš.
0: No a další je zabijácké světlo. Funguje. To jsou takový ty modrý mřížky, takový to, jak tam peská to, ale ne na komáry. Přátelé, tohle je velká mýlka. Jedna univerzita si skutečně takovouhle mřížku vypůjčila, nebo hned několik samozřejmě, a testovalo to. Dokonce potom spočítali, kolik to zabilo hmyzu. Mm-hmm. Takže z téměř 14 000 ohřelých pozůstatků hmyzáků, ano, jenom 31 patřilo komárům.
1: Sakryš.
0: Komáři, bohužel, tady na to nejdou úplně. Placebo v telefonu nebo na klíčích, to jsou takový ty různý odpuzovače, různý frekvenční věci a tohle jsou.
1: No.
0: Tak bohužel ani toto nefunguje.
1: To je spíš takový skvělý marketingový tah, si myslím. No.
0: Stejně tak náramky, pokud máte náramky na komáry, teď jedeme vyloženě komáry, nejedeme klíšťata, prosím vás. Ty pomáhají, ale jenom lehce procentuálně, není to žádná úplně hitparáda.
1: Tak co teda?
0: Umělej vítr, to znamená větrák.
1: Fakt.
0: Jo.
1: Jakože když pustíš větrák,

0: trák, tak komár nepřiletí, jo.
1: Přiletí, ale je zmatený, on ne, že by neuměl lítat v tom modpul z vzduchu.
0: Jasně.
1: Ale jelikož to tady budu citovat, mnohem větší hraje to, že větrák rozptýlí CO2, který lidé vydechují. Mm-hmm. A komár se ve větru tak hůře orientuje a totiž je zmaten tím, kde vás má hledat.
0: OK. Co třeba takový vonný svíčky, ne, proti komárům, co se používají třeba venkovní, a, nebo případně takový ty věci, co se zastrkávají věci, do zásuvky.
1: No, tak ty tady prosím tě jako nerozebíraj, takže bych nerad se do toho pouštěl.
0: To rozumím.
1: Je tady ještě jedna věc, repelenty. Tak ty na kůže fungují, to znamená, že ano, mají velký ten, ale pozor, tady upozorňují zase na jinou věc, a to je na procenta, aby vám to zase neuškodilo nějak s tou kůží prostě.
0: Hlavně to nebolizujte, když se tím nastříkáte.
1: Já jsem smutnej z toho piva.
0: Já myslím, že když máš pivko, tak už je ti to pak jedno.
1: Bodzi zadnou, ty klokové.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Je to tak, Kysáci, sportovní rubrika je před náma. My tentokrát vyrazíme do světa hokeje.
2: Do světa hokeje, protože samozřejmě, co se týče ligových soutěží, extraliga nebo ty o něco níže ligy, no tak tam se čeká samozřejmě na start. Nicméně někdo hraje, jak se říká, do plnejch, a to jsou naši mladěši. Hokejoví mladíci rozcupovali na turnaji Hlinka Grecky Cup Německo 8-3. Krásně si zastříli, když polovině vedli 6-0. No a ve středu dne ve 23:00, to znamená našeho času, protože se to hraje za velkou louží, se čeká klíčový duel proti Finsku, jehož vítěz postoupí do semifinále. Cituji, nemůžeme srovnávat Německo s Amerikou, není to stejný level, ale ukázal se náš dobrý začátek, důraz, rychlé otáčení hry i dobrý a zajištěný forechecking. Když se na to navážeme s Finskem, tak máme šanci vyhrát, říkal coach reprezentační osmnáctky Jarda Nedvěd.
1: Takže dneska ten zápas ve 23:00, jsi říkal?
2: Ve 23:00 našeho času. Našeho času, to je jako přijatelný, jo, to na to se ještě dá
1: koukat. Tak držíme palce.
2: Ať postoupíte, kluci.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu. It's

0: Magda nás teďkon vezme do přírody.
1: Třeba si, pánové, říkáte, že vaše partnerka je na vás někdy až moc přísná, moc vás hubuje a je třeba moc jako nepříjemná a tak dál, jo? Že to máte prostě doma blbý. To se ale nedá srovnat s některýma samičkama právě v tomhletom prostředí zvířátek. Pojďme se na ty největší badass girls, jo, podívat.
0: To je jako drsňačky prostě, jo.
1: Drsňačky prostě, jo. Například takové samice chobotnic uškrtí a sežerou samce, kteří je obtěžují, když nemají náladu.
0: Ty mláho. Dobře.
1: Kudlanka, tak tady to víme, tady se to ví obecně, že samice kudlanek často sežerou svého partnera ještě během třeba i páření.
0: Ano, je to skvělý. To je vyloženě člověk těší, prostě jo, na tu svatební noc.
1: Když to vidíte na National Geographic, je to fakt horor, je to strašlivý. Některé samice ryb předstírají tam tu hezkou věc, jo?
0: Aha.
1: A odplavou si pak hledat lepšího partnera.
0: Tak to je jako u nás, viď? Jako u lidí.
1: Je to trošku podobně, jo? Samice žab třeba předstírají smrt, aby se vyhnuli páření s neatraktivními samci.
0: Ano.
1: Jo.
0: Takže možná taky někdo zažil, jako, že jo, doma, viď?
1: Jako, že by předstírala jako mrtvolu, jo? Já myslím, že u nás se tomu říká na mrtvolu, ale
0: jo, to je jako u některých procent dost rozšířený.
1: Takže na ty naše, vaše samičky si nestěžujte, pánové.
0: Může to být klidně horší.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na rádiu.

0: To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Saint-Tropez. S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme pro vás jednu mimořádnou zprávu, a to z dálnice D5. Je to ve směru na Prahu, 126. kilometr. Je tam provoz obnoven jedním pruhem. Bouralo se bohužel na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 334. kilometr. D5, tam je taky dopravní nehoda, tentokrát ve směru na Prahu, a je to druhý kilometr.
2: Přímo v Mikulově se bouralo na ulici 28. října. Pojďme se kouknout do Prahy, tady výčet aktuálních dopravních nehod. V Praze Prosecká, Vysočanská a k tomu ještě Cínovecká.
1: Tak opatrně a šťastnou cestu.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Mrkni na web Radia Kiss. www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
4: Je jasná až polojasná obloha. Večer přechodně až oblačno, ojediněle s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Skoro 3/4 Čechů jejich práce stresuje a zhruba polovině zasahuje do soukromého života. Tak alespoň dopadl průzkum agentury STEM. Většina dotázaných se také minimálně občas cítí z práce vyčerpaná. Skoro 1/3 Čechů používá pro práci i nějaké vlastní vybavení, nejčastěji telefon, notebook nebo auto. Náklady na používání vlastního vybavení hradí ve většině případů pouze zaměstnanci sami. Horké počasí a sucho v jihovýchodní Evropě odhaluje mnoho historických událostí. Jednou z nich je i ta, která se stala na podzim roku 1944 poblíž srbského města Prahovo. Tehdy německý admirál vydal rozkaz, aby se v Dunaji potopilo několik válečných lodí. Jedna z potopených lodí se kvůli suchu ukázala nad hladinou. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Hnutí ANO už zná svého kandidáta na pražského primátora. Jde o současného člena městského zastupitelstva Jana Hušbauera. Ten tak nahradil dřívějšího pražského lídra hnutí Ondřeje Prokopa, který po článcích o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil z čela kandidátky a také z místa předsedy pražské organizace hnutí. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: Včera se hrál fotbal a dopadlo to skvěle. Fotbalisté Sparty totiž po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: A my společně vlítneme právě už teďko v tuhle tu chvíli do druhé poloviny odpoledního jumpu.
7: A vlítne tam s náma taky Bobo, DJ Bobo.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Muž a žena. Přátelé, ano, muž a žena. Tohle to je asi úplně jako od toho Adama a Evy. Mm-hmm. Jo, klasika.
1: Jo.
0: Mně to furt nepřijde nudný. Já vím, že některým jo, ale...
1: Já jsem chtěla říct, že ano, muž a žena, to ano, to jsme my dva tady, ano.
0: Ano, muž, ale klidně, ano, pojďme. Protože to nemusí být jenom jako o nějakém vztahu, jako intimním, mileneckém nebo něco podobného. Ale pozor, jeden muž a jedna žena z Anglie, kteří se náhodně potkali na pracoviště, se velmi brzy stali nejlepšími přáteli. Bez nějaký, prosím vás, intimnosti, nic takového mezi nimi nedošlo. Zaplať pánbu. Zaplať pánbu. Ano, byli by překvapení. Po čase se jich dokonalé souznění vysvětlilo.
1: Aha.
0: Zjistili totiž, že ve skutečnosti jsou sourozenci.
1: Fú!
0: Jo.
1: Ty bláho.
0: Člověče, je to tak, tady i fotografie, no prostě zjistili, že mají to geny, jsou jako stejný člověče.
1: Tak to tam prostě biologicky a nějak jako funguje asi v tom těle, že tady prostě zafungovalo to, že se nepřitahují právě proto, že jsou to sourozenci, protože i v přírodě, že jo, jakoby ty zvířátka to taky jako vědí, že s tímhle ne.
0: Ale... Je to tak, oni se potom pídili, kde, proč a jak jako dostalo se jako k rozdělení a skutečně dohledali vlastně, že byli rozděleni, jo, někdy prostě opravdu dávno, když byly ještě prťata. No a teď teda skoro v závěru se jako setká. To je hezký, veď.
1: To je hezký, mě to připomíná takový ty hrozně hezký příběhy z pořadu Pošta pro tebe.
0: Jo.
1: No.
0: Tam si vzpomínám na tu jednu babičku, jak byla hrozně roztomilá a pak jí proklela.
1: Jo.
0: Bylo skvělý.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Tento týden, stejně jako ten minulý, je to s Martinem Hovorkou. V 7 ráno třetí volající hodí na dálku skrz právě vlastně Martina si kostkou a no, myslím si, že dneska to nebylo vůbec špatný.
2: I když jsou prázdniny a vy třeba nemusíte vstávat, tak kvůli tomu Lenstubu se opravdu vyplatí si přivstat a pokud se skutečně dovoláte jako třetí, můžete si odníst opravdu, opravdu krásnou částku, stejně jako dneska Petr.
1: Takhle to dopadlo.
3: Beru kostku. Peťo, je tam pětka! Takže 5 000 korun!
1: 5 000 korun, to si myslím, že takhle při středě po ránu v 7 ráno je nádherný. Tato soutěž je celoroční, to znamená do konce roku 2026, všední dny, i kdyby náhodou to byl ale třeba nějaký státní svátek ještě, tak i ty státní svátky hrajeme.
2: Šťastnou

0: S tou cestou máš šťastnou ruku házet si, tak.
1: Zítra.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Přesný čas, 16 hodin, 35 minut. Magda, Radek, my vám přejeme moc hezké odpoledne z Rádia Kiss.
1: Já tady mám teďka jednu takovou věc, která na mě vyskočila a v podstatě jsem se nad tím pozastavila. Je to asi opravdu pravda. Víš, že my Češi jsme vlastně jako jediní ze světa, kteří mají v Simpsonech Barta Simpsona dabuje, teď jsem to poskládala.
0: No, dobrý.
1: Úplně špatně. Že Barta Simpsona prostě dabuje Martin Dejdar a je to v podstatě jako jediný asi chlap. Jinak různě prostě po celém světě, tak Barta Simpsona namlouvají nebo dabují vlastně ženský.
0: Je to tak?
1: Jo.
0: To znamená, že vlastně jediný Martin Dejdar je chlap, který vlastně jede teda... roli tohohle uličníka.
1: Minimálně je to třeba...
0: A on to dabuje teda božsky.
1: Naprosto fantastický. Hlavně já Martina znám i osobně a divil by se, kolikrát vždycky, když jsme se někde třeba potkali, povídali si, za ním někdo třeba přišel, že jo, a říká, udělej Barta Simpsona. Myslíš, že byl třeba nadšený z toho, nebo ne?
0: No jasně, no, tak jako... To tak je, že jo, tak jo. To máš jako, když bylo tele, že jo,
1: ano.
0: A Carda, herec, sportějáku už máš chlapa, že jo.
1: Je to
0: a
1: tak.
0: Teď si vem, že prostě on ti řekne, tyhle tele už se nepromítá, Bůh ví kolik let. A stejně přijdeš do obchoďáku s manželkou a tam prostě nějaký blb na tebe řve přes celý sportáku, už máš chlape. Říká, hele, to tě baví chvilku. Ale prostě po letech už tě to otravuje život.
1: Zase musím ale říct, že jsou tolerantní vůči těm fanouškům prostě a třeba řeknu, hej, teď se zrovna na to necítím nebo něco takového, jo, nebo prostě mám rýmu, tak by to úplně nevyznělo, ale než by to bylo o tom, že je prostě vlastně odpálku, jo, to zazná. Jo.
0: Asi ne. A prostě bohužel je taková daň za to. No.
1: Ano.
0: No ale k tomu se váže ještě jeden příběh úplně s jinou postavou a ten vám prozradím za malou chvíli, tady u nás taky jsou.

0: Slibovali jsme, že se podíváme na jednu takovou příhodu, kdy opravdu lidi sem tam zapomenou, že herci jsou herci a hrají ty role. Co si budeme, že jo, prostě hraješ jednu, druhou, třetí, pátou roli, ale leckdy prostě to hraješ tak dobře, že ty lidi opravdu někteří uvěří, že to prostě seš ty.
1: Ano.
0: Jo? No a my se koukneme na legendárního herce českého, který teda bohužel už x let není mezi námi, a to je pan Josef Vinklář, který si zahrál takovýho toho hajzla s podmenutím doktora Cvacha v nemocnici na kraji města.
1: Yeah.
0: No a byla sobota ráno, prostě on měl volno, žádný natáčení, žádný divadlo, no a šel pro rohlíky, bydlel na malé straně, do nějaký těch sámošky, ještě za Komančů, kdy samozřejmě ale v televizi vesele jela nemocnice na kraji města.
1: Jasně.
0: On koupil rohlíky, mlíko, prostě taková ta klasika, a dostal se k pokladně. A pokladní na ní spustila. Takže pane doktore, budete se chovat slušně k nějaký tý sestře, který tam on na ní koukal a říká, mladá paní, já jsem Josef Vinklář, já hraju toho Cvacha, to prostě, já jsem vám řekla, že se k ní budete chovat, ale jako pozor, ona byla tak jako vážná a až mu jí prdla. Normálně mu dala facku, že se k té sestře, teď já nevím, jak byla ta postava, že se k ní chová hnusně a takhle se k ní chovat prostě nebude. A stříhal, no, přišel domů, hodil tam tou síťovkou, říká, to bylo naposled, co jsem byl prostě na nich zámožce.
1: Myslíš, že třeba volal potom scénáři, jsem říká, kluci, změňte to trochu.
0: Můžete to zmírnit, lidi mě mláčej tady u poklady. Takže i takovýhle věci se můžou stát, no.
1: Já, protože se herectví věnuju taky, tak tohle byl vždycky můj sen, hrát nějakou roli takhle skvěle a přesvědčivě, aby to opravdu si ty lidi mysleli, že jsem taková i v reálu. Protože to je potom známka toho, že to děláš.
0: Že to děláš dobře, no. Taky takovýhle věci, že leckdy lidi zapomenou, že jsou to jenom role.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodince opět přinášíme dopravní informace. Já mám pro vás dvě nehody. Konkrétně jedna je v Tachově, je to v ulici TG Masaryka, no a bouralo se bohužel také v Brně a je to v ulici Kamenice.
2: V Praze je to Všetacká ulice, potom tady je Kubelíkova v Praze, která bohužel teďkon dost hapruje. No a v Jirkově na Chomutovsku, to je Nerudová ulice, kde se bouralo, i tam počítejte se zdržením.
1: Před náma je poslední hodinka odpoledního jumpu.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Je jasná až polojasná obloha. Večer přichodně až oblačno, ojediněle s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Zásilkovna ve své síti Zboxu zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Zboxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí. A jestli bude pro něj zdarma nebo za poplatek, si určuje každý e-shop sám. Energetická krize, která je důsledkem války na Blízkém východě, má významný vliv na světový trh s automobily. Zatímco v prvním letošním čtvrtletí prodeje elektrických a plug-in hybridních vozidel ve světě klesaly, ve druhém naopak zaznamenali obrovský zestup. Na rekordní úroveň se dostali například v Austrálii, Indii, Brazílii, Koreji a Vietnamu. Od dubna do června se prodalo dvojnásobné množství elektrických vozidel v porovnání se stejným obdobím loňska. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Přípravy na páteční koncert Marka Ztraceného na pražské Letné vrcholí. Hudební akce se třemi tribunami a místy pro stání zabrala celou plochu Letenské pláně. Koncert ale přináší komplikace fanouškům fotbalové Sparty, kteří nemají kde před zápasy svého týmu parkovat. Klub jim proto doporučuje využít pro dopravu na stadion MHD. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Přibližně měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligoví hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě pouze z tribuny. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: A hned po zprávách je připravena další skvělá muzika Marko nebo Erik Pritz.
6: My vám přejeme moc hezký podvečer s rádiem Kiss.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Přátelé, pokud milujete tyhle ty vedra, který momentálně x dní zaznamenáváme, má pro vás Magda velmi dobrou zprávu. Ti, co je nesnášejí, pro vás Magda nemá dobrou zprávu. Protože Magda přišla na to, samozřejmě skrz meteorology, že toto vedro bude pokračovat i co se týče srpna. Veď Magdi?
1: Tahle šokující zpráva pro nás určitě na mě vykoukla vlastně před malou chvílí a ano, že tato naprosto fantastická vedra budou pokračovat po celý srpen. To znamená, že ještě příští týden na ten další by snad průměrné teploty měly být kolem 35 stupňů, pak už se to má lehonce jako snižovat na nějakých 26 v průměru, no ale... Počítejte s vyšima.
0: Říkám, já samozřejmě cítím se všema, co nemají tyto vedra rádi, seniori a tak dále samozřejmě, tam ať si dávají majzla.
1: Určitě.
0: Ale já sám za sebe, já tohle miluju, já to mám rád. Fakt mám vedra rád, protože to je léto. V České republice konečně máme pořádný teplo.
1: Shodli jsme se tady opravdu na tom, že je to asi lepší, než kdyby pršelo opravdu celý prázdniny.
0: Vzpomínáte minulý červenec, co to teda jako minulý rok?
1: Ano.
0: Sorry, on stál úplně za prdlačku jako.
1: Mně to nevadí, jakoby kdyby bylo o 5, 6, 10 stupňů míň.
0: Typická Češka. Ne. Ať to tam prostě jede o 106 kluku žlutej nahoře. Rozpal to pořádně. Ať ty asfalty nám tečou.
1: Ať ty vajíčka můžem smažit na okenních parapetech.
0: Jo, vedro.
2: Jump. Odpolední jump. Kiss.
3: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Víte, že?
1: V dnešní rubrice Víte, že přicházíme s naprosto šokující zprávou. Je to tak, vědci na to konečně přišli a
2: konečně,
1: můžou to
2: přátelé
1: potvrdit. Slepice byla opravdu dříve než vejce.
2: Trvalo to staletí, tisíciletí, vlastně od vzniku, od začátku, ale je to tady. 5. srpna v roce 2026 je to potvrzený.
1: Já z toho nebudu spát.
2: Já z toho nebudu ani jíst.
1: Ani vajíčka si
2: nedáš. Ne, to kecám, to mi vydrží tak jenom půl hodiny. A vajíčka milu.
1: Já taky. Tahle informace vám určitě dneska změní den.
2: Život.
1: Ne
2: den, život. Přátelé, já bych chtěl vidět, kdo tohle platí.
1: Jako
2: opravdu mě zajímalo, kdo tohle platí, tyhle ty výzkumy, protože to je opravdu někdy jako au.
1: Pojďme taky něco zkoumat, za prachy.
2: Jako kdyby nám dal někdo nějaký grant, já budu zkoumat cokoliv, jako. Ne, dobře, cokoliv ne, úplně vidím, co by mi sem poslali jako první.
1: Tak, my se vybereme.
0: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Tak to se nám takhle do sportu hodí, protože samozřejmě tohle byla zahajovací píseň letošního mistrovství světa, který je teda samozřejmě za námi. Mm. Pojďme ale od trávníku zase k ledu, trošičku aspoň pomyslně se schladit. Viktor Ujčík po 8 letech končí v roli předsedy disciplinární komise Tip Sport Extraligy. Vypršel mu po 2 čtyřletých obdobích mandát. Ve funkci on nahradí Radim Byčánek, někdejší Ujčíkův spoluhráč z Jihlavy, který působil i v NHL či extraligovém Znojmu, Kometě nebo Karlových Varech.
2: Změnou v čele komise jsme začali zvažovat v průběhu uplynulé sezóny. Viktor Ujčík zároveň vyjádřil záměr soustředit se naplno na trenérskou činnost v Dukle Jihlava. No, takže tak.
1: No, někdo přivítá, někdo nepřivítá, každopádně tato funkce je samozřejmě leckdy pro fanouška, kdy samozřejmě Viktorovi splínali, jo, říkali, ne, to jako není možný, mm-hmm. ale prostě on ty tresty rozdávat musí. No.
2: Musí, no.
1: To je bohužel, to práce. To je funkce, takže v nové funkci nová tvář Radim Byčánek. Tak ať se mu daří.
0: Gudas, Moráček, Pastrňák. Branky Body Jump na Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: A je dobojováno, takže přátelé, my se loučíme, mějte se krásně sklebáčně, užívejte samozřejmě středeční horký, to stále večer. No a buďte klidně někde ve stínu, při středě, protože tady, tady se bude pařit.
1: O 106, samozřejmě Jukeboxy s Vojtou Sklenářem, potom Kiss Paráda, no a hlavně Trance Party Live, Michal Kavalčík a DJ Baselicker to tady pořádně rozparádí zase.
0: No a dneska můžete, myslím, i streamovat kluky tady ve studiu, takže můžete si najít na YouTube kanál a Rádia Kiss a prostě koukat tady na kluky. No a my se budeme loučit a těšit zároveň na zítřejší odpolední vysílání tady na Kissu o 14 hodin.
1: Tak se mějte zatím krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss.
3: Radio.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 18. hodině a tak omrkneme, jak to aktuálně vypadá na hlavních tazích. Začneme D1-čkou. Kdo máte namířeno ve směru Brno, počítejte se zdržením mezi 186. a 190. kilometrem, pak mezi 192. až 196. Na D2 zdržení před příjezdem do Brna a před příjezdem do Prahy zdržení na D5 od 4. kilometru. Budete-li pak pokračovat po pražském okruhu směr na D1, tak zdržení po kilometr 16. a menší zdržení je i ve směru letiště mezi 14. až 19. kilometrem. A další info taky od vás.
2: Kdo může, vyhněte se přejezdu v Uřiněvsi. Je to ulice u Starého Mlýna. Jsou tam troje hasiči, sanitka, dvoje policajti. Někoho tam srazil vlak, takže tam je zácpa a celá Uřiněves kvůli tomu stojí.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
3: Je jasná až polojasná obloha. Večer přechodně až oblačno, ojediněle s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků. Působili v několika krajích a zajištěna byla asi stovka ptáků. S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohly zoologická zahrada v Praze, Zlíně a Ostravě. Případem se zabývá policie. Lesní požáry v Řecku spálily už skoro 15 000 hektarů. Požáry zuří také na ostrově Kréta, kde muselo být evakuováno tisíce turistů i místních lidí. Rozsáhlé požáry trápí uprostřed léta také Španělsko, Francii, Itálii nebo Turecko. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Hnutí ANO už zná svého kandidáta na pražského primátora, jde o současného člena městského zastupitelstva Jana Hušbauera. Ten tak nahradil dřívějšího pražského lídra hnutí Ondřeje Prokopa, který po článcích o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil z čela kandidátky a také z místa předsedy pražské organizace hnutí. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Martin Straka skončil ze 4 českých zástupců v dálkovém plavání na mistrovství Evropy v řece Seině jako nejlepší na 18. místě. Na vítěze závodu na 10 kilometrů Němce Floriana Velbroka ztratil minutu a necelé 4 desetiny. Denis Borovka dohmátl hned za ním. Mezi ženami obsadila Julie Pleskotová 21. příčku, ale na Benešová závod v Paříži nedokončila. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: A my se vrhneme na jukebox, hezkou středu vám teď v 18 hodin a minutu k tomu přeje Vojta Sklenář a tady už je Synvit Sebastian.
2: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Coaches Glyn si dáme další muziku a vy budete vybírat a dneska do 9. hodiny večerní je tu Jukebox při středě s datem 5. srpna. Tak hezký večer všem a rozhodně taky zdravím takhle na úvod Kristiány, kteří mají dneska svůj svátek. Tak jestli budem pro nějakého Kristiána hrát nebo ne, záleží na vás. Ozvěte se buď přes náš telefon, jeho číslo 210-323-323, anebo se ozvěte přes naší aplikaci, pošlete mi hlasovku, co byste rádi, a já vám to pustím. A taky pustím vás, samozřejmě.
1: Ahoj, můj kolega z práce má narozeniny a chtěl bych mu nechat zahrát jeho oblíbenou písničku Rihanna Umbrella. Děkuju, měj se hezky.
0: Tak tohle byl vzkaz od Štěpána, jak se říká, stručně, jasně, výstižně. Tak můžete se klidně i trošičku rozmluvit, ale zas to nepřehánějte, jo? Nezapomínejte, že aplikace je jenom do půl minutky. Tak, anebo volejte, no, nechávám to na vás a těším se, co tam bude za chvilku.

0: 210-323-323, telefon náš studiový, pojďme ho zvednout, Radio Kiss.
1: Zdravíčko.
0: Zdravíčko, kdo tam?
1: No tady Karel.
0: No tady Karel, tady Vojta, ahoj Karle.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ty jsi takovej překvapenej, mi přijdeš.
1: No já to vždycky zkouším dovolat se s dětima a teď mi to nějak nevyšlo a volám sám.

0: Takže s dětima to nejde a bez dětí
1: se
0: zdovolal.
1: S dětima to nevychází a teď jsem prostě slyšel, že mám zavolat, tak jsem zavolal a zrovna jedu z letního tábora, kde jsem vařil pro 250 lidí a potřeba bych zahrát nějakou super písničku.
0: No tak zahraju rád a co bys chtěl?
1: Gladiátora.
0: Tak jo, dáme gladiátora a ty budeš teda taky jako asi gladiátor, když zvládneš vařit pro 250 hladových krků. To musí být strašně těžký, ne?
1: No je to hlavně strašně krásný. Já samozřejmě na to nejsem sám, mám tam kolegu a nějaký kolegyně, který mi s tím pomáhají, takže ne, že bych měl všechny zásluhy za to, ale musím říct, že v tomhletom horku je to docela dobrý.
0: Takže letos už dovaří, no jo? Nebo ještě tě čeká nějaký turnus?
1: Ještě tábor odjíždí až neděli, takže ještě do neděle budeme vařit a pak už dovolená a budeme chystat v září nějaký svatby, co vaříme a už to bude dobrý.
0: Tak užij si Dovču, teď si užij muziku, chceš jí poslat někomu?
1: Jo, do kostelního vidří všem jumpákům a všem, co pomáhají v kuchyni a všem kuchařům, který se potějí u sporáku.
0: Tak jo, je to tu, měj se hezky, ahoj.
1: Moc krát děkuju, hezký den, ahoj.

0: Hezkou středu přeju vám všem, kdo ji s námi trávíte tím, že je středa, znamená to, že Jukebox do hodiny 21. a od 21. dneska Kiss Paráda. No a jak to vypadalo v Kiss Parádě minulý týden? Tohle bylo místo třetí. Offenbach a Star Sailor, na dvojce Holky a Mark Voss a song Party, ovšem ve verzi roku 2026. No a kdo vyhrál minulý týden Kiss Parádu? Kdo říkáte, že Scooter? Tak máte pravdu. S tímhle songem No Rewind vyhraje Scooter i dneska večer, anebo vyhraje někdo jiný. Je to ještě pořád na vás? Stále můžete hlasovat na kiss.cz.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss vám hraje na přání i dnes ve středu, tak dobrý večer všem přeju. Co mám pustit teď?
1: Čau Vojto, zahraj nám prosím tě na grilováčku Don Omar a Lucenzo Dan za kudure. Díky, Dan.
0: Zahraju, Dané, to je jasný. Já si jenom říkám, že se někomu chce ještě grilovat jako v tomhle vedru, jo? To teď stačí to grilování přes den, co? Kam ještě zahrajeme?
2: Sedíme u vody, 27 stupňů, krásný jemný váneček, máme tady grill, na tom topinky a masíčko, panenka, kuřecí, stehínka, křidílka, je nám to jedno. Prosím, zahraj nám něco od podlahy, bude to pro moji dceru Verču a Péťu a pro všechny kysáky. Díky, Jaruška.
0: Taky zahraju ještě pro Míšu a pro Lukáše, písnička bude i Jeníkovi do kombajnu, ať mu to v práci utíká od Páji, Elišky, Haničky a Verunky a taky mám zahrát ještě pro záchranáře a hasiče, policisty, co v těchto vedrech nemůžou být na dovolené a dohodnout.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Rádia Kiss. Jdeme na náš studiový telefon, na kterém teď čeká Ilona. A já tě zdravím a přeju ti hezký večer.
2: Ahoj, já vás taky zdravím všechny, přeju vám krásný večer do Kissu a všechny zdravím.
1: No ale hlavně chceš pozdravit synka, viď Ilčo?
2: Ano.
1: No tak je to na tobě, povídej.
2: Chtěla bych mu popřát, chtěla bych mu popřát k jeho včerejšímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, ať se mu daří v bowlingu, je pátý v České republice. A prostě ať je pořád takový superový kluk, jaký je. Tak. A ještě bych chtěla pozdravit celou svoji rodinu a samozřejmě vás do Kissu.
1: Děkujem, tak já taky zdravím, taky přeju všechno nejteda dodatečně k svátku. Včera to nevyšlo, jo?
2: Včera ne, já se k vám zkouším dovolávat pořád, až teprve poprvé jsem se dovolala.
1: Jo, ty máš premiéru ještě k tomu.
2: Ano.
1: Ty jo, to takhle hezky vyšlo. No tak je hezký, že je takhle jako aspoň den, že to nebylo třeba týdenní zpoždění. To už by bylo hodně. Den je v pohodě. A pátý nejlepší je v republice, jo?
2: Ano, ve své věkové kategorii do 9 let.
1: Kolik tak hází?
2: Jak kdy, jak se mu podaří. On to hraje teď v září, to bude hrát teprve rok. On začal loni v září, takže je to ještě nováček.
1: No ale tak pátý.
2: Snaží a piluje.
1: Pátý, jako. Takže když ty jdeš s ním, tak prohraješ asi vždycky, co?
2: Ne, to ne.
1: To ne.
2: To ne, to se tak nedá říct. Jako prostě někdy se daří víc, někdy míň.
1: Jasný.
2: Ale je fakt šikovný, snaží se, tak já si myslím, že to dotáhneme i třeba na ty medaile.
1: No tak jo, tak budu držet palce, tak ať se daří i nadále a hraju mu Imagine Dragons. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, nashledanou, taky se mějte.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Než tu bude 19. hodina, tak dáme info ze silnic. Menší zdržení na D2 před příjezdem do Brna. Zdržíte se taky na D11 ve směru na Hradec mezi 22. a 25. kilometrem. Na 25. kilometru je totiž bouračka. No a bouralo se taky třeba v Ústí nad Labem v ulici Přístavní a nebo v Litoměřicích, a to v ulici 28. října. Přejeme všem za volant šťastnou cestu.

0: Druhá hodina dnešního večerního jukeboxu začíná právě teď v 19.00. Startuje i Franč Efer a Vojta Sklenář vám přeje hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Posloucháte Kiss a díky moc za to a hezký večer všem přeju. Jestli byste chtěli někomu poslat nějakou muziku a nebo jenom sobě, jenom vy chcete něco slyšet, tak není problém. I po 7. večer je to jenom a jenom na vás. Tak co mám pustit, teď se ptám.
1: Ahoj, já bych chtěla zahrát pro Jiťu a pro Tomáše, se kterými jsme si dneska užili prýma den na vodě. Děkuji. Avičiho.
0: Avičiho. Tak jo, tak dáme Avičiho, dáme třeba Wake Me Up. Kam ještě bude Aviči?
2: Ahoj, tady Andy. Hele, pust nám tam něco fajnového, ať nám to odpolední dneska pěkně uteče.
0: Taky mám zahrát Manželce Ivče na dovolenou do Rakouska. I když je nám tu celkem velké vedro, tak si tu dáváme pivečko. No prosím, Lukáš píše, tak zdravíme. Zdravím i všude tam, kde ladíte, ať už cokoliv samozřejmě děláte u toho poslouchání. A za chvilku splním další přání dnešního jukeboxu. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Radio Kiss vám hraje na přání, je to středeční večerní jukebox a jeho součástí teď je Ivana. Dobrý večer ti přeju.
1: Dobrý večer, taky na Kiss přeju.
0: A tvůj večer jak vypadá, co děláš?
1: My jsme teď dogrilovali. Po Aqualandu Morávy, tak jsme si užili koupačku náramně z kůzavky a tak teď už bude večer na pohodu.
0: Prosím tě, už několikátý, kdo grilluje dneska večer, já už jsem jako i říkal, že fakt jako baví to člověka i v tom neskutečném vedru ještě jako přitápět pod kotlem, jo?
1: Tak, to je taková opožděná večeře.
0: Opožděná, a tak zase je pravda, že jo, tak je to super véča, to jako,
1: jo, to, jo.
0: To zase jako, co je lepší podle mě, než jako čerstvě ugrilovaný, viď,
1: tak.
0: Večeři, no, tak jo. Takže vy už hotovo a teď už muzika a chtěla bys espresso macchiato, tak kam ho pustíme, prosím tě?
1: Pustíme ho sem takhle tady manželovi, co právě poslouchá dcéře, senátorovi, který stojí vedle mě, dcera si vytočila číslo a nechtěla mluvit. Takže matka to převzala.
0: No jo, maminky to odnesou vždycky.
1: Tak a všem posluchačům Rádia Kiss.
0: Dobře, tak jo, posílám a užívejte všichni, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.
0: No a nejenom Ivana chtěla tenhle song, takže ještě jeden vzkaz přidáme.
2: Ahoj Vojto, ahoj kysáci, já bych moc poprosila pro nás do auta, my se přemisťujeme se z jihozápadní části Islandu nahoru na sever, je to přes 400 kilometrů, tak bych poprosila jednu narychlovku, kafe, macchiato pro našeho synka do auta, aby to vydržel. A pro všechny kysáky do Česka, ať si to vedro užíváte. Papa, Týna Island.
0: No užíváme, Týno, vy si zase užíváte zimu, že jo, asi. Tak snad to synek vydrží, já doufám, že jo. Tommy Cash, teď i pro vás všechny, tak hezkou středu s jukeboxem.

0: Ladíte na Radio Kiss, hezkou středu, 5. srpen a i dneska padaly teplotní rekordy a prý ten teplotní rekord pro dnešek překonalo 156 z víc než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku, takže vlastně asi nějakých 91%. A to nové maximum pro komplet celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo nejvyšší teplotu za celou dobu své existence. No a poslední dny na špici je Strážnice a i ta dneska vyhrála. Tam dneska teploměr ukázal rovných 1,40 stupňů Celsia a zároveň zase nový rekord pro komplet celou Moravu a Slezsko. A na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod 40. Tak takhle to bylo dneska, 5. srpna. Zítra asi ty rekordy moc padat nebudou, i když možná na Moravě ještě ano, tak uvidíme, jak dlouho Strážnice bude strážit svůj rekord pro Moravu a Slezsko. Jinak, když bychom šli ještě dál na východ, tak naši sousedé na Slovensku, tak ti mají nový teplotní rekord 41,4. Dneska to tam naměřili na meteorologické stanici v obci Kamenica nad Hronom. Tak i tam vedro samozřejmě. Tak já doufám, že vy to vedro zvládáte a vy, co nemusíte teď nic dělat, tak doufám, že se nějakým způsobem chladíte. Někdy pomůže i muzika.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Hezkou středu přeju, hezkou jukeboxovou středu, večerní songy na vaše přání nám pokračují dál. Karel má přání.
1: Ahoj, tady Karel, prosím tě, zahraj mi písničku pro moje dvě holky, Mišu a Karolínku. Jsme na Slovensku, užíváme si dovolené. Ještě tady se mnou bratr Martin a malej Mates a nějakou písničku ze Slovenska. Nebo po slovensky. Díky. Čau.
0: Tak dáme nějakou po slovensky a já to přehodím na Honzu.
2: Ahoj Vojto, zahraješ nám prosím písničku Žijeme len raz? Je to pro moji rodinu, děkuju.
0: Takže
2: Honza.
0: Ego Robert Burian, taky manželce Ilonce, jsme na přehradě, která je vypuštěná, tak pro dobrou náladu od Jiříka. Co si dáme za chvilku? Taky pošlete hlasovku přes naší aplikaci a nebo vemte telefon jakýkoliv, ať už s apkou nebo bez.

0: Taky jsou za námi Wakefield, ale pokračujeme dál v jukeboxu a jdeme na telefon 210-323-323. To je to správné telefonní číslo a mě zajímá, kdo se dovolal teď.
1: Já tě zdravím, Vojto, tady Libor.
0: Já tě taky zdravím, Libore, ahoj.
1: Ahoj, prosím tě, mám na tebe takovou prozbičku, potřeboval, kdyby jsi mohl zahrát Sunrise Hollywood, nešlo by to?
0: Libore, šlo by to, zahraju
1: Výborně,
0: ti to,
1: moc krát
0: zahraju ti to. A budem to hrát ještě někomu, anebo je to jako tvůj ano, oblíbený
1: ano,
0: kus?
1: Chtěl bych to zahrát všem, co jsou na polích, válčí se žňama a hlavně potom pro Pavla Černocha a Ondru Černíckého, mé kolegy, a tím to utíká ta směna, bo jsem taky v práci.
0: A ty děláš, Libore, co konkrétně?
1: Já teď sedím v traktuře a válčím tady, podmítám a válčím tady s hektarama.
0: S hektarama, s hektarama. A já jsem teď někde čet, že prej málo sena, jo, letos.
1: Je, sucho, no.
0: Takže je to pravda.
1: Narostla tráva, je sucho, no.
0: Je sucho prostě, no. Tak do kombajnu, do traktoru ti hraju, že jo?
1: No, do traktoru.
0: Do traktoru, tak jo, do traktoru Sunrise Avenue a měj se krásně. Ahoj.
1: Jo, děkuju.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.

0: Osmá hodina večerní je tady právě teď. S vámi stále Vojta Sklenář a jdeme načít poslední hodinou jukeboxu dnešního večerního s Gigim teď.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Za námi Artemas, ale není za námi Jukebox, bude za námi za necelou hodinu, protože dneska je středa, takže dneska do 9. hodiny a potom Kisparáda. Teď ale další Jukebox a to s Hankou na drátě. Hani, dobrý večer ti přeju.
1: Dobrý večer tobě i všem.
0: A máš ten večer dobrý?
1: Člověče, teď už jo, ale jsem si říkala, když jsem se dovolala, jestli nás někdo trumfne, protože fakt jsou horká a my jsme katrovali, natírali, koupali, opalovali, takže myslím, že už nikdo víc nedá.
0: Tohle všechno v tomhle vedru, jo?
1: No, my jsme trošku jiná asi rodina, no my vždycky děláme, když je teplo.
0: Jo. No tak to letos se naděláte docela.
1: Jo, ale máme hotovo a teď už sedíme a no, je to opravdu luxus.
0: Super, tak Taylor Swift vám pustím, což je jako taková k tomu posezení velká pohoda. Tak komu všemu, Hani, hrajeme?
1: Člověče, dám to rodině Ševčíkovic a rodině Bubikovic a samozřejmě všem, kteří užívají volno, krásný počasí, koupačku, opalovačku, všichni, co si máme, jakoby, všichni, co máme hezký dny.
0: A těch si myslím, že je spousta, tak já to hraju. Mějte se krásně, no a zítra si dejte veget trošku, co?
1: Děkujeme.
0: No, tak jo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Taylor Swift a co dalšího za chvilku se...

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muzika připravená, co pak to bude?
2: Ahoj Vojti, prosím tě, zahraj mi tam Men in Black od Vila Smise a byla by pro mýho brášku Kamču do Liberce se skazem brácha. To tě nezabije, to tě posílí a taky pro všechny kluky do Liberce a všem posluchačům hezký večer přeju, díky.
1: Taky mám zahrát pro Marťu, Dianku, Jitku, Káču, rodinu Trčkových a Jakubcových a pro všechny, kdo milujou old songy, zrovna jsme v bazéně, tak se mějte. No tak se taky mějte a Will Smith i pro vás.

0: Korona za námi a vy, pokud máte rádi trancovou muziku, tak dneska při středě si přijdete na své. Je jasné, že vždycky po Kiss parádě, to znamená v 10 večer, startuje Trance Party. Ovšem dneska bude Trance Party a k tomu ještě slovo live. To znamená, že nejenom, že Basslicker tady s vámi bude, ale bude tady s vámi taky Michal Kavalčík a nejenom hodina, ale hned hodiny dvě. To znamená od 10. večerní do půlnoci spousta trancových pecek s Basslickerem a Michalem Kavalčíkem. Tak si užijte ten dnešní trancový večer u nás.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Jukebox na Kissu pokračuje dál a pokračuje dál s Tomášem, kterého teď zdravím. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: A prozradím, že chceš pustit něco od Linkinu a výběr muziky té konkrétní si nechal na mě, tak já ti nějaký Linkiny dám. To se neboj, neboj se nic, ale komu je dáme? Komu je zahrajeme? Chceš to někam speciálně?
1: Zahrál bych to celý rodině a hlavně mamce a bráchovi.
0: A co děláte takhle při večeru? Doufám, že už nic, jenom tak jako veget.
1: Ne, ne, teď už odpočíváme.
0: Teď už odpočíváte, tak odpočívejte dál a s Linkinama teď. Tome, ahoj.
1: Jo, ahoj.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Co bude poslední písnička středečního večerního jukeboxu na Kissu?
2: Čau Vojto, ale prosím tě, zahraj tam taky něco jiného, než se hraje normálně. Třeba tu kafe, všichni grillujou, ale my máme se ženou obmalovánky, taky ať nějaká změna tady v tom vedru. Ale ahoj.
1: Ale to je hezký plán na večer, takhle. To někdy vyzkouším. Je pravda, že teda omalovánky jsem dlouho nevybarvoval. Tak jo, tak songem Tu Café končí večerní jukebox na Kissu, ale večer na Kissu pokračuje dál. Dneska je středa, takže v 9 večer Basslicker už se těší s Kiss parádou. A po Kiss parádě, Trance Party a pozor, je první středa v měsíci, dneska jsme slyšeli sirény, takže bude Trance Party live. Nejenom Basslicker, ale taky Michal Kavalčík a Trance až do půlnoci, tak užívejte večer. Vojta Sklenář se loučí pro dnešek, ale budu se těšit zase zítra v 6 večer u dalšího večerního jukeboxu.

0: Kisparada. Kisparada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: Kiss Paráda. Blablabla. Tak jo, kysáci, je to tady, jsem tady zase, jo, po týdnu. Naštelovaný, natěšený, že vám tady zase prubnu nějaký pořádný hitovky, který máte tak rádi a který mám rád i já, protože to nebudeme sami. A já se těším dneska, protože konečně vyšla moje největší srdcovka z Tomorrowlandu, kterou jsem slyšel naživo. A dneska vám ji dáme do Kissparády, nový Armin van Buuren Everlasting. Je Saša ta zpívá. A kdybych nosil plinky, tak už je vyměním. Tak! Blue Crystal z Amsterdam, jejich Majo Má. Je skvělý, co? Letní, venku 40, haleluja, 41 stupňů Celsia. No tak si dáme něco hodně. Úžasný, takže i Kaskára, ta poletí, stejně jako Aquagen, a už jsem to tak trošku nakous. Já jsem chtěl mi zmínit, že naše milovaná Kaskára nám krásně jde vlastně od dob, kdy vydali první hit v roce

0: po 13 letech opět stejný tempo, jiný producent, už to neprodukuje Manuel Reuter, ale kamarád z Holandska. A je tady Utopia, na desítce dostala 7,5 tisíce hlasů.
1: Kiss Paráda, místo 10.

0: Kaskada Utopia. To mě baví. A teď. Ještě před rokem tady řádili Criss Cross Amsterdam Splash s Inou, vydavce Queen of My Castle. Pak tady byly třeba hity Early in the Morning, opět Criss Cross Amsterdam. Dobrý remix. A teď je tady novinka společně s Willy Williamem. To je taky takový jako reggaeton týpek. Mně se třeba od něj líbila věc Hula Hoop. Pamatuju si, jak se to vždycky hrával na diskotéce v Borovanech. Tohle to mantáka výbornýho. Takže, my si dáme kolaboraci jménem My Oh My. Není to Aqua, podle názvu, jak by tomu slušelo, ale jsou to prostě Criss Cross Amsterdam a Willy William. Jdeme na to, novinka číslem 1. Hlasujeme na Kiss.cz.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

0: Ještě tohle boží song, kdy tady píše Anetka, se jí to hrozně líbí, no. Tak Anetko, tak doufám, že tam taky skáčeš. S Elzou a Gretou na plný pecky, se taky hrozně líbí, je to úžasný. Chris Cross Amsterdam, My Oh My, to je neuvěřitelná šleha tohle. Wow, až jak se tam tlemí normálně, jako kdyby si něco šlehli, že jo? To je to šleha, to šlehla. Tak hele, ale pozor, teď si dáme devátou pozici, jo? Tak devítka je krásný číslo, hlavně když předtím máte 60 a sečtete to dohromady. A pro ty novější posluchače, kteří se narodili později, ježiš, to je spojení. Tak když odečtete dvojku, tak je 6-7, ale dobrý, nechám ty čísla, jo? Necháme ekonoma doma. Nicméně, prosím vás, na devítce, Shakira, Burna Boy. A to je písnička, já jsem tehdy hrál v sobotu slavnosti Nový Bystřice. Přišla za mnou nějaká holčička, já nevím, kolik mluví, 5 let, měla dvojče, to bylo stejně starý logicky, jo? Tak 2 5letý holky měly na sobě růžový trička a říkali, Strejdo, zahraj mi Shakiru Daj Daj. A říkala, to je dobrý, viď? Oni na to měli choreografii, ale kdybyste viděli ty holky, jo? Já pustím devítku.
1: Místo deváté.
0: Já jim tam pustil Clean Bandit Remix, jo? On je výborný, jo? A oni vždycky stáli, koukali a čekali na ten refrém, jo? Tohle jim tam hrálo. A oni stáli, čuměli, koukali teda, pardon, 2,5 minuty a říkali, Strejdo, kdy už se to rozjede ta verze? Říkám, to je Clean Bandit Remix, holky, to je síla. Tak holky tam stojí dodnes, ne? Je pravda, že jsem jim to zahrál v 10:30 večer, tak pak za mnou přišla maminka, že holky mají večerku, no. Takže já jim to posílám taky. Taky Shakira, Burna Boy, Daj Daj, ale ten Clean Bandit Remix, který je za mě úplně v topu, jo? Tak zapněte sušičky, jo? Zapněte sušičky, protože tohle se bude sušit úplně skvěle, když sušičku doma nemáte, tak. Trošku jazykolám, ale my víme, že jo? Tak jdeme na to. Daj, daj, daj, daj, daj, daj. Haleluja!

Die. Si říkám, no, to by mohli pouštět v nějakým tom veselým domě, aby posílali holkám Die, že jo? Shakira, Burna Boy, Die. Tenhle remix je naprosto fenomenální, jak to krásně jede. Tak a teď jdeme do Rumunska. Rok 2011, pamatuju si, kdy se jí říkalo Dilina, ale ona to byla Ina, ale to víš, ta čeština je tak krásná. Inuška, Elena Alexandra Apostolenu, takhle se přesně jmenuje, a dává tam pořádný hity. Třeba se Sašem, výborná pecka Rock My Body. Ta mě bavila, no a co mě bavilo moc, letní Sunny Zap, jo. Máme ty 1.40 venku, jo, tak ještě si dáme něco letního, co bylo hodně dobrý od Iny, třeba Amazing. Looking like that, ještě to byl hit, co? Rendezvous, to se vůbec nehrálo, ale mě to bavilo, já jsem to hrál, když jsem vysílal na Kisu, tenkrát na Kis Jižní Čechy.

0: Wiz V8.
1: Kiss paráda.
2: Místo 8.
0: Asi nás posloucháte v Německu. Number 8. Numero 8. Wiz V8.

0: Tak jo, teď jdeme na ten krásný tip na hit, protože určitě pamatujete starý dobrý flak od Daddyho DJe, ty brdio, tak byl taky časy Viva Club Rotation, ten videoklip s malovaným taťkou, který tam hrál za mixážním pultem, no něco jako já, víc. No a teď přišli You Not Us, ne You Not Us, You Not Us se to vyslovuje, mají super show, je to taky výborný týpek, mladý, má zelený vlasy, no možná se srazil v lese s Esmeraldou, proto je zelený chudá. Tak jo, a dáme si Flipside, dnešní tip na hit You Not Us.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

0: chytlavý, je to skvělý, je to dokonalý. Je to tip na hit. Teď už číslo 7. 6-7.
1: Místo 7.
0: Robin Schulz. No jo, já bych si dal Schulz teď, taky co máte hlad. Dáme si Better Times, lepší časy. Radio Kiss a Kiss paráda.

0: zní jako Coldplay, krásně, tak ať už u toho děláte cokoliv, třeba sedíte na míse, nebo skáčete do nebe, třeba na zahradě, na té vaší madraci, teď nemyslím vaši ženu, myslím samozřejmě trampolínu. Ale když jsme u toho skákání ženy a trampolíny, novomanželských nocí a td., tak si dáme song, který se k tomu vůbec nehodí. A věřím, že tahle ta písnička se nebude hrát jako novomanželský tanec. Já zrovna zítra jdu hrát svatbu krásnou ke Strakonicům, statek je dráž, tak věřím, že tohle jim jako nepustím. Já si tě brát nebudu, to by byl rozvod. Číslo sex, jsem chtěl říct, číslo sex. 6, já si tě brát nebudu.
1: Místo šesté.
0: Mimochodem Vesna Ben Kristovao, Vesna už chystá další spolupráci s dalším známým rapperem, tak kdo to bude, na to si počkejte minimálně půl roku.

odpálili naše se Vesna, Ben Kristoval, já se tě brát nebudu. Sedmička Robin Schulz, Barbs, Better Times, osmička Ina, I'm a whiz away. Devítka Shakira, Die Die, Clean Bandit, Edit a desítka, výborná kaskáda, Utopia. A teď novinka s číslem dvě, kterou si nasadíme do Kiss parády Rádia Kiss. Tady Wise, Eske, Memories, takže si tam dáme paměť.

0: krásný vzpomínky, no tak doufám, že máte hezký vzpomínky na letošní léto zatím.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: No a představte si, tenhle ten song úplně skvěle jede v Číně. V Číně milou Čínu, no to je dokonalý. Takže k tomu Memories na Kissu Vice.

Vice SK na Kisu. A teď jdeme na pětku, kde jsou smutní holky, nevím teda, z čeho můžou být smutný, si zvadli, vyschli, já nevím, tak musíme je trošku zalejt, nebo je hodit do řeky. Každopádně, Sad Girls je hit, který David Guetta měl v šuplíku 2 roky a podobně třeba jako pesku I'm Good Blue, kterou taktéž dal dohromady s BB Rexou, tak tu vytáhnul až teď, kdy vystupoval na Ibice v Ushuaia v klubu, kde má pravidelnou noc, stejně třeba jako Calvin Harris, Dimitri Vegas a další velký borci. Mimochodem dneska, jestli ladíte ve středu, tak za chvilku Trends Party Live za 35 minut 58. vydání a Michal tady jako už vymýšlí, že pojedeme živě i na YouTube, tak uvidíme. Každopádně, co chci říct, že dneska večer asi za půl hodiny vystupuje v Ushuaia s Dimitri Vegasem Cabri Ponte. Tak jestli máte nějaký tryskáč, tak tam můžete vyletět a dokonce i David Guetta bude přítomen. Dneska je na pětce Sad Girls, BB Rexa a David Baggett.

0: Kiss Paráda. Místo čtvrté.
1: Tak jo, kysáci, já vám musím říct jednu exkluzivní věc, vy co posloucháte ve středu Kiss Paráda. Teď tu byl můj bráška Michael Kavalčík a snaží se nastavit kamery dneska. Pojedeme živě, když to všechno dobře půjde. Živě. Tak já se těším. Ale, bráška ukazuje jedničku, Myšáček náš. Hele, ale, jedna důležitá věc. Tady je song, který ideálně můžete poslouchat někde na kolotoči, třeba v Itálii, a tam to bude jako úplně luxusní, takže kolotočová písnička, hymna všech kolotočářů, tak vy to máte rádi poutě. Pojďte si to dát. Je to nejen hymna kolotočářů, ale i hymna letošního FIFA World Cup 2026. Andrea Bocelli, David Guetta, AJM, Megan Thee Stallion. Jdeme na to, na Kissu.

DNA, kysáci, já se teď na chvilku zastavím, protože je pravda, že já dneska skoro moc nemluvím, že jako bych mohl těch slov říct víc, takže teď si udělám takový 3-minutový vstup. Dámy a pánové, každému v životě bych psal něco, psal to, co jsem mohl zažít asi 10 dní naspátek. Takovou tu, jako zažil jsem to hodně, porod, jo, úžasná věc, ale tohle, že mě neposlouchají matky, tohle bylo neuvěřitelný, já to řeknu tak, tohle bylo neuvěřitelný. Kysáci, stojíte v Belgii, v městečku Boom. Před hlavní stage, 15 metrů před hlavní stage, tou největší na světě, kolem sebe máte 500 000 lidí a teď hraje Armin van Buuren. Přijde jeho nádherná zpěvačka Saša a Armin řekne, a teď vám ve světový premiéře tady bouchneme nový single, který jsme dali dohromady, jmenuje se Everlasting. Já byl střízlivý, pil jsem jenom vodu čistou, jo, nic jinýho. A byl jsem tam s mým kolegou Tomem Herberem z Kysíční Čechy, se kterým se znám už 25 let, chtěl bych ho moc pozdravit. My tam stojíme, teď zpívá ta Saša. A my normálně brečíme. Brečíme dojetím z toho, jaký ten úžasný zážitek je. Kolem vás Austrálie, Argentina, Nový Zéland, Austrálie, Chile, Peru, všechny národnosti a oni dělají to sami. Čumí na toho Armina, čumí na tu Sašu a brečí. Ale to je euforie neskutečná. A teď, když vám to pustím do eteru, tak jsem si naprosto jistý, že budu řvát taky. A ještě jenom řeknu jednu krátkou větu, jak je ten svět malý. Já jsem druhý den seděl na snídani v hotelu, kdy nás vlastně do hotelu vez Afgánec a já jsem se bál, že to je moje poslední jízda v životě, protože tam měl nějaký kvéry a mačety, tak jsem byl šťastný, že jsem z toho taxíka neoficiálního v Belgii vystoupil. A teď sedím u té snídaně, pouštím si video, jak zpívala Saša světovou premiéru a obstůl, tam vlastně nikdo jiný nebyl, seděl týpek, který si pouštěl to samý video. A já si k němu sednu a říkám, ty brďo, to není možný, ty jsi byl taky na Tomorrowlandu. Sednu si k němu a on řekne, mě pozval Armin. Armin je můj spolužák ze školy a Armin van Buuren chodil se mnou k zubaři a jsme nejlepší kamarádi. Já mě spadla huba, jak říkám, jak je ten svět malej. Tak jsem si s ním asi hodinu pokecal u snídaně a on mi vlastně vyprávěl, že má v Holandsku vlastní rádio, který vysílá přes DAB plus a takhle a že s Arminem chystá spoustu spoluprácí. Takže teď jsme v kontaktu. Já mu pošlu video, že na Kisu hrajeme novinkový Armina a Sašu Everlasting a vím, že se to k Arminovi dostane. A mám z toho hroznou radost, jak je ten svět malej a jak můžou být některý věci tak krásný. Přál bych vám to vám všem, kysáci. Takže teď ten song, který mě rozbil. Everlasting, Armin van Buuren a Saša na Kisu. Kiss paráda. Tip

Ježiš, já se řvu jak želva. To je strašný, to je jak je dokonalý. Ne? Já jsem s tím Saši úplně v prčicích hraju posvícení v pátek s René Dangem, kdybyste chtěli dorazit 7. srpna. A co hlavně 8.8. Hard Party Life. Písek. Tak tam si to dáme. No a protože se potřebuju trošku připravit na místo číslo 3, tak mi dovolte zahrát ještě jednoho Armina, u kterého taky brečím, tak já si ještě zabrečím. No. Vytahujem kapesníky, jo? Love is a drug, láska je droga, prosím vás, jo? Láska je skvělá, to druhý to nevím, to neznám. Jdeme na to, OK. Jdeme na to, Kiss, Radio Kiss, Kiss Paráda. Mimochodem tenhle ten song nám vyhrál Kiss Parádu před 2 rokama 7x za sebou. Tak jenom takový menší flashback do roku 2024 na Kiss.

Tak jo, tak já už jsem tady utřel nudly, teda samozřejmě jako při tom pláči je dojemný songy na Kisu. A mě tady přišel krásný vzkaz od Bohouše. Basically, ty seš normální regulérní blázen, co tady jako jedeš za hemzy, to je neskutečný. Jestli někdy skončíš v Bohnicí, prosím, můžu mít pokoj s tebou, já bych se chtěl do konce života smát a mít takový slovní průjem, který tady máš ty. Děkuju ti za to, že seš takový optimista, protože mám dneska den mám blbej den dneska a mě to hrozně potěšilo. Takže díky. Hele, tak já jsem rád, tak si můžeme tady povídat. Já říkám, že bychom si tady otevřeli diskuzní kroužek v Eteru Rádia Kiss. Už i s Michalem Kavalčíkem tady plánujeme, že bychom měli nějaký diskuzní pořad, protože my většinou z Trance Party potom přetočíme v to, že tady furt jako meleme. Ale díky za ty vaše krásný vzkazuše, který mi tady kolujou a je to hezký. Teď už jdeme na Bangarangu, říkám Baba Vanga, která předpověděla konec světa, který se samozřejmě nestal, tak babka chudák, jí to nevyšlo, holce. Takže Dara Bangaranga, vítězka Eurovision Song Contestu, dneska bronz a dostala 71 243 hlasů na Kiss.cz. Kiss

Kizáci, mě to baví. Neuvěřitelně, dneska jedete. Nejvíce Anet, že normálně navštívila ne Tomorrowland, ale festival Zrče Beach, jo, v Chorvatsku. Taky jsem tam měl namířo krásně a dokonce tam má z toho tetování. Neuvěřitelný, co tady zažíváte krásně, říkám, tetování přes celý záda, luxusní nebo někde jinde. Ale píše mi tady i Michal Ševčík, který má hrozně dlouhý zážitek, ale oni taky byli na Tomorrowlandu, nevím teda jestli letos, ale měli krásný zážitek, kdy jeli do stanového městečka, nastoupili do autobusu a ten autobus zastavil úplně někde jinde a chudáci byli úplně v háji a nemohli najít tu hlavní stage. Nakonec si poradili. Tak to se stane. To je moc krásný. Takže já vás všechny zdravím. Jste neskuteční, jak to tady dneska jede, ale já musím popojet dál. Minulá jednička je dneska na dvojce. A co to znamená logicky, kysáci, že máme nový číslo jedna. Na dvojce teda jsou skutci, kteří zbourali Paru Kavil a dokonce zbourali i Big Summer Fest na Slovensku, kde to bylo fenomenální. Zpěvačka Emily mi posílala spoustu videí, kdy tam zaspívali samozřejmě Borovičku, Maj a td., ale sama i říkala, že s H.M. Backstrem byl výborný pokec. Tak si pozdravit Braňa a celou tu slovenskou bandu, kterou máme moc rádi na Kisu. A teď ty skutry, hlavní hvězdu. Mimochodem, u nás na Facebooku i na Instagramu proběhla soutěž, kdo je lepší podle vás, jestli Backstreet Boys nebo skutři, no samozřejmě vyhráli skutři z 91%. Congratulations! Kiss Parada.

0: Scooter No Rewind na Radio Kiss. A já mám ještě chviličku času, tak si dovolím zahrát ještě jeden tip na hit. A chtěl bych poděkovat našemu Kájovi Leneru, našemu rádiovému guru, protože tenhle ten song mě hrozně baví. Je to Aquagen Gino Montesano, bombardiák, který nám vlastně v Eteru Rádia Kiss dopřává teď s hitovkou Eternity, kterou udělal s Paulem Keenem. Je to jedna z nejhranějších věcí nejen u nás na Kissu a nejoblíbenější, ale i v sousedním Německu, kde to prostě jede. No a tenhle bombardiák překopal Faro There Is a Star, dokonce na něj skáčete přes švihadlo, tak skvělý, zdravíme Terku Půbalu, která na to skáče od rána do večera. A tahle ta písnička mě vlastně asi před hodinou Gino Montesano psal a říkal, poslouchám Kiss a je skvělý, že mě takhle často hrajete, no a já vím, že on teď teda poslouchá, takže Phil Grisse a Gino Montesano, a Deutschland, ja, danke mein Kumpel, und das ist für dich, diese Scheibe, ja, wir lieben deine Tracks, ja, auf Radio Kiss, gerade Aquagen, there is a star, jo, tak v češtině, ty tady tip na hit Aquagen, there is a star na Kissu.
1: Kiss Parada, tip na hit.

Extended verze, já jsem šťastný za to, že Extended verze ještě fungují v roce 2026. V roce 2017 fungovaly nejčastější. To bylo nejlepší, že během těch extended verzí jste se třeba mohli dojít vyčurat, jo? Když jste hráli diskotéku. Tak, dneska už, když ty písničky mají 2 minuty 15, tak to jako ten DJ na té diskotéce nestíhá. Tak já to radši vypočím, abych si nemusel. Každopádně, kysáci, důležitá věc, vy co posloucháte ve středu, máte 21 hodin 52 minut a vypadá to, že na 99% dnešní Trance Party Live 58 budeme streamovat živě na streamovat živě na YouTube Rádia Kiss, tak Michal tady na mě mává ze studia, proto jsem takový jako rozjetej, ale co je důležitý, vy co posloucháte určitě v neděli, tak vás zajímá, kdo dneska Kiss Parádu Rádia Kiss vyhrál. A byla to minulá trojka, ano, číslo 3, jak jsem říkal minulý týden, takže tuhletu skladbičku si dáme dneska na čísle 1. Offenbach Starsail 4 to the floor, na dvojce Scooter Rewind, na trojce Dara Banga Ranga, 4 pro dnešek Andrea Bocelli, David Guetta a 5 BB Rexa, David Guetta Sad Girls. Tak díky za to, že jste ladili, mám z vás radost, laďte dál Radio Kiss a pokud mě neuslyšíte na Trance Party, tak se uslyšíme samozřejmě třeba v Horečce sobotní noci, v Bass Machine, nebo se uvidíme na Hard Party Live v Písku. Tak hej ho, a číslo 1 je tady! Kiss Paráda.

Dance Party s DJem Basslickrem a Michalem Kavalčíkem. Dance Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.

0: DJ Basslicker.
1: Normálně já sním či bdím, to je neuvěřitelné, kysáci. Píše se rok 2026, máme 5. srpna. Venku, 40 horečky. 40 teploty.
0: Já myslím, že ty jsi to řekl, ale správně, 40 horečky normálně. Horečky. Ano,
1: ale
0: ano.
1: Pozor, a já musím říct jednu úžasnou věc. Náš guru, náš praotec Čech, když on je mladý, náš Mišák Kavalčík dneska dostal nápad. A on, když dostane nápad, já to musím říct hned, jo. Tak pozor, on to vždycky dotáhne do konce. To je prostě brainstorming, který vznikne, já nevím, v 18 hodin 20 minut a podívejte se, máme 22:05 a je to tady. A Mišák říkal, hele, brášku, dneska bychom mohli po 8 měsících vysílat živě i na YouTube kanále Rádia Kiss.
0: No jo, vlastně to je 8 dílů, máš pravdu.
1: 8 měsíců.
0: To je skoro po roce.
1: Hele, a za měsíc z toho bude malý smrát. Smrát.
0: Ano, ale pozor, to vzniklo fakt náhodou, protože já jsem si říkal, všem kysákům, vy to určitě víte a vyprávěl o tom Václav ve všech svých pořadech a že jich má hodně, tak Václav má za sebou zážitek, kde původně jsem měl být i já. Tentokrát jsem dal přednost před narozeninama 8. mého syna, ale příští rok slibuju, že na jeho 9. narozeniny už budeme s Václavem, pokud se nám podaří sehnat lístky na dalším Tomorrowlandu 2027. A tak jsem si říkal, on musí o tom vyprávět na kameru. Musí.
1: Já se ti přiznám k něčemu, protože ty jsi můj takový brácha, na kterého myslím, i když ráno stanu, jdu se vyčurat, čistím si zuby, ty to jako neber blbě, když si tamhle držím nějakýho myšáka.
0: Ano, ano.
1: Ale chtěl jsem říct jednu důležitou věc. Já jsem o tom tolik nemluvil nikde. Za prvý jsem to chtěl říct i tobě, protože ty si to neslyšel a chtěl jsem to v našem společním pořadu, protože jak už jsem dneska čet pod příspěvkem, to je náš rádiovo bratrský pořad, který je tady, takže já ti všechno povím teď, Mišáku, jaký to bylo, ale samozřejmě to nebylo tak dokonalý, protože tam nebyl ty, ale kysáci, neuvěřitelný, já jsem zažil v životě spoustu věcí, zažil jsem poro, zažil jsem orgasmus, zažil jsem narozeniny.
0: Jenom jeden, dobře.
1: Jeden tak s tebou třeba zažil druhé, teď v Trans Party Live. Ale tohle, to se nedá popsat. Když přijdete...
0: Ale počkej, ne, to jenom musíš navnadit.
1: To je antré,
0: jenom
1: to je úvod,
0: udičku.
1: Prosím tě, to je
0: no
1: první
0: jasné.
1: Den.
0: No, počkej, to si ještě schovej.
1: Jdete ke vstupu a tam stojí obrovská fronta, kilometr nebo 2 kilometry lidí, který mají napsáno I need a ticket. Lidi z Peru, z Austrálie, z Argentiny, Španělska, z Chile, kdekoliv a všichni chtějí vstupenku.
0: Ano.
1: Oni jsou schopní vám za ní dát 200 tisíc, 300 tisíc přepočtu, nedělám si srandu. Ale ten, kdo má ten náramek toho Tomorrowlandu, si řekne ne. Já ten zážitek chci. Podíváte se kolem sebe, vidíte Japonky, nahý Japonce, neuvěříte, říkáte si, pane bože, to je dokonalý. Já už jsem asi zažil všechno a to jste tam ani nevlezli. Takže takhle začínal Tomorrowland městečku Boom v Belgii před 10 dny, neuvěřitelný.
0: No a dámy
1: nebreč,
0: a pánové, neboj.
1: Nebreč, budeš tam se mnou,
0: mě tady,
1: já
0: tady padla nějaká
1: Číňanka. Já tě budu držet za ruku. Cože, Čína ti spadla do
0: oka? Japonka mi tam spadla do oka.
1: Já jsem tak zjistil, že Japonky jsou docela hezký ze zadu.
0: Jsou, hele, všechny ženy jsou krásný. Kysáci, zůstaňte s náma, 58. díl. Dneska výjimečně dáváme kamery, protože jsme chtěli je dát až na 5. výročí nebo na 60. Takže nebojte, my všechno chystáme, v čase to dozvíte, ale dneska opravdu special historky z Tomorrowlandu 2026. To se musí zaznamenat, protože Václav tam z Rádia Kiss byl. A my už to teďka musíme odpálit, protože kecáme dlouho, takže vydržte, buďte s náma až do půlnoci.
1: Tak a já musím říct, že chci pozdravit Helču, která říkala, že miluje naše historky, aby byla nejradši, kdyby jsme 2 hodiny mleli a nepouštěli muziku. Ale tohle buch, to vypadá jako když někoho, já nevím, připínáte na zeď.
0: Ano.
1: Já jsem na tohle slovo alergický, ale pohodě. Na slovo soused. Necháme to být. Každopádně, já se chtěl říct jednu důležitou věc. Nesměj se. Tady je hit, který na Tomorrowlandu byl nejhranější první víkend.
0: Wow.
1: A bylo to krásný, já jsem sdílel na Instagramu svým příspěvky a napsal mi Wout van Dessel z formace Silver. Sám od sebe, my jsme kamarádi, my se vídáme v útučku a tak. A on napsal, hele, tak jak se ti líbí náš malej festival? Říkám, si děláš srandu, malej festival? A říkám, hele, buď v tuhle dobu a tuhle dobu na téhle stage, my tam jsme jako obrovský překvápko. Nikdo o tom nebude vědět. Tak já jsem šel s Tomem Herberem, s mým skvělým kolegou, na tu stage a říkám všem těm lidem z Blge, hele, za chvilku tady budou Silver. A říkám,
0: ty zase kecáš.
1: Ne, nekecám. A říkám, no to byly nějaký Australani.
0: No říkám, že Australané ti říkali, ty pěkně kecáš.
1: O tři piva, že přijdou Silver. Ne, nepřijdou. Tak jsem se sadil asi s 15 lidma kolem sebe a já jsem normálně lil na Tomorrowlandu zadarmo, protože ty Silver přišli. A oni všichni čuvali.
0: To je dobrý.
1: Jak jsi to věděl, říkal.
0: A tam to pivo stojí, myslím, 3 nebo 4 perly, ne?
1: Pivo stálo 6,5 perly. Ono záleží, jak který. Ale pozor, perla je 1,80 euro. Takže oni...
0: No, 2 eura, dejme jedna perla 60. Krát, kolik jsi říkal, 8 perel?
1: 8 perel,
0: 8
1: no.
0: 8 krát 6, 5 kilo?
1: No, ne, 280 korun.
0: Jo, 3 kila.
1: Přepočítáme to. Já o tom všechno povím, ale teď jdu zahrát teda, prosím tě, tu nejhranější písničku Tomorrowlandu.
0: Pojďme na to, Radio Kiss, Dance Party Live.
1: A proč mluvím o tom? Dimitri Vegas, Like Mike a Silver. Turn the Tide. Jdeme na to.
0: Zůstaňte s náma.

0: Dneska... Mišáka Volčík.
1: Dneska růžovka.
0: Ty se koukáš na ordinaci, jo? Můžu být dvůj doktor?
1: Posloucháte Radio Kiss. Pokud teďka někam jedete, tak věříme, že se vám možná trošku splašil volant, ale posloucháte 58. vydání Trends Party Live. První středa v měsíci a srpnový díl.
0: A vždycky to poznáte tak, že když ve 12 odevřete okna, nebo se jdete procházet, nebo se jdete smažit, usmažit si vejce na tvrdo, tak jedou sirény.
1: Ano, ve 12 hodin. Tak. To je znamení, že prostě večer je Trends Party Live.
0: Tak, Kelišova.
1: A promiň, než se dostaneme k dalšímu vstupu, k tvému Tomorrowlandu 2026, tak já musím říct, že my máme teďka několik výročí, jo. Září, že jo, to bude 59, to je nic, jo. V říjnu je 60, tam dáme další stream. A pak je v listopadu, 10. listopadu, tak nějak to vychází, tak budeme mít pětileté výročí, kysáci.
0: Ty krásu, to neuvěřitelný.
1: Tihleti dva pat a mat v muzice, jo, ten neumí míchat, já neumím pouštět a my tady jsme pět let.
0: Kámo, hele, já to vidím tak, že my si uděláme nějaký prstinky spolu a vememe se.
1: Berete si zde přítomného DJ Basslickera za svého pouštěče hudby.
0: To bylo super, to je originální a já si na ten prsten nechám něco vytetovat. Jdeme do toho a dáme si tam datum první Trends Party Live, kámo.
1: Hele, dobře, pojďme zase k dalšímu vstupu ohledně Tomorrowlandu.
0: No jaký jsi měl ty prázdniny ještě?
1: Hele, já jako pohoda, hele, ale to se nevyrovná, prosím tě, tvému zážitku. Pojďme to vzít od začátku, přiletěli jste, jaká byla cesta z letního,
0: vy jste
1: vlastně
0: autem,
1: pozor,
0: prosím,
1: ano.
0: Já jsem řídil 14 hodin.
1: Tam si ale podle mě ušetřil další desítku, ne?
0: No minimálně. Jakoby. Hele, moje auto, musím teda pochválit českou mladou boleslavskou značku, nejmenovanou. Já jsem...
1: To je škoda, že to neřekneš.
0: Škodovku. Já jsem měl normálně spotřebu do Belgie.
1: Ano?
0: 5,0.
1: Jako kilowatt na hodinu,
0: mám,
1: jo?
0: Mám benzíňák, mám mild hybrid, 110 kilowatt.
1: Jo, ty máš benzíňák, já jsem si jezděl elektra.
0: Pozor, já jsem na jednu nádrž 70 litrovou najel 1380 kilometrů. Nekecám, ať se propadnu do západního Německa, že kecám. 1350 a zpátky, my jsme se vlastně jeli podívat ještě k severnímu moři, který měl 21 stupňů, krásně teplý bouříčko, teda ideální. A koukal jsem na Velkou Británii, protože mně přijde, že Belgie je zapomenutá ta země a že tam vůbec prostě Češi nejezdí, což se divím. Takže vlastně od toho moře zase zpátky do Čech 1400 kilometrů domů. Ale abych to, takže cesta tam krásná, nějaká 14-15 hodinová, ale ono vás to probere, my jsme nespali, my jsme jeli rovnou na ten Tomorrowland a teď se otevřou ty brány, kde vlastně stojí ty davy lidí a chtějí po vás koupit ty lísky za 500 000 korun. A vy si říkáte, tak co, tak doplatíte si hypotéku, nebo jdete na Tomorrowland? No samozřejmě, možnost B je správně, jdete na Tomorrowland.
1: Ty jsi tam vlastně některým ukazoval takový ten jeden prstíček, že jo, že jsme jedničky,
0: ano,
1: v Čechách, ano, přesně. Bohužel, nezlobte se na nás. No.
0: Ale bylo to úžasný v tom, že vlastně ty tam přijdeš a začíná ten obrovský kolotoč, kde jsou všichni neskutečně pozitivní.
1: Ano.
0: Řeknu příklad, který jsem neudělal já, ale samozřejmě můj kamarád, který byl se mnou, byla tam hezká holka, tak ty prostě pláceš přes zadek, jako normálně, koukneš a vedle ní stojí týpek, ale on ti nedá do držky. On tě obejme, toho mýho kamaráda teda obejme a řekne ti: "Hello, where are you from? It's nice to see you, my friend." Ta druhá tě obejme, jo? A skvělý. A takhle to
1: a řekne: "Můj zadeček je tvůj zadeček."
0: Plácni si ještě jednou, Václave, teda ne, Tome, tomu kolegovi. Takže krásný, fenomenální.
1: Ano.
0: A hele, jediná 500 000 lidí na jednom místě, nikdo se nervuje, všichni jsou pozitivní. Nemyslím teď nějak jinak, ale je to neskutečné. Že tam máš prostě všechny národnosti, potkal jsem tam maximálně 10-15 Čechů.
1: Ano.
0: A chci pozdravit kluky z Moravy, díky kterým jsem tam vlastně mohl bejt i s Tomem Herberem. Takže já zdravím bandu kolem Kuby, Michala a Petra, všechny ty kluky, kteří tam byli Moraváci, protože jsou úžasní, že to zařídili.
1: Nádherné.
0: Ono je to strašně těžký se na ten lístek.
1: Belgičani
0: mají předprodeje. Psal mi i týpek na Instagramu, že je 15 let v řadě, 15 let zkouší kupovat lístky přes 200 lidí, ještě se tam ani jednou nedostal. Je to fakt neuvěřitelný.
1: Já jsem teďka viděl díky tvému zážitku videa, protože samozřejmě všichni, co se vrátí jakoby z Tomorrowlandu a jsou trošičku takzvaně třeba buď to začínající influenceři,
0: ano,
1: nebo kameramani, tak vylezlo spoustu videí, vlastně moje poprvé, můj první Tomorrowland a je zajímavé, jak oni to mají chytře vymyšlené, že prostě pokud se ti zadaří a nezáleží ti tolik na penězích, kolik tam utratíš, že jo, tak jsem viděl videa, kdy to holku vyšlo na 70 000, ale spala v takovém tom krásném dřevěném bungalovu.
0: Ano.
1: Pak máš stany, kde máš jenom nafukovací madračku, to už je zase samozřejmě úplně jiná kategorie. Pak máš ty super hotely, že jo, kde je recepce ve tvaru celého toho paláce a vím, že tam je i jedno video, kdy vlastně člověka to vyšlo na 140 000.
0: Ono tě to může být třeba i na 500 000.

0: Ale
1: počkej, jako... to spíš tam asi někde u Armina, ne doma, nebo...
0: No tak Armin ti masíruje nohy.
1: Já myslím, že kulky.
0: Já se to chtěl říct,
1: ano, oba dva.
0: Ale já to neřekl, že si říkal. A je po desátý.
1: Ano, ano,
0: ne,
1: ano.
0: Ale máš pravdu, jako je to opravdu drahá záležitost, která stojí za to, ale ono ve finále, když si vemeš třeba ten stan, tak ono tě to všechno vyjde na 30 tisíc dohromady se vším všudy, takže jako to je jedna dovolená v Itálii a fenomenální. Já vím, že mi tady ukazuješ téčko, jako je, že máš dneska na sobě asi tanga, nebo mám dát pauzu. Já ti rozumím, bráško, ale já jsem chtěl říct ještě jednu důležitou věc, teprve jsme na začátku. Vlastně ty vůbec nikde nečekáš frontu, v životě jsem nezažil lepší organizaci. Ty prostě jdeš se vyčurat, bez strany se vyčuráš, vylezeš a tam stojí chlapi a holky, oni ti umejou hlavu šamponem. Normálně umejou ti hlavu, nastříkají ti podpaží, nastříkají ti voňavku.
1: Počkej, to musíme zavést na našich Kiss Party Live.
0: Neuvěřitelný.
1: To, ne, to musíme každému, zažít, to musíme říct Romanovi a všem.
0: Já jsem
1: Patrikovi, Páťo.
0: Já jsem ze začátku chodil čurat každých 15 minut a pak...
1: Jo, kvůli té blondýnce, jo?
0: No,
1: takže... A pak si přijel domů a řekl si, moje drahá ženo, pokaždé, když vylezu z toalety, mě osprchuješ, navoníš, umyješ hlavu, jasný?
0: To jsem ti řekl, jo?
1: Ne, no tak úplně to vidím, jak to zaved doma, ne?
0: Okay, no. Takže já jsem chtěl říct jednu důležitou věc, že je to fenomenální v tom, že kamkoliv jdete, tak tam jsou ty lidi, kteří vám s něčím chtějí udělat radost. Mm-hmm. Opravdu, jdeš na bar, tam není nějaká spruzelá babka. Tam je ženská, která třeba je 18 hodin na nohu nonstop a ona se na tebe usměje. Řekne ti super, people of tomorrow a jeď. Úžasné věci ohledně kelímku a pak už teda jdeme hrát. Ohledně kelímku, kdy máš všechno načipovaný. Takže ty pípneš náramek, kelímek, někdo ti ho hodí na zem, ty ho hodíš na zem, tam ti ho sebere, tam chodí uklidová služba, která ti sebírá kelímky, háže a automaticky se ti na ten náramek přičtou prachy. Takže žádný zálohy, nezálohy,
1: jo,
0: prostě
1: takhle.
0: Automaticky.
1: Oni prostě ví, že to byl tvůj kelímek.
0: Je to načipovaný s tím náramkem.
1: To
0: a nebo to hodíš do takového boxu, který každý 10 metrech a hned ti to zezelená. Geniální, neuvěřitelný, všechno skvělý. A ono to nebylo tak drahý třeba, protože třeba když si koupíš kubičko, tak to tě vyšlo nějakých 360 korun, vím, že u nás třeba stovku, 150, ale na ten Tomorrowland to fakt není šílenost a dá se to. Ale hlavně tam vůbec nemusíš pít alkohol, protože ty seš nabitej z veškerý ty muziky.
1: Okay.
0: Já vím, že jdeme live stream.
1: Další historky za chviličku, za 10 minut. Václave, pojď tam opět něco dát do konzole.
0: Já bych chtěl
1: pustit do stroje,
0: toho Armina, ale pustím ho až za chvilku, protože vím, že nám zablokují ten stream.
1: Dobře, dáme ho trošičku později.
0: Dám ho trošku díl, takže tady je Káze. Já musím teda říct, že mě hrozně bavila Korolová, Lily Palmer a Miss Monique. Miss Monique má úžasnýho zubaře, ta má tak bílý zuby, že jsou vidět z hlavní stage až kilometr daleko a i ty zelený vlasy. Ale to současný techno mě bavilo. A tohle hrála Miss Monique na hlavní stage. Bylo to skvělý. Káze je tady, Get Loud na Kissu, Trance Party Live 58.
1: Yeah.
2: Trance Party Live. Kiss.

0: za mixážním pultem právě teď nejkrásnější kluk celého světa, Miss Sack Vault 2027, ještě o tom neví, Michal Kavalčí.
1: Žena za pultem, ahoj.
0: Žena s pinžourem. Každopádně, to je lepší než za pultem.
1: Ale ty normálně takhle, když se nevysílá jako na stream, tak ty takhle nemluvíš. Ty využíváš toho jenom, že jsi v záznamu, viď, Václave?
0: Myslím, že poslední Trends Party Live jsme tady udělali diskuzní debatní kruh, že jsem se bál, že nás zavřou, teda za ty erotické narážky. Ale ještě předtím, než se posuneme dále, tak ti chci samozřejmě opět poděkovat. My jsme totiž nedávno společně vyrazili do kina. My máme vždycky jednou za měsíc takovou seanci spolu, nějaký den. A my jsme byli na filmu Scary Movie 6.
1: A to byla strašná prča.
0: Isáci, já jsem se naposledy zasmál na rafťácí v kinech. Ale my, co jsme tam s Michalem předvedli, já jsem čural, smál se, brečel, nemohl jsem se nadechnout a my jsme tam měli asi pětiminutový neskutečný záchvat smíchu. Pod námi byly asi nějaký holky, dvě, tě mohlo být tak 19, 20, nevím.
1: Ty nestíhali, no.
0: A oni odešli, nevím, jestli...
1: Půlce, no. Možná po 20 minutách.
0: My jsme tam byli 4 v kyně.
1: Hele, otázkou je, zdali to nepochopili, anebo odešli kvůli nám, no.
0: Já se bojím, že kvůli nám.
1: Byli jsme myslím 4 v kyně, že jo? 4.
0: 4, no, ty dvě holky pod náma. Ne jako pod náma, ale ano, asi 3 řady pod náma, kysáci. Ale bylo to skvělý. A já to miluju s tebou, aby to nevyzdělo. Ale jo, ty máš takový růžový tričko dneska. Nebojte, jsme normálně na holky, v pohodě, ale máme se rádi. Bylo to krásný.
1: Pojďme na komentáře na Instagramu, promiňte, na YouTube, kde jedou vaše komentáře, je tam stream, Václav si vzal čisté brýle.
0: Já si beru brýle, protože jsem slepej. Já chci tady pozdravit Kristýnku Frlausu z Moravy, poslouchá, takže určitě pro celou její bandu. Tady vidíme, zdravíme Teresku do Itálie. Ta taky ve velkým. Teresko,
1: a ještě
0: ahoj.
1: Bys měl poděkovat, napsal nám tam Michal, který ti prý zařídil ty lístky.
0: Tomu se chci teď dostat, jsem si chtěl nechat. Michalovi moc děkuji, on je v Itálii taky. Aha. Právě teď celou bandou. Takže Michal Vulovič, moc díky. Vlastně to je táta Kuby, syna, který tam byl, a oni pařili.
1: No a prosím tě, jak se mu to podařilo sehnat ty lístky?
0: Nevím, mají na to nějaký fígl.
1: Dobře.
0: Ale to těžký.
1: Nebudeme ho říkat do Eteru rádi, jak jsi.
0: Já jsem teda na příští rok udělal jednu věc, protože bych hrozně rád, aby jsme jeli spolu, ano, taky. Takže jsem si tam povídal s několika Belgičanama a Belgičankou, který dělají v pivovaru, tak jsem si na ně vzal kontakt a oni mají předprodej. Takže já jsem si tam se skamarádil asi s 12 lidma různýma, aby nám ty lísky sehnali, pak jsem to zkusil přes Vouta ze Silver, který by nám to taky měl sehnat ty lísky, a hlavně bych chtěl pozdravit a poděkovat těm Moravákům, kteří nám to takhle sehnali exkluzně, jsou skvělí a doufám, že tahle banda se tam bude opět scházet, bylo to skvělý.
1: Prostě máš to pojištěný z několika stran.
0: No, uvidíme, jestli to vůbec bude k něčemu. Mm-hmm. Ale ještě jsem chtěl pozdravit tady spoustu lidiček. Helenku chci pozdravit, ta u toho určitě cvičí teď a jede na plný pecky. A co mě dostalo, píše mi tady, myslím, že Štěpán, už se mi to ztratil, s Elmou. Víš, co se natáčí v Elmau, ty to nebudeš vědět.
1: Ne.
0: Doktor z hor. Já to miluju.
1: To ještě existuje, jo?
0: A ten novej. Já jsem byl loni se Švárou.
1: On má nové kyčle, jo?
0: Nové příběhy, ty vole. Pardon, ty vado. On totiž byl doktor Zor ze Sonnensteinu, a to je úplně jiný město v Rakousku, který se tak jmenuje, a je to kousek od sebe asi 2 hodiny. Aha. A pak je Elmau, kde točí toho novýho doktora Zor. Mm-hmm. Já jsem se s ním dokonce potkal, s tím hercem.
1: Nádher.
0: A já to miluju, a jako všichni, babičky si se mnou rozumí, ale mladá generace.
1: Já jsem si říkal, že vypadáš trošku lépe, no.
0: Já když jsem trošku zešedivěl, no. Ale když jsem byl v Tyrolech loni, tak jsem se tam ptal jedný servír, já jsem prej magor, já se všema povídám. Mm-hmm. I v té Belgii, jak jsem byl s tím kolegou z Jižní Čechy, s Tomem Herberem, tak říkal, ty se všema bavíš furt, říkal, no potřebuji si povídat. Ano. Tak tam jsem se bavil se servírkou v Tyrolech a říkám, hele, co sleduješ doktora Zorova, se mi strašně tlumila, říká, to sleduje moje prababička, to je tady prostě úplně největší, jako v Tyrolsku, největší klan, všichni to tam milujou, mm-hmm, ale zároveň to všichni nesnáší, no, ale já to miluju, takže chci pozdravit do Elmau, je skvělý.
1: Dobře.
0: Dojděte si k té fontáně a tam do té restaurace tam výborně vaří, teda.
1: A ještě pokud jste nebyli na našem YouTube kanále Rádia Kiss, klidně nám tam nechejte vzkaz v komentářích, kde nás právě teďka ladíte, co děláte, jezdíte taxíkem, jdete do pekárny, budete pést
0: do
1: rohlíky.
0: Pekla! Jdete do pekla!
1: Ty vado!
0: Tady píše, ano? Milovník dopravy 4877. Mě při poslouchání spadly trenky.
1: Oh.
0: No prčic.
1: No ale to je dobrá zpráva, tím pádem se jaksi nepostavilo železniční, víš ten...
0: A vedení!
1: Vedení se nepostavilo, no.
0: Tady hrajou Eurotrucky, Doktor Michal Zhor, to by byl větší...
1: Ježišmarja.
0: Kámo,
1: tak,
0: ty bys tam...
1: Tak, babičko, slíkneme se.
0: Tak, kámo, ty bys dělal, víš, jako Michal gynekolog Zhor, představ si, že hele, by k tobě chodili holky, ty bys je vyšetřil. Mohl bys si dělat gynekologa, mě zajímá.
1: Hele, jako, víš co...
0: Odpověz!
1: Určitě, určitě. Ale mě napadá ten doktor Zhor, víš, jak tam chodí ty babičky, no, tak jak ten doktor
0: počkej,
1: říká...
0: tam nechodí jenom babičky, tak, tam chodí mladý holky.
1: Tak, Gertrudko, srolujeme si ty prsa a jdeme ven z čekárny, jo?
0: Já si tě,
1: kamaráde, musíme
0: já
1: zase
0: tě úplně
1: dál.
0: Vidím jako gynekologa, jak máš tam ty obrovský brejle. A říká, tak co ta vaše ryba včera jedla?
1: A kameru mám.
0: Jo, ty tvoje, ty bys tam dělal 360, představte si, kysáci, že bychom dělali live stream z gynekologi.
1: Hele, pojďme hrát. Aleksandr Popov, lidičky, tohle je další skvělá novinka ve vysílání Rádia Kiss. 58. díl Trans Party Live.
0: Hele, ladíme ze Slovenska tady, kluci. Počkej, pozor.
1: Václave, hele, ne, počkej, pozor. Už to jede, už tam mám zpěvačku.
0: Je mi 15 a poslouchám dva roky. Hrajem na kytu.

0: tak úžasný, kamaráde, že já, kdybych tady měl dneska plinky, tak už je měním po pátý. Ten pers normálně kam.
1: Já tě přebavím. Posloucháte Radio Kiss, Trance Party Live, 58. vydání. Začínali jsme v roce 2021.
0: Jo, a po covidu jsme to takhle rozjeli po pěti letech a víte, co je nejlepší? Za 9 dílů tady bude 6-7-6-7-6-7-6-7. A pozveme tady všechny z mateřské školy a uděláme mejdlo. OK, tak jo, jak si pozdravit, spousta lidí poslouchá. Chci pozdravit tady Denču, která je s celou rodinou na Džerbě v Egyptě. Ale pozor, jak jsem mluvil, jak jsem si udělal ty kamarády v Belgii, tak now are listening Alize. Alize from Belgium. Greetings to Belgium, to Alize.
1: Alize,
0: ona se fakt jmenuje Alize. Se tam jako výborně pokecal, dělá v belgickém pivovaru. I Belgium
1: no, počkej, já myslím, že se spotkal s tou zpěvačkou
0: ne, to
1: Alize.
0: Je Alize Jacoty. Alize Jacoty a oni mi poslouchají Alize, tak aha, je to super. A je skvělý, že poslouchají dokonce ještě
1: Alize? Si... Jo, Alize, jo, jo, jo.
0: Já nevím. To se popačně, ne? Asi se líže, se jí zeptám. No měl tam kamaráda BFF a to ten byl tam s kamarádem, jasně, jeho přítele. Takže tak, ale pozor, ještě mám úplně ukrutný zážitek, který se mi stal, nevím, jsem ti ho říkal, ale my jsme potřebovali se dostat nějakým způsobem na hotel zpátky z Tomorrowlandu,
1: ano,
0: 10 kilometrů, jenže, pozor, jenže on tam měl vlak do Antwerp na druhou stranu a na tu stranu, kde jsme bydleli my, což bylo Bornem, městečko, tak jezdili pouze taxíky, ale pozor, tam oficiální taxík stál asi 200 Eček na 10 minut, to znamená, se mi nechtěl dávat 5 500 za to, že mě dovezou 10 kilometrů, to si radši dojdu pěšky. No a tak jsme tam našli nějakýho pána, který vypadal jak Ben Kristoval, asi jel bomby a on říká, hele kámo, máj, za kolik nás hodíš? A on říká, hele, máme maximálně 60 Eček, já už víc nemám, my jsme tady všechno jako vyházeli.
1: Prostě herečku si
0: 60
1: dělal.
0: Euro, tak mi to dej a hodil nás do auta s tím kolegou, já jsem seděl vepředu, on vzadu. A teď najednou přišel jeho šéf, good job my friend. A se zavřeli ty dveře, cvak. A já vždycky si povídám s každým a říkám, hele, kámo, where are you from? A I'm from Afghanistan. A já říkám, do prčic, teď jsem se normálně podíval do jeho...
1: Davaj, kolečník!
0: Podíval jsem se do toho auta, měl elektro a on tam měl normálně mačetu skovanou ve dveřích, vzadu tam koukal trošku jako kver.
1: Poslední a Tomorrowland DJ,
0: kamaráde, já jsem se v životě tak nebál. Teď říkám, já měl vybitej telefon, protože jsem vždycky 2 hodiny natáčel, když se mi bylo, tak říkám tomu, Tome, prosím tě, dej tam mapu do toho hotelu, jestli si jede z cesty, vyskakuju za jízdy, mě to jedno. A já jsem si ho otestal a říkám, hele, kámo, říkal, že měl 2 roky afgánskou restauraci v na Slovensku. A říkal, ano, v jakém městě? A on nevěděl. Tak říkám, tak já zkusím nějaký město, který třeba neexistuje. A říkám, ve městě Nifra, víc? Řekl, Nifra, ne, Nitra, ne? Nitra. A on, jo, v Nifře jsem měl. A já říkám, pane bože, to je naše poslední cesta. Měl mobilní telefon. Na mobilním telefonu, kamaráde, měl malýho kloučka sympatickýho.
1: Já myslím, že tam měl tu lepku s těma skříženýma hnátama.
0: Malýho kloučka. A já se ho ptám, kolik máš dětí, jak máš? Já mám 3 dcery. Říkám, to prčec, pane bože, vůbec tady nic nesedí. A teď pozor, teď začal volat svýmu brachovi, říká, I'm calling to my brother, yeah. Říká, a teď mluvil arabsky tam, ač, a rozuměl jsem jenom 2 Čechy. A tohle, a teď nějaký souřadnice tam mlel, říká, pane bože, mi tady umřem.
1: On jim říká, kde je uneseme, ano.
0: Já říkám, že mě lilo, já byl úplně mokrý, já jsem si ani na Armina takhle nespotil, na tom. A teď normálně, on sjel z té cesty, ten týpek. A říká, pane bože. A on říká, zkrátka, já tam rvu za tu kliku, ona nešla odevřít.
1: No,
0: a já řvu, všichni tady umřem. A ten týpek z Afghánistánu říká, co to říká? Říká, to je česky, že tě mám rád. A on, dobrý. A on měl pak přes nějaký pole. Já si říkal, pane bože, to byl zase nápad, ten Tomorrowland, to byl poslední den. Já si říkal, moje největší party, takže... A představ si, on přes to pole dojel k našemu hotelu.
1: Jo.
0: Já jsem mu dal ještě 10 euro navíc, říká, super, see you tomorrow. A už jsem ho nikdy nechtěl.
1: Můžu si vzít na tebe číslo, pane, na zítra?
0: Nikdy. To byla moje jízda snů. A ty lepky, on měl fakt řadící páku, tak jako umělou, a měl tam tu lepku. Neuvěřitelný zážitek, krásný. Přežil jsem to.
1: Jsme rádi, že se zvrátil, Václave, že nám o tom všem můžeš vyprávět.
0: Hele, ale počkej, ještě ti řeknu jednu historku, jo? On je milion.
1: Máme 20 vteřin.
0: Dobře, teď si takhle jdeš v tom davu Tomorrowlandu, si v sobotu koupíš si tam kšiltovku Tomorrowlandu, kterou mi hned zabavila dcera, takže jsem ti nemohl přinést. Ale A najednou tam uprostřed prostě klavír hraje, říká, co, jaký somrák tady hraje s kapucou a já tam přijdu a where are you from? Na něj a toho týpka, teď ho plácu přes tu kapucu, to je tam nějaký týpek na mě se, poprvý se na mě někdo blbě zatváří, říká, mě tady všichni milou, ne? Já mu sundal tu kapucu a to byl Martin Garrix.
1: To jsem strašně. Jsi dal pohlavek Garrixovi?
0: On tam hrál na klavír. A ono to fakt bylo, asi naštěstí tam nedal.
1: Máš s ním fotku?
0: No nemám, já jsem s tobě, Tomáš se mytlemil, že jsem hroznej magor. A já říkal, co tady hraješ? Jako jsem si chtěl povídat na Martin Garrix, bylo to super. Takže Martin Garrix.
1: Dámy a pánové, DJ Bass Tricker zmlátil jednoho z nejdražších DJů světa.
0: Já jsem neho plácnul přes záda, co tady hraješ? Já jsem tě zahrát do kravičky dů a včáci čtveráci,
1: ano,
0: ne?
1: Zlomená lopatka, zlomené žebro.
0: Pak mi došlo, on tam hrál High on Life normálně.
1: Ty krás.
0: Neuvěřitelný zážitek.
1: Kamaráde, musíme jít zase, protože
0: počkej, já jsem
1: nám...
0: tě ještě neřekl další vztrku.
1: Ne, to si necháš za chviličku. Okay. 23.10, posloucháte Radio Kiss, DJ Bass Tricker. Já ještě si
0: Michal
1: dám tady
0: Kavalčík
1: jeden song a za chviličku už Václav za konzolí.
0: OK, já dám nějaký hardstyle trošku,
1: ano,
0: protože...
1: Ano, a volume doprava.
0: Hele, pozor, tam byla úplně super stage, já ti to řeknu za chvilku.

0: pocit, že vaše rádio právě končí, vaše bedínky dosluhují, může za to DJ Basslicker.
1: Já miluji tyhle ty krávoviny tady. Hele, co se mi neskutečně líbí, je tu zprávu, kterou si teď dostal, nevím, jako...
0: Jo, musím to přečíst.
1: Přečti to do eteru,
0: já jsem si udělal screening pro jistotu, kdybych náhodou tu slečnu ztratil. Prosím vás, zdravíme Markétku Žembovou, která nám napsala na Instagram Rádia Kiss. Dobrý večer, jsem sestřička z gynekologie a dost mě bavíte 4 smajlíky. Jako asi takhle, vy ani Vašek byste to nedali, jo? Tu službu večer na gynekologii nebo při porodu. Asi ne, no. No. Dejte tam skvělou, dělejte dál skvělou muziku. Markétko, moc děkujeme, moc to potěšilo.
1: My zdravíme, Markétko, je to krásný. My si tak jako říkali, že jsme byli u moře. Teď si tam našli nějakou tu mušli, která by byla z toho moře. By byla. No tak my tu mušli použijeme. Hele, ale já jsem říct ještě jednu věc, než se dostaneme k tomu jádru pudla.
0: A pozor, taky není mušle jako mušle, že jo? Hele, ne, v moři jsou maličký no, mušle, pak jsou větší, že jo?
1: A pak pisoár na záchodě, ne? To taky mušle, tak prostě.
0: Ano, a jo, to je vlastně taky no,
1: jasně,
0: mušle.
1: Pak máš mušle.
0: Počkej, proč se to vlastně na záchodě, proč se tomu říká mušle?
1: Já nevím, se mi neptej.
0: No, to tak... jako připomíná mušle, jo?
1: Asi když do toho čuráš, tak to jsou zvuky moře. Já nevím, zkus tomu dát ucho, já tam ucho nestrkám nic, já tam strkám jiný ucho. Ale prosím tě, jedna věc, ještě jsme u toho zdravotnictví. Já jsem teď hrál v sobotu slavnosti Nový Bystřice, krásný, tam musím pozdravit.
0: Myslím na náměstí, že jo?
1: Na náměstí.
0: To bylo nádherný, jak jsi tam měl tolik těch mladých lidí.
1: A úžasní byli lidi, pařmeni. No a pak za mnou přišel týpek, skončilo to a přišel týpek z Rožnova pod Radoštěm a říká mi, pane Basslicker, já jsem za vámi jel až z Rožnova pod Radoštěm. A zjistil jsem jednu věc, když vyskáčete na pódium, vy máte velký křečový žíly. Říkám, jo, jo, díky. A my děláme ponožky, ale dělá ponožky normální firma, který dáš na nohu a oni ti ty křečový žíly spraví. No a protože zjistil, nebo aspoň to na něj působilo, že jsem prej hodný člověk, ano, tak by mi chtěl pomoct o těch křečových žil. Aha. A je to úplně krásný, jako já byl úplně rozsypaný.
0: Takže v tom spíš, jo?
1: No já to ještě, on mi to poslal tabulku, že mu to mám nějak vyplnit teď, jo?
0: No takhle,
1: ale aha, to, já jsem úplně rozbitej z těch lidí, jak jsou dokonalí. Oni jedou přes celou republiku, aby mi tam oznámila, čeká na konec akce do 2:30 do rána, aby mi řekl, že mi vyrobí ponožky. Hele. Martine, já tě moc zdravím, je to krásný.
0: Nádhera. Přečtu další krásné vzkazy. Oliver Sim Šimek 6455 na streamu YouTube, streamu Rádia Kiss na YouTube, kde stále se můžete připojit i vy. Tam to máme i na dvě kamery, teď jsme jednu málem utrhli a naštěstí to šlo dát zpátky. Venca byl vždycky můj DJský vzor a stojím si za tím, že je to nejlepší DJ v Čechách. Hej ho, pařmeni, a to podepisuju.
1: Hej ho, pařmeni, já Olíkovi moc děkuju, on je zlatý, on je skvělý.
0: Díky vám to v práci.
1: Pro mě jsi nejlepší DJ ty.
0: No já určitě.
1: Já měl rád Davida Getu Armina, ale po tom, co si tady dneska předved, kamaráde.
0: Potom, co se Kavalčík naučil míchat.
1: Ty si můžeš s Arminem vyčudat v mušle, tak jako.
0: Hele, já jsem nezmlátil Martina Garrixe, jo, já to do svého životopisu.
1: Já ho nezmlátil, já ho plácnu přes mikinu.
0: Ty si to můžeš dát do GPSky. Díky vám to v práci uteklo bomby. Robin Hrabovský, pak tady máme Pavlíka. Čau, Kiss, Jižní Čechy, začne ještě škola a když bylo klíp, nevím, má to, nemá klíp. To hlavu a paptu. Díky, borci, tohle jsem po odpolední přesně potřeboval. A jinak Bass Machine 332, totální strop, snad se dočkáme více, tvrdíš sílu, více tvrdších dílu, takhle to mělo být. Ne, ta čeština, víš co, ta T9.
1: Hele, Mišáku, já bych chtěl ještě vyzvat všechny naše posluchače a kysáky, který mají nějaký konexe, my jich máme totiž velice málo. A jak tady plánujeme s Mišákem, ten 60. díl, jubilejní a 5. výročí, najděte nám nějaký místo, odkud bychom mohli živě vysílat. Mně třeba napad Vatikán, jako že by se mohli vysílat ze zhora s papežem. Nebo, to je asi blbost, to asi nevíš. Druhá věc, tam psal týpek...
0: To by byl svatý playlist, no.
1: Haleluja!
0: A proč by ten pádre byl teďka na tom v Ostravě, že jo? Proč by jako pádre...
1: On byl na bícech.
0: No představte si, že pádre DJ Basslicker a pádre Kavalčík
1: padre.
0: By tam jako, ty varo, víš co? Já jsem ti to vždycky chtěl říct, já jsem panic, já můžu.
1: Ty jsi panic?
0: No, ty taky ne.
1: Jo, jo.
0: No, tak ježišmarja.
1: Jako mluvíš o zadku.
0: jo, zabiju lidi. Jo, zabiju. Hele, už tady zase posílají smajlíky. Michale, nečum.
1: Okay. Nečur. Já se počkej, a tam, tam psal týpek z Elmau. Doktora Zor, vem si, že bychom byli v tom Gruberhofu, to je Gruberhof, se to jmenuje nahoře, a vysílali z té terasy. A vzadu bychom měli ty hory. A vysílali bychom až do rána při východu slunce. A pak by přišla Míša Dinhová, a najednou by se zjevil anděl, který by chtěl z těch hor vylít. To bylo skvělý, ne?
0: Václave, nám tady samozřejmě chodí strašně moc nabídek, že bychom 60. díl měli udělat tamhle a tamhle a na tom stadionu a na Letný, jo? Jenomže lidé zapomínají...
2: Zpívám na Letný!
0: Posluchači rádiaky samozřejmě zapomínají, že my to máme první středu v měsíci, my to nemůžeme dát v sobotu nebo v pátek, takže my to opět budeme mít, snad nám schválí 3hodinový speciál, budou tam taky nějací hosté, tak nebojte, nechte se překvapit, něco zkusíme domluvit.
1: Pozor, ale pokud to dobře vyjde, tak možná bude mít Transparty Live i reprízu. Můžu to říct, takhle nikdo to ještě neví.
0: No pojď, to je dobrý, já o tom nevím, tak jestli ti to Roman schválil, to no tak domluvám, super.
1: S naším patrem to domlouvám. Ale ještě jedna důležitá věc. Mně by se jako fakt líbilo třeba, kdyby jsme na to 60. pozvali Kelly Family. Kámo, kdyby nám zaspěl...
0: Já myslím, že to je trošku jako mimo mísu, ale víš,
1: počkej,
0: jako...
1: v remixu od Datvíkas. No. Myslím, že pan Angel by byl úplně nadšený.
0: To bychom si museli vzít 4 úvěry, jo, Marcele. Hele, pojďme, už tady kecáme 5 minut.
1: Počkej, já se ti chci říct nějakou historku z
0: toho. No, ale tak až dalším vstupu, jo, máš na to další vstup. Pojďme na další skvělou muziku. 58, dámy a pánové, jdeme do finále posledních 25 minut.
1: Hele, věděl jsi, že Jan Wayne končí se svojí kariérou.
0: Cože?
1: Příští rok.
0: Co jako bude dělat? A co bude dělat?
1: Bude dělat děti.
0: Kolik mu je víc už, ne?
1: Janovi Wayneovi dělat děti, ne? 56, kámo.
0: To je docela pozdě na děti, no.
1: Tak tady...
0: A nebo bude opravovat konzole a...
1: Myslím, že kondomy bude...
0: To je škoda. To jsi neměl říkat.
1: Hele, tak si ho za chvilku dáme, teda, když to není úplně trends. Ale tady jsou Belgičani, Let's Go, ještě. Já jsem si s jejich zpěvačkou krásně zaspíval na afterparty. Jsi tam vlastně byl u toho taky s náma. To bylo hezký. Pamatuješ, jak jsme zpívali s Let's Go, se Sešem, s Janem Wayneem, s Charlene, tuhle tu písničku, kamaráde.
0: Musím ty videa dát ještě ven, kamaráde, a budu je dávat postupně.
1: Pozor, kysáci, ještě řeknu poslední věc, než bude. Já mám ještě jedno video, jak se Michal koupal v sudu na svatbě Patrika Peltána. Já ti ho pošlu zítra, doufám, že ho dáš na sítě. A víš, co se mi hrozně líbilo? Musím říct, včera nejmenovaný bulvár, jmenuje se Hrom, přívlast, jak se to řekne, a synonymum ke slovu Hrom, prostě když se bleská. Tak ten bulvár Blesk sdílel video na Instagramu, kde je Radek Hrdina,
0: ano.
1: A kde seš ty.
0: Chápeš to, že dva moderátoři rádiaky se dostali,
1: nezávisle.
0: To má skoro milion to video.
1: Neuvěřitelný. To no. A mě to poslala kamarádka Anet, si jí moc pozdravit. A ty ses tam válel v té vodě a říkal, ty se tam směješ jak pablb, já jsem tě hned poznala. A celá republika, to je neuvěřitelný.
0: Ano, jak tě znají.
1: Ne, jaký má dosah tvoje koupání ve vodě.
0: No ne, ale ty se tam slyšet, ty se tam právě směješ, no jakože i tebe lidi poznali, víš,
1: to je krásné. Je to nádherný.
0: Teď jsem nedávno dostříhal, včera jsem právě Patrikovi poslal a Michaele svatební video, má to 26 minut, tak třeba to ještě někde uvidí světlo světa, tak uvidíme na Patrika, jestli to dají ven.
1: Světlo světa, tak počkej. Padre.
0: Padre, DJ Basic.
1: I nomine Vater Unser.
0: Jak jsi říkal, Jan Wayne?
1: Jan Wayne,
0: ale... Ve jménu Jana Wayna, Radia Kiss.
1: I Charlene, i Because the Night Svaté.
0: A Trans Party Live.
1: Only you.
0: Amen.
1: Parara.
0: Už to pust. Jinak tě už krtím, Václave.

0: Ty jsi Mikachu, ne? Mikachu
1: a Megara DJ Lee.
0: Mikachu. Tak, ale Mišáku, 58. vydání, dneska nespočet skvělých reakcí, které máme na sociálních sítích, dokonce nás posloucháte z celého světa, protože je tady měsíc dovolených, prázdniny, že jo, půlka v háji a je to neskutečný. Takže třeba tady se mi strašně líbí příspěvek od Martiny. Mě vás tak
1: od
0: baví...
1: Martina Garrixe?
0: Ne,
1: jo, Martiny.
0: Martina Halásková 6280. Mě vás tak baví poslouchat, že mi poprvé nevadilo, že nemůžu najít místo na parkování u baráku a klidně jsem tu kroužila dokola. Teď budu sedět dál v autě, než skončíte.
1: To je
0: hezký, neuvěřitelný. Hezký. Pánové, myslím, že je to neskutečný. Tady Zdenda, že skupina holky bude vystupovat v Hanušovicích. Já chci pozdravit Kačku Brzobohatej, která je vedle, která za chvilku začíná. A teď jsme si tady kreslili přes sklo srdíčka, tak jí chci moc pozdravit. A třeba i příští rok vemem taky na ten Tomorrowland.
1: Ano, a my bychom neměli zapomenout, Václave, pozvat všechny teď na sobotu, což je za čtvrtek,
0: ano!
1: Pátek a za tři dny. My opět jedeme do Písku, legendární kino Písek, které je, myslím, po dvou letech teďka. Před dvěma lety rekonstrukce,
0: ano.
1: Je to tam super. Hráli jsme tam i v covidu, já jsem nedávno vzpomínal, Václave, když bylo takové to první uvolnění v létě,
0: ano.
1: Jak uprostřed byl koridor, byly dva vstupy, byli posluchači vlevo s modrou páskou a druhý vchod byla červená páska. Nikdo se nesměl s nikým potkat, my jsme se nemohli s nikým fotit, jenom uprostřed jsme běhali, s nikým jsme si nesměli podat ruku, to byla šílená doba.
0: A teď jsem viděl, že to dělal Marek Ztracený na svým koncertě.
1: Jo?
0: No, měl tam ten koridor uprostřed.
1: Jestli můžu osobně. Nemám rád festivaly. Já
0: no.
1: Vím, že je to kvůli bezpečnosti a že tam prostě odnášejí záchranáři omdlené a tak dále. Ale myslím si, že z toho jaksi diváckého hlediska, když před DJem je uprostřed třímetrová díra, která se táhne až úplně dozadu, to je pro mě prostě špatně.
0: Tak já znám...
1: Sorry, omlouvám se všem festivalům, který to tak mají i v Ostravě, ale je to špatně.
0: Tak jako třímetrovou díru jsem ještě v životě neviděl, maximálně černou díru. Já tebe taky milu. Každopádně já jsem chtěl říct ještě jednu takovou krátkou, zhruba tříminutovou historku z Tomorrowlandu, protože jsem toho chtěl říct spoustu, nechtěl jsem říct nic. Nám by měli tady udělat ten pořad, nebo prosím tě, mohl bys si mě ještě jednou pozvat do podcastu,
1: určitě,
0: do Fenomen. Prostě kysáci,
1: podcast. Dneska jsem dal další video s tebou ven,
0: já
1: víš to?
0: Přijmu.
1: Jo, super,
0: já to přijmu. Fenomen, Michala Kavalčíka, sledujte YouTube kanál nejkrásnější klub. Michal Kavalčík, tam to mrkněte i můj DJ Basic, Basicker, sledujte Instagramy naše, protože tam
1: ale hlavně Rádia Kiss.
0: Rádia Kiss, samozřejmě. Ale teď už teda krátká historka z Tomorrowlandu. Musím teda jako v rychlosti shrnout, že mě úplně třeba, no tam bylo 18 opravdových velkolepých stage, ta nejmenší
1: ale
0: stage.
1: Ale to si nemohlo stihnout všechno projít, ne?
0: No vůbec, no já jsem nachodil 150 km za tři dny s Tomem Herberem. Neskutečný. Ale, co mě třeba úplně dostalo, je podle Timmyho Trumpeta nejkrásnější stage světa, Freedom Stage, kde vlastně jezdí takový čtverce, který prostě běhají tam asi 12 000 a je to všechno sladěný přes AI,
1: ano,
0: umělou
1: to jsem
0: inteligencí.
1: Viděl, to jsem viděl, to je a to je krytý teda.
0: To je normální hala, která se postaví jenom na Tomorrowland, je
1: to
0: krytá,
1: je
0: to neskutečný.
1: A jak mně se strašně líbilo, jak vlastně i nahoře jsou letky,
0: všude.
1: Jak nahoře je zrcadlo, jak ty čtverce se umí hýbat doleva, doprava, nahoru, dolů, jak se naklání. Ta 360, to musíme postavit v Ostravě,
0: ne? Armin van Buuren první víkend hrál na týhle Freedom Stage a potom na Main Stage, protože ty hlavní DJ chtějí hrát hlavně na tý krytý, protože je prostě to fenomenální. Takže vy tam běháte mezi těma stagema, je to dokonalý. Mě třeba dostal i back to back Dimitri Vegase a Nirvou a vlastně no, Nico Morena. To byl takový brutální hardstyle nářez, že mi tam normálně asi praskla hlava. Fenomenální. Ale co jsem chtěl říct, ten pocit, když stojíte na stage před váma, Armin van Buuren, který je furt vytlemený jak sardinky, které jsou týden zavřený a vy je odevřete a pic yes. Letí do světa. Ale Armin van Buuren tam jede, prostě já tam stříkám blahem do té mušle, kterou jsem našel v Severní moři. No a teď prostě tam vystoupí ta Saša zpěvačka a začne tam krákat. To je neuvěřitelný. Kamaráde, to je takovej zážitek, že bych přál úplně každému. Pak ti tam přijede Calvin Harris. Já jsem teď viděl úplně krásný video, jak někdo napodoboval DJ. Calvin Harris stál, prostě koukal jak sloup, ale on to tam zandal. Úplně fenomenálně, krásně. On třeba na bícech, někdo říkal, že to nebylo úplně ideální, ale teď na Tomorrowlandu prostě ten set měl energii, hlavu, patu, zahrál všechny tracky. A nejhranějším songem, jedním z nejhranějších songů byl Justin Bieber a Nicki Minaj. Oh, I need a beauty and a beast. A oni to tam smíchali s Dimitri Vegas, like Mike, thank you, not so bad. No, já byl mrtvej. Skvělý. Hele, to, jako je toho milion. pardon, na, tě, ano, na toho ano, povídání.
1: Mohli bychom povídat.
0: Mohli no, bychom si mohli. Povídat, kysáci, tak mohli. Můžeme udělat nějakou sněmovnu tady.
1: Speciál uděláme nějaký šestihodinovej s tebou. No.
0: S tebou.
1: Takže Basslicker vypráví.
0: Ale víš, co by bylo super, že kdybychom příští rok vysílali z Tomorrowlandu živě.
1: Ty krás.
0: To by bylo nádherný.
1: Ale jo, to jde, protože když budeme mít dobrou SIM kartu a dobrý data,
0: ano,
1: tak přes YouTube rádia, když se normálně můžeme spojit.
0: Ty kamaráde, oni tam mají speciální síť milionů lidí a tam to padá.
1: Nesmíme vysílat živý program, ale odvedle někde, kde prostě nebude slyšet muzika, tak nám to nebloknou.
0: Hele, a oni jak tam mají vymakaný i vlastně ty kamery, všechno se tam natáčí, všechno je úplně geniálně udělané, může se tam nechat tetovat, tam stojí fronty na tetování, máš tam masáže, dokonce tam máš ruský kolo, který prostě se točí z hůru do hor. Já jsem do toho vlesl tam nějaký týpek z Argentiny, z Nového Zélandu a ten týpek nám říká, umíš něco španělsky? A já jsem mu začal tam zpívat texty 666, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, se, a la derecha, a la izquierda. A říkal, ty umíš španělsky? A jsem pak 666ovi jsem to posílal, říká, ale dobrý, tvoje španělský texty tady fungují. Alarma, il ritmo faltara, co el día bielo, úplně hotovo.
1: Učitel španělštiny.
0: To super.
1: A tím moje španělština skončila.
0: Ok, no, tak...
1: Kamaráde, musíme, máme posledních 5 minut, mám tady ještě jednu skvělou pecku.
0: Zahraj tam holky, to... už mi nevolej.
1: Ne, to ne, kamaráde. Mám tady něco lepšího, tak jdeme na to, jo?
0: A teď si urazil Káťu, Káťa nás
1: posledních
0: slyší.
1: 5 minut.
0: Ok, dámy a pánové, pozor, exkluzivní světová premiéra, novej single Michala Kavalčíka.
1: Který... Už mi nevolej.
0: Ne, už mi zavolej, kamaráde.
1: Už tomu, mi zavolej.
0: K tomu se za chviličku dostaneme, protože tady budeme mít jednu perlu, kterou prostě chcete až do 6 do rána.
1: Ano,
0: se na to těšit. Tak.
1: Taky.
0: A teď ještě zdravíme všechny, kteří nespí a ladí Radio Kiss. Hej!
1: 58.
0: Jo, 6767 minus 9.

0: Dámy a pánové, milí kysáci, kysačky, je to bohužel tady, je to neuvěřitelné, my jsme se prokecali až k samotnému závěru dnešní Trends Party Live číslo 58.
1: Ano, dostali jsme skvělý nápad, který vám ještě teda neprozradíme, necháme si to na tu 60. anebo na 5. výročí, už máme nový nápad na trička.
0: Fenomenální, takže já ti chci poděkovat za to, že i takhle 5. srpna jsme mohli strávit krásný večer spolu, ty můj padre.
1: Venku 40, tady 21, nádhera.
0: Já se v trenkách mám 80, se úplně vařím, kámo. Jo,
1: ale prý už snad má pršet, tak já nevím.
0: Pršet, no já, hele, já od teďka za 10 hodin hraju svatbu v Strakonic.
1: Je to blázen. Doufám,
0: že nebude lej.
1: Je to blázen.
0: A v pátek, kdyby si chtěl, ano? Prčících posvícení, bude tam René Dank, můžem si zarepovat,
1: ty
0: kámo.
1: Brďo, ty brďo.
0: A sobotu hlavně, sobota.
1: Ano, pojďme pozvat sobota, na sobotu. Pozor. Dámy a pánové, pokud byste chtěli ještě ušetřit nějakou tu kačku, myslím, že to vychází na 50 nebo na 100 korun. Když si koupíte lístky teďka přes QR kód, přes třeba stránky Rádia Kiss, kde máte rovnou odkaz, tak v Písku se vidíme. Myslím, že warm-up začíná v 18 hodin. Areál se otvírá někde v 15 hodin.
0: Přesně.
1: Stánky tam budou, my tam přijedeme trošku dřív, budeme se s váma fotit, abychom už potom mohli být na stage.
0: Pozor, a Michal Kavalčík přijede v Michal mobilu, jo? Padre, tak má Michal mobil. Já jsem dneska si mi poslal nějaký krásný video, kde si pouštěl Brennan Harta, ty jsi tam neměl střechu normálně, ty máš kabrio.
1: No jo, no, tam není příčka, tam je to úplně, a já jsem si totiž zavzpomínal na svatbu právě Patrika Peltona,
0: ano.
1: Kdy tam DJ někde asi ve 2 ráno pouštěl tuhletu neuvěřitelnou hard verzi a legendu všech legend, hymna, hardstyle.
0: Kámo,
1: no, prostě
0: a pozor, on na tu Morolandu to taky zandal, Brennan Hart. Tam si vlastně můžeš vybrat úplně, co chceš. Jo, takže Brennan Hart, já byl z toho úplně hotový zažít to na život, tuhleto euforii. Takže kysáci, my bychom vás rádi vzali úplně všechny na příští rok. Takže kež by se nám to povedlo a je to krásný, blažený pocit teď koukat do očí, kdy vidět, jak jsi úplně dojatý.
1: Hele,
0: to máš
1: tam
0: alergii nebo co?
1: Ne, no, jsem dojatý, já se těším, ano. Už teď já užiju rokem 2027, pokud se ženeme lístky, když ne, tak prodám ledvinu a ty játra a my tam normálně, my tam propašujeme vlajky Rádia Kiss a já ti říkám, že takhle natočíme to video na ty klacky, jo, my tam seženeme klacky, budeme tam mávat prostě tou vlajkou Rádia Kiss a to bude nesmrtelné. Video.
0: No pozor, já jsem tam měl kšiltovku Rádia Kiss a nějaký týpek z Peru mi sebral, že v Peru prej nemají takhle dobrý kšiltovky, no tak týpek v Peru dělá reklamu na Kiss, je to krásný.
1: Lidičky, my vám strašně moc děkujeme, 58. Trends Party Live je u svého konce, poslední 20 vteřin a pak už samozřejmě naše kačka.
0: Dobře, takže musíme pozdravit kačenku Brzo bohatých, kterou já po dlouhý době uvidím asi po 4 měsících, tak se na ní těším, že takhle shledáme a do rána vám bude vysílat.
1: Ano.
0: Takže prosím vás, zase vás můžu poprosit, nechte si objednávat samý pořádný rychty, protože já ty 2 hodiny pojedu, aby se mi dobře jelo a nestavili mě policajti. Víš, co mě vždycky naštve?
1: Ano.
0: Já jedu do Českých Budějovic fakt 2 hodiny a těsně před barákem v Lišově mi zastaví policejní hlídka a říká, kluci, já jedu 2 hodiny.
1: Neberu drogy a vy mě zdržíte.
0: A oni mi prohledají kufr, bo to skvělý. Takže,
1: asi chtějí samolepky.
0: Já vždycky říkám, zavolej. Já tam mám vůni, kysu, tak jich vozím 10 vždycky, tak to teď mě tam zastaví dneska zase. Každopádně, tak ještě jsem ti chtěl říct.
1: Ano.
0: Ať máš hezký zbytek prázdnin, kamaráde.
1: A já se na tebe těším za 3 dny v Písku.
0: V Písku, dáme si spolu.
1: Hard party
0: dáme
1: life.
0: Budeme hrát, budeme si dávat
1: ano.
0: Kalíšek. Přijďte všichni.
1: Kačko, je to tvoje. Kači. Za 5, 4, 3, 2, 1. Dobrou noc!
2: Já vás, kysáci, zdravím, no jak mám po nich vysílat, ale jdeme na to. Noční jukeboxy jsou tady, zdraví vás Katka Brzo bohatá.
3: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Krásnou noc, kysáci, moji milí, zdraví vás Katka Brzbohatá. No a po těch dvou bláznech tady máme noční jukeboxy a hrát budeme podle vás až do 6. hodiny raní, takže telefonní číslo 210 323 323, už to tady žhavte, anebo aplikace Rádia Kiska, mi pošlete vaši hlasovku. No ale nebudu to zdržovat, protože první volající není úplně nejstaršího věku a už by měl jít na kutě. Krištůvku, ahoj!
1: Ahoj.
0: Ahoj, jak se máš?
1: V pohodě.
0: V pohodě se máš. Prázdniny užíváš?
1: Jo.
0: Tak to je paráda. Chystáš se ještě někam?
1: No, jo.
0: Jo, tak to je dobře. Tak ještě si to pořádně užij, ty prázdniny. Máte ještě měsíc před sebou, to je dlouhá doba. No a teď mi, Krištůvku, řekni, jakou písničku ti můžu zahrát?
1: Asi to Hvězdy.
0: Holky Hvězdy, tak jo, já ji ty mám nachystanou, tak jdeme si ji dát. Krištůvku, pozdravuj tačku, jo?
1: Jo.
0: A když to slyší. Taťka slyší, zdravím, ahoj, ahoj. A když to vyjde, tak se zase za náma přijdete podívat, jo?
2: Je, určitě.
0: My se budeme těšit, mějte se krásně, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. No a holky, ještě jednou.
3: Ahoj, zahraj nám, prosím, že něco od skupiny Holky. Pro 4 kluky v autě, jedeme z DDR, díky, čau, Mára.
0: Kluci, samozřejmě, mám to tady nachystaný, tak hlavně opatrně. No já to nebudu zdržovat, jdeme na to, první jukebox je tady a potom už je to samozřejmě jenom a jenom ve vaší režii.

0: Vánoční Jubox.
1: No a hnedka tady na začátku máme patály, protože já jsem měla na drátě Aleše ze Žďáru nad Sázavou, který se dovolal sem k nám do studia Rádia Kiss a chtěl si nechat zahrát písničku, naštěstí vím jakou. Bohužel těsně před vstupem nám to tady vypadlo. Ale jestli slyšíš, posloucháš, zkus ještě zavolat, já to trošičku natáhnu, aby si tady zazněl v éteru Rádia Kiss, protože o to nám jde vlastně, abyste si zavysílali s náma, takže buď právě takhle živě přes telefon a nebo přes apku Rádia Kiss, kam mi pošlete vaši hlasovku. A jak já vždycky s oblibou říkám, nezapomeňte mi tam nahrát interpreta, což je název té skupiny, zpěváka anebo zpěvačky. A název písničky, protože mě třeba tady přijde, já bych chtěl nechat zahrát písničku Love On a ne od koho. A já tady zadám do naší databáze Rádia Kiss Love On a věru mi tady 4 interpreti. A teďka jestli mám házet kostkou jako v raním Kissu v 7, tak mohla bych, ale je to vlastně strašná škoda, že vám vlastně nevyhovím a to vaše jukeboxové přání nesplním. Takže podstatná věc, nahrávejte mi, jak kdo to zpívá, tak jakou skladbu byste si chtěli nechat zahrát. Každopádně natahuju, ale Aleš bohužel už číslo nevytočil, vypadlo nám to, nedá se nic dělat. Alo, já tě moc zdravím, ty jsi chtěl Gigi D'Agostino La Passion, mám to tady nachystaný, bohužel netuším, komu jsi to chtěl nechat zahrát, tak třeba snad příště, to se nedá nic dělat. No vy ostatní, teďka máte prostor vzít telefon do ruky a vytočit 210 323 323, aby příští jukebox byl zrovna váš.

Vy mi to tady teď chrlíte, jen co je pravda. Já tady mám od Charvyho zprávu. Ahoj Kačko, jste moc fajn rádio, děkujeme pěkně. Poslouchám vás už strašně dlouhou dobu. Momentálně jsme na vodě Berounce a čekáme na Perseidy. Zdraví Charvy a Charlie. A pak mi přišla ještě druhá zpráva. Zapomněl jsem úplně na písničku Něco vyber za nás. Tak, Charvy, já vás zdravím. Strašně vám závidím, že jste teďka takhle venku a čekáte na Perseidy, jestli budete mít štěstí, protože je nádherná tropická noc. Já si vždycky pamatuju, moje ségra má narozeniny 12. srpna, že přesně kolem té jejich doby ty Perseidy padají nejvíc a strašně se na to těším. Tak doufám, že budete mít štěstí. Charvy a Charlie, kluci, moc vás zdravím. No a vybrala jsem tady Venga Boys, tak doufám, že jsem se trefila do vašeho ranku.

0: Tento telefon je z daleké Ameriky a já vítám ve vysílání Pepu a jeho syna Tádu. Ahoj chlapi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, jak se máte v Americe? Zdravíme do Ameriky.
1: Máme se fajn, pořád na cestách. Jak už jsem říkal, kluk tady odlítá už sobotu, jedeme do New Yorku, vlastně z Kalifornie teďka a Táďa se vrátí domů.
0: Táďo, těšíš se domů, nebo bys si zůstal ještě v Americe?
1: Ještě bych zůstal.
0: Věřím. Tak chlapi, povídejte, co vám můžu zahrát takhle na dálku?
1: Tak jak jsme si vybrali Eminem, nebo vlastně můj syn, Monster.
0: A pro koho to bude?
1: No pro vás, pro všechny, co poslouchají Kysáky, Noční letku a tak dále. No a vidíte za volantem, no.
0: Dobře, mám to tady nachystaný. Kluci, já vás oba dva moc zdravím. Tádo, užij si ještě poslední dny v Americe. Moc gratuluju, jak si teda dodělal 9letku. To mi říkal taťka, nebo psal mi to tady taťka. To seš teda jako machr. Já jsem říkal, ty seš ale šprt. Chytrej to, klučina, taťka je pyšnej, co?
1: Jo, děkuju.
0: Tak kluci, já vás moc zdravím. Mějte se krásně a jdeme na Eminema. Ahoj.
1: My taky a děkujeme moc. Ahoj.
0: Čau.

0: Jubox. Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a patřit bude Lukášovi. Luky, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, krásný večer ti přeji.
0: Ahoj, ahoj, děkuji ti pěkně, tobě taky. Jak pak ho trávíš?
1: Prosím tě, trávíme ho s přáteli na Spráčickým písníku, s Rosťou, Alčou, Michalem, Lenkou a Baronem.
0: Prostě celá parta, tak to je skvělý. Tak co vám, bando, můžu zahrát?
1: Prosím tě, kdybychom si přáli What is Love?
0: Headway. A pro koho to bude? Pro vás, pro všechny?
1: Prosím tě, pro naši bandu, pro všechny kysáci a pro všechny, co mají rádi hudbu.
0: Dobře, dobře, já to tady mám nachystaný, tak jdeme na to. Já vám přeju, bando, krásnou noc, užijte si to, protože je opravdu přenádherně a doufám, že to i nadále bude ve společnosti Rádia Kiss.
1: Děkujeme moc, milujeme Rádio Kiss.
0: Ježíš, to nás velmi, velmi těší, tak měj se, Luky, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, krásný.
0: Ahoj, ahoj, taky, čau, čau. No víc už toho kysáci teďka nestihneme, my tady máme prostě 4 jukeboxy za tu hodinku, ale příští se vrhnu na aplikaci Rádia Kiss, dám tady trošku prostor vašim zprávám. No a takže neleňte a vemte telefon, nahrejte mi hlasovku do apky Rádia Kiss a třeba éterem zazní zrovna ta vaše. Radio Kiss.

0: vstupujeme do další hodinky nočních jukeboxů tady na rádiu Kiss. Já vám přeju krásnou noc, od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Víte, jak to je, kysáci? Kolegům se přání plnit musí vždycky. Že jo, Vašiku?
1: Kačenáčičku, já jsem tě dneska tak strašně rád viděl, takže ti moc děkuju a chtěl bych zadat pro tebe, ať ti to rychle uteče, ať si to užiješ, pro celou noční letku a pro ty, kteří si užili trance party a zároveň taky pro ty, kteří třeba měli krásnou dovolenou, tak pusť tam prosím tě Rave All Stars a Braucht ihr mehr. Děkuju a pustím ti pusinku, kačenáčku. Pa, pa, pa, pa, pa.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, Vašíku. Kysáci, Vašík nám tady hrál společně s Michalem Kavalčíkem od 10 do půlnoci na trance party. Já vždycky říkám, že přebírat to po nich teda je umění, ale vždycky to nějakým způsobem zvládnem a hlavně Vašík nám pokaždý takhle posílá zprávy a to se prostě plnit musí. Takže Vašíku náš, hlavně opatrně do Budějic, zítra si užij svatbu, ne, že by se teda znova ženil, kysáci, to ne, ale jde hrát na svatbu, protože je to kluk šikovný. No a tenhle song, ten už je samozřejmě pro tebe. Pa, pa, pa, zdravím tě.

0: Vánoční Jukebox.
1: Já jsem Kysáci říkala, že tuto hodinku dám přednost aplikaci Rádia Kys, protože první hoďku to bylo jenom o telefonátech a aplikace se nám tady dosti naplnila, tak teďka dostane prostor Robert.
2: Hej Kačko, prosím tě, mohla bys mi zahrát písničku od Davida Getty a Ivy Max Forever Young? Je to vlastně pro moji mamku, která sice už teda spí, ale ať nezapomíná to, že je stále mladá. Díky.
1: Je, a to je hezký. A to nevadí, že spí, ale prostě i to, že takhle pošlete přání svojí mamince. A ještě takhle krásný přání svojí mamince je moc hezký. Já doufám, Kysáci, že máte krásnou letní noc. I když třeba pracujete, jako já tady v rádiu. Já teda ani nevím, kolik tam je stupňů, protože tady máme v podstatě kryokomoru v tom studiu. A ani nevím, jak tam je, ale doufám za vás ostatní, že tam je jasná, krásná obloha, že třeba opravdu vám výjdou ty persejdy a koukáte směr k obloze. Každopádně my tady máme noční jukeboxy, hrajeme podle vás, telefonní číslo 210-32-3-3-2-3 a apka Rádia Kys. Tak pokud byste si chtěli nechat zahrát nějaký oblíbený song, tak určitě neváhejte zavolat do Kysu anebo poslat hlasovku.

Kysáci moji milí, nám se tady rozmohl takový nešvar. Vy mi tady píšete samý zprávy. Psaný zprávy. A já bych strašně ráda, abyste byli slyšet v éteru Rádia Kiss. Tak zkuste vzít telefon do ruky, namluvit jenom kratičkou zprávu, fakt to může mít 7 vteřin, ale abyste byli v éteru slyšet. Když to tady budu číst, samozřejmě přečíst to umím, ale to není ono. Nám jde o to, aby vy jste vlastně vysílali s námi, abyste si tu noc užili a svůj hlas slyšeli prostřednictvím éteru Rádia Kiss. Tak vemte telefon do ruky, nahrajte mi sem zprávu, ať já to tady můžu pouštět jednu za druhou.

0: Pokračujeme v nočních juboxech, které na rádiu Kise. Já se vrhám na další jubox své přání. Tentokrát to totiž seme tu hnedka dvakrát. Pájo.
1: Ahoj Káťo, tady Pavel. Já bych chtěl nechat zahrát Ego a Robert Buriano, Žijeme len raz. A bylo by to pro všechny kysáky. Ať si tu krásnou tropickou noc společně hezky tady na tom Kisu užijeme. A k tobě do studia, ať ti to s náma hezky utíká, ať tě to hlavně pořád baví. Tak jo, díky moc.
0: Díky, Pájo, mě to samozřejmě s váma velmi, velmi baví. No a Robert Burian ještě jednou.
2: Ahoj, kači, můžu tě poprosit o zahraní písničky Ego Žilen raz, poletí to tobě do studia hlavně. Všem kysákům, fajn lidem a kameuňákům. Čau, Karel, hezkou noc.
0: Tobě taky, Kájo, samozřejmě zdravím. No a teď už Ego, Robert Burian, Žijeme len raz. Na Kisu.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Já teda vůbec nevím, jak my to děláme, ale já jsem se otočila a už je konec další hodiny, kysáci, nám to strašně rychle utíká, my už máme 2 hodiny za sebou. Tak to je skvělý, já doufám, že i vám to takhle rychle utíká, jako mě tady s váma. A víte, proč mi to takhle utíká? Protože mě s váma prostě dobře. Vy mi sem voláte, nahráváte, píšete a mě je tady prostě s váma dobře a pak to je člověku takhle krásně od roky. Tak já doufám, že i vám, ať už děláte cokoliv. No a jdeme plnit poslední jukebox své přání této hočky. Jiříku, je to tvoje.
2: Ahoj Kačko, zahraj prosím tě od Chanány Twain Man I Feel Like a Woman, bude to pro tebe do kisu, pro všechny, co nespěj, anebo jsou v práci, díky.
1: A hurá Jiříku, zase jsme se vrátili k Shania Twain. Konečně, dlouho jsme ji nehráli od tebe, dlouho, tak já jsem ráda, že se nám to všechno hezky vrací zase zpátky do těch starých zajetých kolejí. No a jak jsem říkala, je to poslední jukebox této hodinky a pak otevíráme hodinku třetí a je to samozřejmě zase jenom a jenom na vás, kysáci, 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kiss. Hezkou noc.
0: Rádio Kiss.
1: Let's go, girls.